Posloucháte Rádio Blaník a pojďme se teď podívat na počasí, jak ve středu bude. Zpočátku dne oblačno až zataženo. Během dne pak očekávejte od jihu místy i polojasnou oblohu. Ojedinělé, a to především v severní polovině území, místy počítejte s přeháňkami, výjimečně i s bouřkami. Takže doporučuji deštník nebo pláštěnku určitě sebou. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupněm. Na jihu Moravy, jak už bývá v poslední dobou obvykle, bude zase tepleji, až 30 stupňů. A na horách, tak tam se naopak ochladíte. Čekejte tam kolem 18. Přeju vám pohodový poslech Rádia Blaník.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno až zataženo, na většině území prší, nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Středeční obloha bude zpočátku oblačná až zatažená. Během dne čekejte od jihu místy polojasno. Ojediněle v severní polovině území se místy objeví také přehánky výjimečně bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
3: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisu. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Svítí.
6: Svítí.
5: I na síti všech sítí.
6: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
5: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
6: Blaník na Facebooku a Instagramu.

Posloucháte Rádio Blaník, já vám přeju pohodový poslech a pojďme se teď na chviličku odklonit od českých písniček a mrknout na naše sociální sítě. Pokud nás sledujete, tak potom už víte, pokud ale nesledujete, tak byste sledovat měli. Najdete nás jako Rádio Blaník Official jak na Instagramu, tak na Facebooku a my vám dennodenně přinášíme novinky ze světa hudby, ze světa interpretů, které si tady hrajeme, taky spoustu vzpomínek. Dozvíte se třeba, jak některé písničky vznikaly, ale také, jak se mají naši moderátoři. No a občas se i pobavíte nebo poučíte. Stojí za to kouknout se občas na naše sociální sítě a co za to stojí ještě víc, je sledovat je pravidelně. Takže dejte odběr, sledujte nás a poslouchejte i dál Blaník. Posílám vám další písničky.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo, na většině území prší, nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Středeční obloha bude zpočátku oblačná až zatažená, během dne čekejte od jihu místy polojasno. Ojediněle v severní polovině území se místy objeví také přehánky výjimečně bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.

0: Posloucháte Rádio Blaník, já vám přeju pohodový poslech a za chvilku vám pošlu další písničky, ale ještě předtím tu mám pro vás návod na to, jak si udělat radost. A je to jednoduché. Mrkněte se na náš web radioblaník.cz, najeďte na kolonku Kontakt, otevřete záložku Písničky na přání a tam už pak můžete velmi jednoduše vyplnit webový formulář a vybrat si svou oblíbenou písničku. Máte 450 znaků na to, abyste napsali jakékoliv blahopřání, vyznání nebo abyste se třeba něčím pochlubili, co vám udělalo radost. Pište ideálně 3 pracovní dny předem, protože u pozdějších objednávek nemůžeme zaručit jejich odvysílání. A když přijde vaše písnička na řadu, je to každý všední den od 19 do 21 hodin. A v případě, že vašich přáníček je víc, tak to protahujeme až do 22. Tak se moc těšíme na to, co vyberete. A teď zase něco od nás.
1: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je středa 19. srpna. Dnes má svátek Ludvík a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 5 odpoledne začíná v Třeboni na Masarykově náměstí výstava, která představí tvorbu českého hudebníka, skladatele a malíře Vladimíra Franze. Výstava nabídne výběr obrazů inspirovaných krajinou, člověkem i hudbou. Areál Hospitalu Cux hostí barokní festival Teatrum Cux. Tento den nabídne i večerní světelnou show. Dnes se na Liberecku koná také 43. ročník letní jazzové dílny Karla Velebného ve Friedlandu. Ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku proběhne otevření náměstí Míru po rekonstrukci. Město na jeho úpravě pracovalo postupně 15 let. Jde o jednu z nejvýznamnějších investic města. A v Ostravě se koná od 9:30 dopoledne otevření nového Ladova parku. Vznikl na revitalizovaném území. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník. Dream on.

0: Blaní.
1: Hezky česky.
0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Investujte do dluhopisů efinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
6: Ve vlaku či autobusu,
7: v čekárně u lékaře,
6: anebo na procházce v lese.
7: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
6: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
7: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
8: Dobré ráno, krásný 19. srpnový den, krásné léto vám přeje Martin a dneska to počasí letní už zase bude.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Ne, že by včera nebylo letní, 22, to je parádní den, nicméně dnes většinou oblačno až polojasno, ojediněle slabé přehánky a teploty přes den vystoupí na 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy do 30, v tisíce metrech na horách okolo 15-16 stupňů. A takový bude dnešní den a jaké bude dnešní ráno?
9: Martin Císař
7: na rádiu Blaník.
8: To mezi 5. a 6. s pozvánkou na jeden báječný letecký den a budu pro vás mít také dobrý tip do Olomouce. Pokud pojedete městskou hromadnou dopravou, mají pro vás jednu novinku a ta je velice příjemná, tak více o tom už za malo.

0: Dobré ráno, skvělý celý den, krásné léto. Zapršelo a je příjemně a možná si říkáte, co budete dělat ten příští poslední víkend, který je 29. a 30. srpna. Já tady mám pozvánku do města Cheb, to totiž zažije opět po roce letecký den. Uskuteční se poslední srpnový víkend, jak jsem naznačil, a hned na dvou strojích se tady navíc představí i legenda českého létání. A to je Martin Šonka. Martine, co to bude konkrétně?
1: Já poletím každý den dvakrát, jednou poletím na Zlínu 242. Děláme na těle letadlech základní výcvik pro vojenské piloty, kteří jsou na Univerzitě obrany, studují vlastně na budoucí vojenské piloty, takže na tomhle stroji začínají. Takže s tím začnou, předvedu to, co ten letoun umí. Bude to taková jako ladnější akrobacie v porovnání potom s tím mým druhým vystoupením, které je na X-300 SR, s jedním z asi nejlepších akrobatických letounů na světě v současnosti a to bude takový to moderní pojetí akrobacie.
0: Pokud vás tohle a nejen tohle, co se týče létání, zajímá, tak určitě se udělejte v kalendáři kroužek na sobotě a neděli 30. srpna. Zamíříte do města Cheb a tady na letišti si užijete skutečně parádní letecký den.
2: Vůně raní rosy a čerstvě posekané trávy jsou věci, které se nemění.
3: Léto s Blaníkem. Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

0: Dobré ráno, krásný celý den, posloucháte Rádio Blaník i dnes ve středu 19. Kdy svátek mají Ludvíkové a dnes jsou to skutečně Ludvíkové. Včera jsem ty Alexandry tam dal omylem, nějak se mi otočili na kalendáři a už to bylo. Tak se omlouvám samozřejmě Helenkám, které včera slavili. Ještě jednou dodatečně od nás všechno jen to nejlepší. Dál si budeme hrát hezky česky, nabídneme aktuální zprávy a krátce se podíváme i na počasí. Dobré ráno, hezkou středu.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
11: Třikrát zelená smažák.
12: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
13: Prázdniny, pádláč, paráda.
14: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
13: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
15: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
16: 4 dny, jedno město, tisíce zážitků.
17: Od 27. do 30. srpna ožije Milevskom největší akci.

0: Atrakce i tradiční posvícení Milevské slavnosti 2026. Buďte u toho. Program a vstupenky na milevskeslavnosti.cz.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Auto vozíme na servis, koty.

0: Pel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
1: Na co?
0: Na naši fotovoltaiku.
1: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
0: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
1: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
0: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
1: A kdo se o to postará?
0: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
1: Tak to máme jasno.
2: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
3: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
4: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Ministryně financí Alena Schillerová bude pokračovat v jednání s dalšími členy vlády o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Včera se setkala se 7 ministry. Letošní léto se zapíše do historie. Teploty nad 40 stupni trhaly rekordy napříč republikou a dosavadní teplotní maxima překonaly víc než 3/4 meteorologických stanic. V Děčíně se sesunula část skalního masivu na jednu z hlavních silničních tepen na severu Čech. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Úsek od Pivovarské po Saskou ulici zůstává uzavřený. A v Mariánských Lázních se rodina i veřejnost rozloučí se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel v neděli 9. srpna, den před svými 94. narozeninami. Tolik první dnešní zprávy a ještě přidám informace o počasí. Oproti včerejšku bude dnes už opět tepleji. Zpočátku čekáme oblačno přes den, ale polojasno s teplotami od 23 do 27 stupňů. Na jihu Moravy můžou teploty vyšplhat ke 30 a na horách bude kolem 18 stupňů. Tolik o počasí a hezkou středu přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

0: Pěkné ráno, hezkou středu vám přeje Martin a vy posloucháte Blaník. Tady u nás na Blaníku teď zamíříme na západ Čech. Cheb totiž zažije opět po roce letecký den. Uskuteční se poslední srpnový víkend a půjde o 10. ročník. Hned na dvou strojích se tady představí i legendární Martin Šonka.
1: Já poletím každý den dvakrát, jednou poletím na Zlínu 242. Děláme na těle letadlech základní výcvik pro vojenské piloty, kteří jsou na Univerzitě obrany, studují vlastně na budoucí vojenské piloty, takže na tomhle stroji začínají. Takže s tím začnou, předvedu to, co tenhle to umí. Bude to taková jako ladnější akrobacie v porovnání potom s tím mým druhým vystoupením, které je na X-Jet 300 SR, s jedním z asi nejlepších akrobatických letounů na světě v současnosti a to bude takový to moderní pojetí akrobacie.
0: To vypadá skvěle, pokud milujete létání a letadla, tak tedy 29. a 30. srpen, to je to kolečko, které udělejte do kalendáře. Je to město Cheb, kde se tohle konat bude. Já vám přeji hezké ráno a posílám další porci letních písniček pro vás. Hrajeme si celé léto hezky česky.
2: Vůně raní rosy a čerstvě posekané trávy jsou věci, které se nemění.
3: Léto s Blaníkem. S Blaníkem.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Standa Ložek, Petr Kotval, cen můj a Lízin, tak doufám, že jste měli jenom samé dobré sny. A pokud jste se právě probudili, tak už tady máme středu s datem 19. srpna a po 6. hodině vám z Blaníku budou hrát třeba Hanka Zagorová, Standa Ložek a Petr Kotval.

0: také Martin Maxa. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po šesté, teď je 5:55 téměř. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Zahrádkářce raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Spokojenýpes.cz. Nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Aktuálně se nám teploty pohybují nejčastěji kolem 15-16 stupňů. Dnes nás čeká většinou oblačná, přechodně polojasná, odpoledne zatažená obloha, místy s deštěm nebo přeháňkami. Objevit se mohou i bouřky. V odpoledních maximech naměříme 24 až 27. Teď už jsou tu další zprávy s Hankou.
8: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Schillerová jedná s ministry o rozpočtech. Agentura Czech Tourism přejde pod ministerstvo průmyslu. Horští záchranáři vyjíždějí i 30krát denně.
11: Dobré ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Na ministerstvu financí začala série jednání o státním rozpočtu na příští rok. Ministryně Alena Schillerová se postupně schází se svými kolegy. Prioritou jsou dopravní infrastruktura, zdravotnictví a sucho. Čas na zveřejnění oficiálního návrhu rozpočtu má pak vláda do konce srpna. Czech Tourism mění svého zřizovatele. Centrála cestovního ruchu doposud patřila pod ministerstvo pro místní rozvoj. Od října bude fungovat pod záštitou ministerstva průmyslu. A co změna přinese, vysvětlí jeho mluvčí. Tady až provazník.
12: Nové nastavení nám umožní lépe propojit zkušenosti Czech Tourismu a ministerstva pro místní rozvoj s nástroji rezortu průmyslu a obchodu v oblasti zahraničního obchodu, investic a ekonomické diplomacie.
11: Pro kraje, obce ani hoteliéry se dosavadní spolupráce nemění a plánované kampaně budou pokračovat. Letošní prázdniny jsou pro horskou službu rekordní. Od začátku července už řešila přes 1400 případů, což je přibližně o třetinu víc než loni ve stejném období. Přibývá hlavně úrazů na kolech a koloběžkách, ale také kolapsů z horka. V průměru musí záchranáři vyjíždět ke 30 případům denně. Jihočeští vědci se snaží omezit invazní druhy ryb v tůních a rybnících na Vysočině a na Třeboňsku. Ty na mnoha místech ohrožují chráněné obojživelníky. Biologové teď testují šetrné pasti, které umožní nežádoucí ryby účinně odlovit. Za 2 roky už takto odlovili na 100 kilo invazních ryb. Tolik zprávy a na Blaníku už startuje Dobré ráno s Petrem a Adel.
13: Dobré ráno, Rádia Blaník.
14: S Petrem Svíbou.
0: Tak tedy dobré ráno, ještě jednou ráno středeční s datem 19. srpna. Ludvíkové mají dneska svátek a Luizové, taky pokud se dívám správně do kalendáře, a vypadá to, že se dívám správně do kalendáře. No a teď čas je minuta před šestou a to je váš čas.

0: Petr Kolář na Blaníku a v nebi snad ti prominou. Petr s námi jede tu naši letošní sérii letních koncertů, ale Petr zpívá taky v té naší hymně.
1: Slunce dál svítí
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, Slunce dál svítí, tak se jmenuje ta naše blanická hymna, kterou jsme si před 2 lety nadělili k čtvrtstoletí Blaníku, a tohle je ona.
3: Slunce dál nám svítí.
0: A kromě Petra Koláře tam zpívá taky Tomáš Klus, Tereza Mašková, Jindra Polák, Igor Tymko, Xindl X, Olga Lounová, Kateřina Marie Tichá, a je to písnička, která vám může vydělat peníze, docela pěkné peníze, bych řekl, nejméně 5000 korun, ale může to být i víc. Záleží vlastně jenom na vás. Záleží na tom, jestli si tuhle písničku v našem vysílání odchytnete. Pokud ano, tak když se po jejím skončení, v kterýkoliv všední den, dovoláte na naše číslo 800 109 109 jako první, tak v tu chvíli se dostáváte do hry a my vám vždycky pustíme vlastně kousek té písničky a na vás je uhodnout, kdo z těch interpretů, kteří ji naspívali, je právě v tom kousku zpívá. A když se vám to podaří, máte 5000, když se vám to nepodaří, tak vašich 5000 přechází do dalšího kola, to znamená, že v dalším kole se hraje o 10 000 a o 10 000 se právě hrálo v pondělí a vyhrál je Petr ze Šlapánova.
4: Jsme spolu už nějakých pár let a s tebou je ten svět krajší i hezčí.
5: Máte to lehké, vám řeknu, Petře, no. Tak kdo pak to byl?
6: Libor Tymko.
5: Kdo?
6: Tymko.
5: Tymko, jo. A jak se jmenuje křesním takový Tymko?
6: A ne, jestli Libor možná.
5: Libor ne, Libor to není.
0: Ale my jsme vám to nakonec uznali. Takže Petr ze Šlapánova to měl za 10. Dneska se hraje o dalších 5000 korun.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A jak to bude s tím sluníčkem a s tím svícením, tím skutečným sluníčkem, tak o tom bude řeč už za malou chvíli. Teď Model Talking. Vy jste s Blaníkem, 6 hodin a 7 minut. Dobré ráno.

0: You're my heart, you're my soul, a Modern Talking na Blaníku a teď už k tomu počasí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Včerejšek byl údajně nejchladnějším dnem tohoto týdne. Jak to bude konkrétně s počasím dnes, tak to probereme s Eduardem Novotným z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, aktuálně je nad naším územím zataženo nebo oblačno, občasný déšť nebo přehánky se vyskytují na východě našeho území, ojediněle slabě prší i v západních Čechách. Teploty se pohybují pak nejčastěji mezi 18 a 14 stupni Celsia.
2: Co sebou přinese ta středa?
3: Tak zpočátku bude ještě hodně oblačnosti, během dne bude zejména na jihu území místy i polojasno, ojediněle v severní polovině území pak místy očekáváme přehánky, výjimečně i bouřky. Dnešní teplotní maxima se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni Celsia, na jihu Moravy budeme moci naměřit až tropickou třicítku. Bude také poměrně větrno, čekáme mírný jihozápadní vítr, ale večer bude slábnout.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak kdo se chce ještě ohřát, tak na jih Moravy. Tohle už je Martin Maxa, Ráno v ulicích. To dnešní ráno má datum 19. srpna a je středeční.

0: Slepých uličkách, Meky Žbirka a Marika Gombitová na Blaníku. Já se ještě jednou vrátím na tu Jižní Moravu, kde dneska má teda pokračovat to léto, protože pokud se chcete ohřát, jeďte na Jižní Moravu, dneska tam bude ještě 30 stupňů, protože s Jižní Moravou samozřejmě souvisí burčák a burčáková sezóna, ta už je v plném proudu. Letos začala teda pořádně brzo, první burčák zraněných odrůd se objevil už 7. srpna. Podobně vlastně jako v předchozích letech, je to vlastně pořád takhle jako brzo. Za časnou sklizní stojí hlavně ty vysoké teploty. Burčák je tak trošku živý tvor, to víme, pořád kvasí a podle toho, v jaké je fázi, tak může mít od 1 až do 8% alkoholu. Nejdříve je sladký a připomíná mošt, potom přijde takzvaný var a podle znalců nejlepší fáze, kdy je ideálně vyvážený cukr, alkohol a příjemně perlí. A to se právě teď stalo, takže burčák začal příjemně perlit opět zase o něco dřív. Na Jižní Moravě už se prodává a nejenom na Jižní Moravě, viděl už jsem ho i jinde po republice, tak prosím vás, jako vždycky dávejte si pořádný pozor, co kupujete, aby to opravdu byl ten pravý burčák. A mimochodem říká se, že člověk by ho měl vypít tolik, kolik litrů má krve. Ale prosím vás, ne najednou. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 6 hodin a 20 minut. Ať je burčák. Radio Blaník.
1: Pepovi parťáci na Radio Blaník. Víte, kdo dneska přijde? Kdo bude dneska parťákem? Bude to muž, který je zvyklý říkat Rádio Blaník. Je to muž, který má strašně silný hlas a taky krásný hlas. Je to náš staniční hlas, herec Pavel Novotný. Laďte Blaník dneska mezi 4. a 5. odpolední. Pepovi parťáci na Rádio Blaník.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Dvě legendy poprvé spolu.
6: Nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr

0: Vaše mazlíčky. Klapku na to. spokojenýpes.cz.
1: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
2: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Vytáhni Jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
5: Povídám, vytáhni Jendu!
6: No jo, výtahy jedna!
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo?
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna!
10: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
11: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
12: Otestuj Subaru Sedlčany.
13: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
12: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
14: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
15: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
16: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
17: Rádio Blaník, zprávy. Rádio Blaník.
18: Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Ministerstvo zahraničí by podle šéfa české diplomacie Petra Macinky mohlo prodat nepotřebné nemovitosti v zahraničí za 300 milionů korun. Získané peníze by šly na opravy jiných budov. Počty studentů všeobecných sester se zvýšily o 40%. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za to může podpora školství, která začala loni. Ceny školních potřeb jsou srovnatelné s loňským rokem. Letos si ale rodiče připlatí za sešity a výtvarné potřeby. Vrchol poptávky se očekává v prvním zářijovém týdnu. V Děčíně se sesunula část skalního masivu. Úsek od Pivovarské po Saskou ulici byl včera obousměrně uzavřený. Stav svahu ale posoudil geotechnika. Děčínská dopravní tepna je dnes opět průjezdná. Tolik krátké zprávy, další za půl hodiny.
19: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: A pokračuje to dnešní dobré ráno, středeční dobré ráno s datem 19. srpna, ale my se za chvíli ještě vrátíme do toho předprázdninového období k jednomu z telefonických ranních hostů. Povídal jsem si s Martinem Stránským, hercem, tak si to už za chvíli připomeneme. Za 3 minuty bude 6:30.

0: Už nejsem volná, Petra Janů, na Blaníku, minutu po půl sedmé. A teď už k tomu jednomu z ranních hostů z předprázdninového období.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: Kriminálka Anděl, Ordinace, devadesátky, teď čerstvě taky Princezna stokrát jinak. Tak to je jenom slabý výčet ze seriálu a filmu, kde jste mohli vidět dnešního ranního hosta na telefonu, kterým je Martin Stránský. Dobré ráno.
3: Krásné dobré ráno.
2: Martine, vy máte strašně originální zvonění teda. Už se vám někdy stalo, že vám spadl mobil do kanálu?
3: Zaplať pámu, zatím ještě ne.
2: Zatím je to jenom v tom zvonění.
3: Je to v tom zvonění, no.
2: Takže kdyby se náhodou někdo dohmátnul k vašemu telefonnímu číslu, které nebudu prozrazovat, tak jej čeká to, o čem si teď povídáme. Já jsem tam zapomněl zmínit ještě samozřejmě tu velkou řádku dabingových rolí, protože vy jste jeden z nejobsazovanějších dabingových herců. Je to tak pořád? Jste stále jeden z nejobsazovanějších?
3: Já si to nemyslím už léta teda, ale všichni to furt říkají, tak já nevím. Ale ne, já si rád se týhletý pocty klidně vzdám, protože mě dabing jako samozřejmě baví, ale už to není tak, jak to bývalo. Už tak jako nelítám z jednoho studia do druhého, nemám na to čas. Mám hodně dětí, takže to nestíhám.
2: No hlavně si dabingoví herci teda stěžují na to, že už to opravdu není jako to bývalo, že už to není o tom setkávání se mezi herci v tom dabingovém studiu, ale že člověk prostě přijde, natočí jenom ten svůj part a zase odejde. Je to tak?
3: To je jedna věc. Druhá věc je, že teďka dost často děláme nějaký věci, které jsou jakože tajný, takže přijdete do studia, dostanete sluchátka, text, to všechno platí tak, jak to bývalo dřív. A místo toho, abyste na obrazovce viděl úplně normální obrázek, dejme tomu s nějakým vodoznakem nebo s něčím, tak máte vlastně úplně černou obrazovku a jenom tam, kde ten dotyčný člověk mluví, tak se vám udělá takový kolečko na pusu a to je celý, jo. A pak se třeba domýšlíte, jak probíhají bitky, nebo co se tam, jsou tam napsaný vzdechy, ale nevíte, jestli to je souboj, nebo jestli se milujou, nebo něco. Prostě je to, dost často je to pátrání, odhadování a nastřelování v podstatě do neznáma, no.
2: Takže člověk tam nevidí nebo necítí tu atmosféru vůbec toho,
3: ne,
2: co dělá.
3: Ne, vůbec ne.
2: Ale vy jste jinak hodně vytížený, protože jenom domluvit tenhle ten rozhovor stálo poměrně dost času. Co teď aktuálně děláte?
3: Teď aktuálně momentálně zkoušíme u nás divadelní hru, která se jmenuje Skupa. A je to scénické kurikulum unikátního plzeňského artisty. Takže vlastně za každým písmenem je tečka. A není to životopisná hra, ale je to hra o životě Skupy. Zvěsta Skupy, který, protože tečka Hurvínek má výročí, Skupa má vlastně výročí, tak je to takový...
2: A vy jste stále věrný plzeňskému divadlu?
3: Jo, já jsem balvan, já se odsaď nehnu.
2: No a když potom vyrazím na Skupu, bude tam ten spejbl s Hurvínkem?
3: To vám nemůžu říct.
2: Ach jo.
3: Ale jo, asi jo.
2: Ano, výborně, výborně. A Martine, dám vám otázku, kterou dávám úplně všem. Nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila?
3: No tak kromě toho, že jsou všechny mý děti zdraví a máme se rádi, tak teď mě strašně potěšilo to, že už mám konečně na chalupě usítaný mozeky a nepolezou mi větve do baráku.
2: Někdy stačí málo.
3: Opravdu, někdy hrozně málo.
2: Martine, krásné Velikonoce a moc rád jsem vás slyšel po ránu. Mějte se.
3: Vám taky, mějte se krásně a posluchačům jenom to dobrý. Vám to samozřejmě taky, mějte se krásně a děkuju moc.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Ano, před Velikonocemi jsem si takhle povídal s Martinem Stránským a když jsem se díval, jestli Skupu budou dávat ještě v plzeňském divadle teď po prázdninách, tak ano, počítají s ním i v nové sezóně. Teď už Alvaro Soler a Sofia na Blaníku 4 minuty po půl sedmé.

0: Tak tohle bylo Tisíc jmen a pokud máte doma fotovoltaiku, to znamená solární elektrárnu, tak tohle by se vám mohlo hodit do krámu.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
2: V uplynulých dílech jsme si ukázali, že mít fotovoltaiku v perfektním stavu znamená bezpečný domov i maximální úspory. Cílem společnosti Solar Energy Service Encare je to, aby cesta k bezproblémovému chodu vaší elektrárny byla co nejjednodušší, nejrychlejší a bez zbytečného papírování. Pokud chcete mít jistotu, že vaše investice na střeše funguje na 100%, poslouchejte pozorně. Mým hostem je dnes Tomáš Huzl právě ze společnosti Solar Energy Service Encare. Tomáši, když chci mít jistotu a objednat u vás kontrolu, jaký je nejrychlejší postup?
3: Nejrychlejší postup je zavolat na naše call centrum, kde operátor určí přesnou cenu a hned vyhledá vhodný termín servisní prohlídky.
2: Funguje na vašem webu jednoduchý dotazník, kde jen vyplním své město a typ elektrárny?
3: Ano, na našem webu je kontaktní formulář, kde je třeba zadat kompletní údaje a do poznámky přesný požadavek s parametry fotovoltaické elektrárny.
2: Ale když přeci radši telefonuju, máte pro posluchače Rádia Blaník nějakou infolinku?
3: Ano, máme k dispozici velké telefonní centrum, které zajišťuje veškeré informace o prohlídkách a o termínech možných výjezdů.
2: Musíme mít před návštěvou technika připravenou nějakou původní dokumentaci k elektrárně.
3: Výborný dotaz. Ano, je potřeba si připravit veškerou dokumentaci, podle které technik kontroluje skutečný stav.
2: Tomáši, moc děkujeme za všechny užitečné rady. Připomínám posluchačům, že stačí zavolat na infolinku 734 877778 nebo vyplnit formulář na webu. Mým hostem byl Tomáš Huzl ze společnosti Solar Energy Service Encare. Bezpečný provoz a spoustu ušetřené energie přeje Rádio Blaník.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: A já k tomu ještě dodám, že dneska se na našem webu radioblaník.cz objeví nová soutěžní otázka a když ji správně zodpovíte a budete stá nebo stý v pořadí, tak získáte 3000 korun v hotovosti a hlavně profesionální kontrolu vaší solární elektrárny od Solar Energy Service and Care v hodnotě až 10 000 korun. A pokud nemáte vlastní solární elektrárnu, ale má ji třeba váš soused nebo někdo z rodiny, tak se můžete domluvit, přihlásit se taky a udělat dobrý skutek. Vy získáte ty 3000 na ruku a servisní kontrolu provedeme na zařízení majitele, pokud s tím bude samozřejmě souhlasit. Dobré ráno, za minutu bude 6:45.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
13: Atención!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
13: Yeso!
14: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
17: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
18: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: I Want to Break Free a Queeni na Blaníku nehrají jenom tak úplně náhodou. Dneska totiž 75. slaví muž, který sice většinou stál trošku v pozadí, ale napsal některé z největších hitů Queenu, John Deacon. Narodil se 19. srpna 1951 a právě on byl basákem Queenu od roku 71 a mimo jiné je autorem právě tohoto věčného hitu. A taky je autorem třeba You're My Best Friend Free a You're My Best Friend a především obrovského hitu Another One Bites the Dust a mimochodem vystudoval elektroniku a právě díky svým technickým schopnostem pomáhal třeba i s konstrukcí aparatury, kterou Queeni používali. A po smrti Freddieho Mercuryho už ale na žádné velké comebacky Queenu nekývl a v roce 1997 definitivně odešel z hudebního průmyslu a od té doby si užívá především soukromí. Takže John Deacon dneska slaví 75 a potom tady máme jedno smutné výročí.
1: Dnes je to přesně 3 roky, co nás opustil Vašo Patejdl, dlouholetý člen Elánu, autor hudby Fontány pre Zuzanu, no a slyšet jste ho mohli i na Konopišti.
0: Tak si teď dáme možná tu nejznámější, Agnesi moja, Vašo Patejdl na Blaníku. Agnesi moja.

0: Agnes je moje a Vašo Patejdl, dneska jsou to 3 roky, co tento neuvěřitelný člověk odešel do hudebního nebe. No a o čem to bude v té příští hodině? Třeba o tomhle. Dáme si Činasky a Báru Hosnedlovou, taky Petra Muka. Budou i opět Radeček a Eli. Prostě hezky česky to na Blaníku bude i po 7. Teď je 6.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz. Váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Jde na vás jaro? Na nás taky.
6: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes bude převládat oblačná až polojasná obloha, k večeru místy zatažená ojediněle se slabým deštěm nebo přeháňkami s menší pravděpodobností i bouřkami. V odpoledních maximech nám teploty vyšplhají mezi 24 až 27 stupňů.
8: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
7: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po Strakonické. Podrobnosti zná Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
9: Kvůli dopravnímu omezení po pojíždě řidiči 10 minut na dálnici D4 mezi 12. a 9. kilometrem ve směru do Prahy.
7: Podobný čas strávíte také na příjezdu do Prahy v koloně po D7, a to kvůli omezení u letiště. Na D1 na 43. kilometru ve směru do Prahy nepřehlédněte odstavené osobní auto a bouralo se v Lounech v ulici Bena za mostem, kde se srazila 2 auta. Šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Nebezpečí požárů díky dešti polevilo. Podpora škol zvedá počty studujících zdravotních sester. Pražská ZOO představí nové lachtaní mládě.
10: Rádio Blaník.
11: Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Meteorologové odvolali výstrahu před vznikem a šířením požáru. Varování platilo napříč republikou několik týdnů kvůli přetrvávajícímu suchu a vysokým teplotám. Situaci ale zlepšily deště, které do Čech dorazily v neděli, a pršet by navíc mělo i v dalších dnech. Počet studujících všeobecných sester se díky státní podpoře meziročně zvýšil o 40%. U dalších zdravotnických profesí evidují školy nárůst kolem 30%. A ministr zdravotnictví Adam Vojtěch si situaci pochvaluje.
12: Což znamená o zhruba 350 absolventů lékařských toků v České republice navíc každý rok. Takže já si troufám tvrdit, že to je nejúspěšnější program v oblasti stabilizace personálu ve zdravotnictví v naší moderní historii.
11: A podobnou podporu lékařských fakult zvažuje Vojtěch i pro stomatologii. Prázdninový výlet k Pravčické bráně se může prodražit. Správa Národního parku České Švýcarsko zveřejnila video chlapce, který jeril kamenem nebo střepem do písku. pískovcové plochy na skalní vyhlídce. Jeho rodiče jen přihlíželi a na místě za malého výletníka museli zaplatit pokutu 10 000 korun. Ode dneška je v pražské zoo k vidění mládě lachtana jihoafrického. Sameček se narodil na začátku června a dosud pobýval v zázemí se svou matkou a učil se plavat. Na slavnostním představení lachtaního mláděte ve venkovním bazénu chovatele v 10 dopoledne odtajní i jeho jméno. Tolik zprávy a na Blaníku pokračuje naše ranní dvojice Petr Sadel.
0: Já chci vidět toho lachtana.
11: Taky bych chtěla.
0: Jo, tak jdeme do zoo.
13: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Svívou.
0: Tak dobré ráno a zdravíme taky všechny zdravotní sestřičky. Děkujeme za to, že jste a děkujeme za to, co pro nás děláte. Čineské a Bára Hosnedlová, slovenský Klín a za chvíli taky Smoky, to je to, co nás čeká na začátku té následující hodinky. Je 7. Dobré ráno.

0: Ve středečním dobrém ránu na Blaníku Smoky.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: A jedeme do Ostravy. Ostravy se totiž týká ta následující informace. V Ostravě vědí všechno, co se šustne na českých silnicích a dálnicích, pokud jste to nevěděli. Je to totiž dopravní pupek republiky a od včerejška tam funguje nový dispečink Národního dopravního informačního centra. Z původního místa ho předloni vyhnala povodeň. A podrobnosti už nám poví generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Museli jsme Národní dopravní informační centrum dostat z této lokality, který potenciálně je ohroženo tou povodňovou situací, kdy samozřejmě ta situace v roce 2024 byla velmi extrémní a věříme, doufáme, že se opakovat nebude, ale každopádně není možno připustit takovou situaci, že by skutečně z důvodu nějaké takové přírodní katastrofy nebyl funkční, protože skutečně odsaď je potřeba dávat ty aktuální informace řidičům a není možné, aby to samozřejmě nefungovalo.
0: A k tomu ještě dodám, že v nepřetržitém provozu dispečinku pracuje 21 operátorů a dalších 12 operátorů v call centru. Takže zdravíme všechny do Ostravy a pojďme k další písničce. Ostrava přišla s novým dispečinkem, my přicházíme s Láskou a Petrem Ukem na Blaníku.

0: Přichází s láskou a Petr Muk na Blaníku.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A když se tak dívám na teploměr, a když se tak dívám, jaká je vlastně průměrná hodnota na teploměru, která se pojí k 19. srpnu, tak je to 18,6 stupně Celsia, což tak zhruba odpovídá tomu dnešnímu ránu. Je to tak?
2: Je to tak, ale ty teploty budou o něco vyšší než včera. Teploty budou v maximech až 27, na jihu Moravy může padnout dokonce až ta tropická třicítka. Těch 18 stupňů, které jsou aktuálně na většině republiky, tak ty zůstanou na horách a jinak dnes na obloze bude oblačno až zataženo. Během dne bude zejména na jihu území místy až polujasno a na severu očekávejte přehání.
0: Tak si ten dnešní den užijte nezávisle na počasí, hlavně pokud se jmenujete Ludvík, protože to navíc máte dneska ještě svátek, tak všechno nejlepší. Za 2 minuty bude 3:15. 7:15. Beru

0: Skupina opět Radeček a Eli a i tak to za to stojí na Blaníku. Ano, i tak to za to stojí, i když je to každý rok. Stala se z toho každoroční tradice. I letos budou vystaveny české korunovační klenoty, aby se prostě dostalo na co nejvíce lidí a mohl si je prohlédnout i ten nebo ta, komu se třeba ještě nikdy nepodařilo je vidět. Jenom je potřeba si posunout kalendář. Původně měla výstava pro veřejnost začít v pátek 18. září, nově se ale otevře až v sobotu 19. Důvodem jsou protokolární akce, které se v pátek uskuteční v areálu hradu. Dobrá zpráva je, že vstup zůstává zdarma a klenoty budou ve Vladislavském sále k vidění až do pondělí 28. září, to znamená do státního svátku svatého Václava. A ta letošní výstava má podtitul Habsburkové 500 a připomene cestu českých korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 až do konce 18. století. Tak se dozvíme třeba, jak se klenoty dostaly z Karlštejna do Vídně a proč se nakonec v roce 1791 slavnostně vrátili zpátky do Prahy. Takže klenoty budou, ale až od 19. září a za chvíli budou krátké zprávy na Blaníku. Teď je 7.21. Rádio Blaník.
1: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
2: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je motorky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je motoriky v Benešově, Křižíkova ulice.

0: Či pomůže vyčistit pleť? Fan Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
5: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
6: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. SenLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
11: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
10: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
12: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
13: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
14: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
15: Blaník za volantem.
16: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Zdržíte se na dálnicích kolem Prahy, kde přesně ví Markéta z dopravního centra ŘSD.
17: Dopravní omezení zpomaluje provoz na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů mezi 17. a 19. kilometrem. Aktuálně zdržení nepřesáhlo 20 minut. A kvůli dopravnímu omezení popojíždí řidiči 10 minut také na dálnici D4 mezi 12. a 9. kilometrem ve směru do Prahy.
16: Přejeme vám šťastnou cestu a hezký den.
18: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
19: Aktuální přehled každý den.
18: Rádio Blaník. Zprávy.
19: Rádio Blaník.
16: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Mám pro vás stručný přehled informací.

0: Šéfka financí Alena Schillerová zahájila jednání s ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. Prioritou jsou investice do zdravotnictví a dopravní infrastruktury. Na schůzi k opětovnému projednání sporné novely rozpočtových zákonů se poslanci sejdou příští týden v úterý. Návrh, který mění pravidla tvorby veřejných rozpočtů, sněmovně vrátil minulý měsíc prezident. Královéhradecké hejtmanství vyzvalo státní zastupitelství, aby prošetřilo smrt pacientky nemocnice v Rychnově nad Kněžnou před 2 lety. Žena zemřela po komplikacích s endoprotézou kolene. A v sociálních službách aktuálně chybí přes 30 000 pracovníků. Podle ministerstva práce by do budoucna mohla pomoct digitalizace nebo pečovatelé ze zahraničí. Tolik stručný přehled, teď zpátky k písničkám.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slíbou.
2: A s Adélkou a přejeme vám dobré ráno. Za minutu bude 7:30, láme se nám týden, je tady středa 19. srpna a je to jeden speciální den. Více vám o něm řeknu už za chvíli. Mimochodem, jedna česká fotka se dostala, obrazně řečeno, skoro až do vesmíru. A má to něco společného s tím dnem, který se dneska slaví. Tak více za chvilku, teď slečna Závist, Arakajna, Aleš Brichta a za minutu bude 7:30.

0: Slečna závist, Rakajna, Aleš Brichta na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A teď těm fotkám. Český fotograf se dostal až do vesmíru. Alespoň obrazně řečeno. Americká agentura pro letectví a kosmonautiku NASA včera vybrala jako svůj astronomický snímek dne fotografii Perseid, kterou pořídil Jakub Kuřák v těch českých Jizerských horách. Snímek vznikal na Jizerce mezi 8. až 13. srpnem a není to jediný záběr. Je to vlastně taková důmyslná kompozice složená z několika tisícovek fotografií, která zachycuje maximum meteorického roje Perseidy. Meteory na ně vypadají, jako by vyletovaly vlastně z jednoho místa ze souhvězdí Persea. A ono se to hodí vlastně, protože dneska je světový den fotografie. Proč zrovna dneska?
3: Já to vemu trochu od Brna. Víte, co to je daguerotypie? Já jsem to třeba nevěděla, Peťa to věděl.
0: No, já mám pocit, že to bylo nějaké vyleptávání do nějakých destiček, mám pocit, že olověných, ale nejsem si teď úplně jistý teď.
3: To s tím materiálem si taky nejsem jistá, s destičkami ano, ale hlavně je to první prakticky užívaný komplexní fotografický proces a po 23 letech výzkumu ho právě 19. srpna 1839 zakopla patent na tuto techniku Francouzská akademie věd a tím pádem od toho dne slavíme tedy neoficiální světový den fotografie.
0: Co jsi vyfotila naposledy?
3: Tyjo, tak já se podívám do telefonu, předpokládám, že to bude moje neteř. No, tak poslední, no to jsme my dva, včera
0: když
3: ve studiu.
0: Když jsme natáčeli avízo na dnešek, jasně.
3: Těsně předtím mám svoji kolegyni Sáru z redakce, no a pak je tam moje neteř.
0: No, já tady mám naposledy teda video ze včerejška, když jsme točili avízo na dnešek na sociální sítě, ale skutečná fotka je já se zmrzlinou, když jedu tu labskou cyklostezku těch 160 kilometrů, no vypadám tam prazvláště, vypadám tam jako po 160 kilometrech. Byla mangová a byla výborná a byla na jedné z občerstvovaček někde u Roudnice nad Labem. Stavte se tam někdy, ale neřeknu přesně ten kilometr, ale byla výborná mangová zmrzlina. Tak a teď otázka na vás, abychom to nezamluvili, jakou fotku jste naposledy vyfotili vy? Napište nám to na 603 118 118. Tohle už je Karel Goda. To musím zvládnout sám na Blaníku.

0: Channel to Romantis a Ace of Base na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Tak sucho vládne Česku, i když vypadá to, že už jsme tomu udělali přítrž, nebo někdo nahoře tomu udělal přítrž. Jak to bude dneska?
2: Dnes nás opravdu čeká těch přeháněk jen pár, a to hlavně v severní polovině území. Bouřky budou jen výjimečně. Jinak dnes bude ale stále oblačno až zataženo. Na jihu může místy probliknout i sluníčko. Teploty budou ale o něco vyšší než včera, 23 až 27 v maximech. Na jihu Moravy dokonce dnes může padnout i ta tropická třicítka.
0: A nevyhovuje vám současné počasí a chtěli byste si prodloužit léto? Co takhle Egypt s průměrnou teplotou vody okolo 29 stupňů? To se nemusíte ani osmělovat. Korálové útesy, delfíni, šnorchlování, výlety na čtyřkolkách. Je to jedna z nejoblíbenějších destinací pro slunečnou dovolenou po celý rok. A vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Třeba taková Marsa Alam. To je dobrá volba pro ty, kdo chtějí mít podmořský svět opravdu na dosah. Korálové útesy a pestrý život pod hladinou z této části Egypta dělají skvělé místo právě pro šnorchlování. Zároveň potěší i ty, kdo dávají přednost klidnější dovolené. Pětihvězdičkové hotely Pic Albatros Sands a nebo Pic Albatros Palace Port Calib Aquapark se spoustou vodních atrakcí a skluzavek pro děti i dospělé zdarma. K takovému pobytu se vyloženě hodí. Do Marsa Alam můžete z Blue Style letět z Prahy denně. Za nevšedním zážitkem se vydejte do zátoky Abu Dabab, kde můžete při troše štěstí zahlédnout Dugonga, kterému se přezdívá mořská kráva. A nezapomeňte, že při cestě do Egypta z Blue Class začíná pohodová dovolená už na palubě letadla. Na co se můžete těšit? Na časopisy během letu, omalovánky pro nejmenší, překvapení pro oslavence a pro každého taky prémiovou belgickou čokoládu s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. A jedna praktická informace, do Egypta potřebujete cestovní pas platný alespoň 6 měsíců po návratu.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
5: Za pár minut
6: a možná i mnohem víc.
5: Tolik peněz si nevydělá ani špičkový manažer velké firmy.
6: Vy můžete. Poslouchejte prázdninový Blaník a dozvíte se jak.
5: Slunce dál svítí.
6: Sluníčkové léto na Blaníku.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Radíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
16: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
17: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: vážení.
1: Lásko mě ubývá silná. Pavel Bobek na Blaníku, tak teď o něčem, co vám možná tu sílu dodá.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
1: Ale když se to přežene, tak taky ubere. Burčák už burčí. A blíží se také doba vinobraní. A taky jedno z nejsledovanějších a nejnavštěvovanějších vinobraní. Mikulov. O druhém zářijovém víkendu totiž ovládne tradiční pálavské vinobraní. A dvě první novinky už představuje ředitelka vinobraní Petra Bako.
4: První z novinek na pálavském vinobraní bude řemeslná ulička, kdy na Vrchlického ulici budeme soustředovat jenom samé řemeslníky, budou tam předvádět svoje umění. A tou druhou je malá scéna na amfiteátru, protože podle návštěvníků jim scházelo, když se chystají koncerty a jsou tam prostoje, tak aby mohli vydržet na tom amfiku celou dobu. Tak máme malou scénu, kdy v pátek i v sobotu budou takové menší kapely, které budou vyplňovat právě ty prostoje.
1: No a stejně jako loni bude celý třídenní festival bezhotovostní a ten nedělní program bude navíc zdarma. Takže já ještě připomínám, že půjde o 79. ročník a odehraje se 11., 12. a 13. září. Takže pálavské vinobraní se blíží. To bylo o jednom lahodném moku a teď to bude o druhém lahodném moku. Tady je Dobrý kafe a Lucka Bíla na Blaníku.

0: na čase být.
1: Tak doufám, že jste si taky udělali dobrý kafe jako Lucka Bílá. A co v příští hodině? No k tomu dobrýmu kafi se bude podávat třeba Olympik. Skupina Krištof. A dáme si i Davida Kolera. Protože i po 8. to na Blaníku bude hezky česky. Je 7.55.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Pila Smrčiny hlásí, čekání patří do fronty a ne na stavbu. Proto je tu Pila Smrčiny České zemědělské univerzity. Největší sklad řeziva a deskových materiálů v regionu. Prkna, hranoly, fošny, OSB desky i další stavební materiál máme skladem za skvělé ceny k okamžitému odběru. Stavte bez čekání. PilaSmrčiny.cz.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
7: Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes bude většinou oblačno, přechodně polojasno, odpoledne k večeru místy zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a lokálně i slabšími bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 24 až 27 stupňů. Tolik počasí a teď už se vydáme na silnice.
8: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
2: Blaník za volantem.
7: Zdržíte se na dálnicích kolem Prahy, kde přesně ví Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
9: Dopravní omezení zpomaluje provoz na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů mezi 17. a 19. kilometrem. Aktuálně zdržení nepřesáhlo 20 minut. A kvůli dopravnímu omezení popojíždí řidiči 10 minut také na dálnici D4 mezi 12. a 9. kilometrem ve směru do Prahy.
7: Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásný den. Teď už jsou tu další zprávy s Hankou.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Začala bitva o rozpočet. Výbava pro školáky stojí tisíce. Chlouba Ústeckého mírového náměstí je na odpis.
10: Rádio Blaník.
11: Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Ministryně financí Alena Schillerová se zbytkem kabinetu zahájila první kolo jednání o státním rozpočtu na příští rok. Už teď je jasné, že výdaje vzrostou o desítky miliard korun. Podle zákona musí vládě předložit návrh státního rozpočtu do konce srpna, finální verzi pak do konce září. Školáci se za dva týdny vrátí do lavic. Začátek školního roku patří každoročně k finančně náročnějším obdobím. Rodiny za výbavu utratí v průměru 5000 korun. Finančně slabším a samoživitelkám pomůžou obce. Některé radnice pořádají sbírky školních potřeb a velkou pomocí jsou i dotované školní obědy. Cestující vlakem čekají další omezení. Výluky na hlavním koridoru mezi Kolínem a Pardubicemi ovlivní provoz na železnici až do poloviny září. Podrobnosti přidá mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
12: V první etapě od 20. srpna do 5. září bude omezen provoz úseku Přelouč-Pardubice. Následujících 8 dní až do neděle 13. září se pak stavební práce přesunou do úseku Kolín-Záboří nad Labem.
11: Já ještě doplním, že regionální vlaky v části trasy nahradí autobusy. Stromy na Ústeckém mírovém náměstí usychají, přitom jde o jedinou zeleň, která tamní prostor chrání před horkem a ostrým sluncem. Město v horku Habry nezalévalo a navíc se zjistilo, že jsou zasazené ve stavební suti. Podle odborníků se stromy za stovky tisíc už nevzpamatují. Tolik zprávy a u mikrofonu jsou zpátky Petr a Adel.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
3: S Petrem Svívou.
1: Tak my už jsme si s Adelkou naše telefony navzájem prošacovali, abychom se podívali, jaké fotky jsme vyfotili naposledy. A teď vy, jaká je vaše poslední fotka? Dneska je totiž Světový den fotografie, tak nám to napište na 6318, máme tady už poměrně dost SMSek a u některých se docela dobře bavíme. Tak se k tomu dostaneme v té následující hodině. Teď Olympik a jako za mlada bylo 8.

0: Fight of Ophelia. Fight of Ophelia a Taylor Swift. Dobré ráno, Radio Blaník. A teď na chvíli do včerejška, byl tady zase včera. Jako každé úterý po 16. hodině a kdykoliv se u nás objeví náš dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Riedl, tak ho všichni zasypeme otázkami, protože všichni chceme vědět, jak to vypadá zrovna na té trase, na které jezdíme nejčastěji, ale samozřejmě došlo i na vaše dotazy a došlo taky na Česko-Lipsko.
1: Kolem České Lípy máme z velké části postavený obchvat, ten si myslím, že i v České Lípě krásně využíváte. Nedávno jsem tam jel a krásně jsem si ho užil já taky s dovolením. A pokud jde o propojení, je to zhruba 10 kilometrů mezi Novým Borem a Českou Lípou, tak tady ten proskok, krásný kapacitní, pohodlný, plynulý, budeme stavět od roku 30 a je to stavba tak na 2 a čtvrt roku. Teď v tuhle chvíli dokončujeme ještě papíry, myslím si, že se tam někdo odvolával kvůli nějakým živočichům, ale nevím detail.
0: Včerejší povídání celé si můžete poslechnout opět na našem webu v sekci podcasty a s Honzou Riedlem si budeme na Blaníku povídat zase příští úterý po 16. hodině. Tak to byly silnice a dálnice a teď pěkně pěšky po schodoch.

0: Bankéta po schodech, v dobrém ránu na Blaníku, chodit po schodech je zdravé, a to nejenom proto, že to říká ministr.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A když dneska vylezete někam po těch schodech, tak se spotíte rozhodně méně než v těch uplynulých dnech. Ovšem jak kde, byť?
2: Je to tak, tak třeba na Moravě tady se spotíte, i když pravděpodobně budete jenom existovat, protože teploty tady dnes dosáhnou až té tropické třicítky. Jinde budou teploty, ale taky vysoko, 23 až 27 stupňů, na horách okolo 18. Nicméně tu pocitovou teplotu může srážet fakt, že dnes bude oblačno až zataženo. Na jihu očekávejte až polojasnou oblohu, ale naopak na severu tady se můžou vyskytnout i přehánky, výjimečně bouřky.
0: A my vám za Adélkou přejeme příjemnou a pohodovou existenci s Blaníkem. Teď už Krištof a Hinzerát.

0: Ricky Povery na Blaníku, dneska ve středu 19. srpna, což je taky Světový den fotografie. My jsme se vám už s Adelkou pochlubili, jakou fotku jsme vyfotili naposledy. U mě to byla ta zmrzlina, u tebe to bylo, co to bylo?
1: To byla moje kolegyně Sára.
0: Kolegyně Sára.
1: Na kafičku.
0: No a teď vy, posluchači, tak co pak nám píšou?
1: No já jsem úplně z těch SMSek tady unešená. Napsala nám třeba Vlaďka ze Seče, dobré ráno, naposledy jsem před 14 dny vyfotila krásný dort, který mi upekla dcera Vladinka k narozeninám.
0: Děkujeme a gratulujeme zpětně.
1: Přidám Markétu, hezké ráno Blaničku, naposledy mám fotku ze včerejška z vaflárny v Benešově.
0: No to zní dobře, vaflárna. Snídaně, viď.
1: Pak je tady jedna pro pány, a to teda ke snídaní moc není. Napsal nám Honza z Chomutova. Ahoj všichni ve studiu, naposledy jsem vyfotil asi před 15 minutami kapra. 92 cm jsem na rybách a poslouchám jediné rádio, které mám rád, a to je Blaniče.
0: Je, děkujeme, tak Petru vzdár, děkujeme, zdravíme na ryby a posíláme krátké zprávy už za chvíli. Jste s Blaníkem. Rádio Blaník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz. V Benešově u Prahy hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
4: Někdy je čas začít znovu.

0: nechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
6: Dobrý den.
7: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
6: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
7: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
10: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
11: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
10: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
11: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
10: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
11: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
10: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
11: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
12: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
13: Blaník za volantem.
14: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Požár auta brzdí provoz na Strakonické a podrobnosti zná Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
15: Z opatrností projíždějte na dálnici D4 ve směru na Strakonice, kde na 15,5 kilometru došlo k požáru vozidla.
14: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod. Teď jsou tu zprávy.
13: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
16: Aktuální přehled každý den.
13: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
17: Blaník. Pěkné ráno, u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. Senát projedná návrat EET. Nejspíš ho neodmítne, ale pokusí se doplnit zrušení limitu daňového osvobození u zdravotních benefitů pro zaměstnance. Záchranáři mají během prázdnin víc práce než loni. Sanitky nejčastěji vyrážejí k úrazům na kolech, koloběžkách nebo na trampolínách. A až 80% nárůst počtu zásahů hlásí letos i vodní záchranáři. Letošní léto se zapíše do historie. Teploty nad

0: 40 stupňů trhaly rekordy napříč republikou. Dosavadní teplotní maxima přepisovaly víc než 3/4 meteorologických stanic. Návštěvníci nemocnice v Berouně si ušetří závěrečné stoupání do kopce od zastávky autobusu k ordinacím. Od září totiž bude zastávka přímo v areálu nemocnice. Tolik stručný přehled a další zprávy už za půl hodiny.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Srýbou.
2: Chtěli byste si prodloužit léto a vyrazit třeba ještě na jednu dovolenou a navíc úplně zadarmo? Tak o tom bude řeč už za chvíli, jak to udělat. Za minutu bude půl deváté.

zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám.

0: Studánko stříbrná, Hanka Zagorová na Blaníku, teď ta dovolená zadarmo, co? Hodila by se ještě? No tak poleďte.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Prázdniny se přechýlily do poslední čtvrtiny, ale to neznamená, že byste nemohli ještě odjet nebo odletět na dovolenou, i když vám to třeba neumožňuje rodinný rozpočet. Je to úplně jedno, protože na tuhle dovolenou odletí někdo úplně zadarmo, jako v červnu Petra do Egypta.
2: Protože jsem se dovolala, že byly tři české písničky od jednoho interpreta českého.
3: A co tak asi vyhráváte?
2: CDčko?
3: Co vyhráváte?
2: No, já myslím, nebylo to náhodou o zájezd.
3: O zájezd? Myslíte si?
2: Do Egypta.
3: Do Egypta říkáte? No jasně.
2: Ano. Je super.
3: Tam
2: no,
3: se někdo...
2: neděle teda.
0: No a kam se poletí tentokrát, Adel?
4: Tentokrát se poletí do slunné Albánie. Máme pro vás letecký zájezd pro dvě osoby na celých 8 dní z All Inclusive do 5-hvězdičkového hotelu Diama Resort & Spa.
0: No a vy prostě zkuste o víkendu najít v našem vysílání tři různé písničky od stejného interpreta. Ta pravidla jsou stejná, jako byla v červnu, která zazní bez jakéhokoliv předušení. A jakmile dozní ta třetí z nich, tak si zavolejte na 800 109 109. Když se sem do našeho studia dovoláte jako první, tak vyhráváte a letíte za tři české za sluníčkem už o víkendu.
1: Za tři české za sluníčkem. Na rádiu Blaník.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.

0: Líbe zná Michal David v dobrém ránu na Blaníku. Dneska mají svátek všichni, kteří někdy řekli, počkej, ještě jednu fotku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Dneska je totiž světový den fotografie a vy nás slušně zásobujete SMS-kami se informacemi o tom, jaká je ta vaše poslední fotografie. Protože od té doby, co máme všichni v kapse mobil, tak tu fotku můžeme udělat kdykoliv. Tak povídej.
2: Třeba Nadě napsala, naposledy jsem vyfotila hnízdo s malými vlaštovkami, letos už po druhé, první létali v červnu.
0: Děkujeme.
2: Potom nám napsala Lucka z Moravské Třebové, naposledy jsem vyfotila kolegyňku s odřeným okem, chudák spadla.
0: Díky.
2: A potom přidám ještě Pavla ze Damníkova. Poslední fotku mám, kdy při aktivní bouřce vidím blesk a krásné mraky, takže to musí být taky velice zajímavé.
0: To musí být zajímavé, ale hlavně jako trefit se do toho, aby tam byl vidět opravdu ten blesk. No, velká škoda je, že naše SMS brána neumí vlastně MMSky, to znamená, že bychom viděli i ty fotky, ale moc děkujeme za všechny ty vaše popisy, protože u některých se opravdu moc dobře bavíme, tak vám přejeme dobré světlo. A když jsme u toho dobrého světla, bude dneska dobré světlo?
2: No moc ne, tedy na jihu může to sluníčko sem tam probliknout, nicméně na většině území očekávejte spíš oblačno až zataženo, v severní polovině území může dokonce bouřit, anebo se tam může objevit sem tam nějaká přeháňka. Teploty o něco vyšší než včera, 23 až 27, v maximech na jihu Moravy může být až 30.
0: Ono zase na druhou stranu, já když fotím, tak mám raději, když je trošku zataženo, když jsou trošku mraky, protože úplně jasná obloha je vlastně úplně o ničem. Je to úplně ploché ta fotka potom. Takže myslím si, že dneska něco vyfotíte. Za chvíli už Kristýna Horehroně a potom se mrkneme na první nápovědu, takovou malou nápovědu předem k dnešnímu tajemnému roku.
1: Dva roky prázdnin vám slíbit nemůžeme.
3: Ale ty letošní si s námi můžete klidně prodloužit.
1: Poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie.
3: Do 5-hvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa s All Inclusive.
1: Za 3 české, za sluníčkem.
3: Už tento víkend
1: u nás na Blaníku.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
13: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Kristýna a Horehroní a teď už ta malá nápověda k tajemnému roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Do něj totiž odletíme zase v té příští hodině a tentokrát poletíme docela daleko, čemuž vlastně odpovídá i kvalita zvuku, který teď pustím. Tohle je totiž znělka seriálu, který jste mohli vidět právě v tajemném roce. No a více si řekneme po 9. hodině. Teď ale zpátky do přítomnosti, tady jsou Bon Jovi na Blaníku.

0: Living on a Prayer a Bon Jovi na Blaníku na konci dnešního Dobrého rána. A schyluje se k tomu slibovanému tajemnému roku, jak jsem říkal, tentokrát to bude trošku dál do historie, do roku, kdy jste poprvé mohli slyšet tuhle písničku. A nebo taky tuhle. A nebo tuhle. A více podíváte i s vašimi tipy a vzpomínkami. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
3: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
4: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
3: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
5: Člena skupiny Centropol.
3: Vás to nebude stát ani korun.
4: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
3: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník. Počasí.
6: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes bude většinou oblačno, přechodně polojasno, odpoledne k večeru místy zataženo, ojediněle se slabým deštěm nebo přehánkami, lokálně se mohou přehnat i slabší bouřky. Nejvyšší teploty nám vyšplhají mezi 24 až 27 stupňů. Teď se vydáme na silnice.
7: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
6: Nehoda vás přibrzdí na příjezdu do Prahy po D8. Podrobnosti zná Blaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
8: Se zdržením okolo 10 minut počítejte na dálnici D10 ve směru do Prahy, kde se na 5,5 kilometru vyšetřuje dopravní nehoda 3 osobních vozidel a kolona se tvoří mezi 7. až 5. kilometrem.
6: Porouchané auto přímo na dálnici nepřehlédněte na D6 na 61. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný den, teď už jsou tu další zprávy s Hankou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
9: Senát projedná návrat EET. D5 u Plzně prochází obří rekonstrukcí. Na táboře ve Zlíně se děti učí finanční gramotnost.
5: Rádio Blaník.
9: Pěkné dopoledne, jsou tady zprávy a s nimi Hanka Koterová. Senátoři schvalují obnovení EET. Podle vlády má narovnat podnikatelské prostředí a podle odhadu ministerstva financí by mělo ročně přinést víc než 14 miliard korun do státní kasy. Nová verze evidence tržeb počítá s tím, že podnikatele nebude už nutit tisknout papírové účtenky. Řidiče na D5 čekají dopravní omezení. Ředitelství silnic a dálnic opravuje 10-kilometrový úsek mezi 110. a 100. kilometrem ve směru z Německa na Plzeň. Jde o další etapu celkové rekonstrukce dálnice, která vyjde na přibližně 700 milionů korun. A stihnout se má všechno do zimy. Praha zpřísnila pravidla pro používání pyrotechniky. V některých městských částech je odpalování od července zakázané po celý rok, v jiných pouze sezóně. Víc dodává mluvčí magistrátu Vít Hofman.
10: Přijetí přísnější regulace představuje hodnotový posun, který zohledňuje nejnovější vědecké poznatky týkající se škodlivosti odpalování zábavní pyrotechniky pro okolí. Mimo to zákaz přispěje k eliminaci stresu, který při odpalování pyrotechniky prožívají někteří obyvatelé. obyvatelé a domácí zvířata.
9: A já dodám, že za porušení vyhlášky hrozí pokuta až 100 000 korun. Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá první ročník příměstského tábora Finanční pevnost. Děti se na něm naučí finanční gramotnost, třeba jak utrácet a nedostat se do dluhů, co jsou to investice nebo jak si najít dobře placenou práci. A tím zprávy končí, teď už vyrážíme do minulosti.
3: Tajemný rok a Petr Slíva
4: na Rádiu Blaník.
0: Je to tak, otevíráme dnešní hledání tajemného roku. Společně s vašimi tipy a vašimi vzpomínkami se k němu určitě dopídíme na konci té následující hodiny, kterou tu cestu nám budou ukazovat opět písničky, které se v tajemném roce narodily, a taky bude řeč o několika událostech, které se tehdy staly. No a nás zajímají právě ty vaše vzpomínky a vaše tipy. Ty nám zase volejte na 800 109 109 anebo pište na 600 318 118.

0: Tak kdo viděl Šreka, tak si tuhletu písničku velmi dobře pamatuje, jenomže ona vznikla mnohem, mnohem dřív, než vůbec první Šrek spatřil tmu kin. Monkees, I'm a Believer.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Písnička, která vyšla v tajemném roce. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Marie z Humpolce a myslím si, že je to rok 1966.
0: A proč si to myslíte, Maruško?
3: Protože ty písničky mám hrozně ráda.
0: Ano.
3: To už jsem chodila do školy a v tom roce se mi narodila poslední sestřička.
0: A já vám moc děkuju a přeju krásný den do Humpolce. Naslyšenou.
3: Děkuju, nasledanou.
0: Tak Adel, pojďme na první tipy, které dorazily SMS-kou.
4: Máme tady jednu anonymní. Ahoj Blaníčku, zase zkouším hádat tajemný rok a podle písniček si myslím, že jde o rok 1966.
0: Dobře, děkujeme.
4: Stejný rok nám tady typuje i Karel, no a pak tady máme tip od Marušky z Prahy, ta typuje rok 1967.
0: 67. dělám čárku a pojďme na tu první slovní nápovědu. Já jsem vám už před devátou pouštěl tuhle znělku. Je to znělka k seriálu, který se na televizních obrazovkách objevil 16. února tajemného roku. A tady je ukázka z něj.
5: Co je?
6: Jo, abych nezapomněla, pane šef.
5: No.
6: V lokále vám sedí kontrola.
5: Nesmysl. Ty tady byli předevčírem.
6: No jo, tohle je nějaký zbrusl novej.
5: Aha. Proč myslíte, že je to kontrola?
6: Podívejte se na ně. Ty chlapi to mají přece napsaný na ksichtě.
7: No ženská, vy to taky řeknete jako nic. Pojďte mi ho ukázat.
6: Pojď se podívat taky. Tady sedí na dvojce.
0: Malá pražská hospoda, v ní Eliška Rabasová, její rodina a lidé kolem ní. To je svět jednoho z prvních komediálních seriálů Jaroslava Rýtla.
6: Podívej se, no.
5: Ano, smysl, to není kontrola, to je přece nějaký slušný člověk, za to dám krk.
6: Ne, no, abyste o ně nepřišel. Koukejte, já mu přinesu pro jistotu lepší porci, jo?
5: Jakou lepší porci? My bychom měli každému dávat, kdo se tváří jako kontrol, lepší porci rozdáme denně dvě krávy.
6: Dobrá, se nerozčilujte, já mu dám normální porci.
5: Ovšem, normální
6: porci. Dobře, píšte, normální porci, jo.
0: No a ten seriál z tajemného roku, který režíroval režisér František Filip, se jmenuje Eliška a její rod. Poprvé jste ji mohli vidět v tajemném roce. Kdy to bylo, to nám zavolejte na 800 109 109 a nebo napište na 600 318 118. Je to stejný rok, ve kterém jste poprvé mohli slyšet Lékořici.

0: V mém roce vznikla i tahle velká hitovka Boba Dylana, I Want You.
1: Rádio Blaník, Tajemný rok.
0: A taky jste poprvé mohli vidět seriál Františka Filipa, ke kterému scénář napsali Jaroslav Lítl a Jiří Hubač. Eliška a její rod, to byla první slovní nápověda. Tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Aleš z Brna. No tak samozřejmě skupina Beatová Krystal, rok 1966, tenhle kluk, to jako já dneska vám se zahraju na kytaru.
0: Fakt?
2: Ale musím pozdravit Járu Jarosila do Kanady, protože ten v té skupině hrál baskytaru.
0: Myslíte si, že teď poslouchá v Kanadě?
2: To těžko, protože máme časový rozdíl, dneska máme 9 hodin, oni mají 3 ráno asi zhruba, tak je to to, je to Toronto.
0: Co nemůže spát?
2: No, nevím, ale jako super. Jinak jako samozřejmě písničku zpívala i tam, i ona přenosila.
0: Ano, ale ano, to, ano, je tak, to tak. Moc vám děkuju za vzpomínku, mějte se krásně, naschledanou.
2: Maria, zase takovýhle roky opakujte, to je moje mládí, proboha.
0: Budu se snažit, naschledanou. A pojďme na SMSky.
3: Dobrý den, Blaničku, dnes vsázím na rok 1966 podle písni Tenhle kluk. To jsem ještě nebyla narozená, ale notovali jsme si ji v 90. letech s Ilnou Čákovou, kdy ji přespívala. Je krásné, jak se časy prolínají, nádherně ji přespívala, to nám napsala Jiřina z Hlinska.
0: Děkujeme, Jiřinko.
3: Přidám další tip. Ahoj, Blaničku, právě jsme si s dcerou pustili vaše rádio a žasneme nad peckami z roku 1966. Srdečně zdravíme z Hradce nad Moravicí holky Maruška a Julka.
0: Díky, jestli jsou z 66. to se dozvíte na konci pořadu, ale holky moc děkujeme.
3: A přidám ještě tip od Jiřiny z Brna, ta typuje rok 1965 a napsala k tomu, to je rok mého narození.
0: Děkujeme. A jaký rok typujete vy? Pište, volejte.
1: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Tepiš dál a Marta Kubišová, tohle je písnička, pod kterou jsou autorsky podepsaní jako autoři hudby Ladislav Štajdl a Karel Gott a text náleží Rostislavu Černému.
1: Tajemný rok a Petr Slíva na Rádiu Blaník.
0: A my už jsme si připomněli taky seriál Eliška a její rod, který jste poprvé mohli vidět v tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, já si dám potichu jenom rádio.
0: Ano.
2: A já jsem byla na estrádě, kde vznikla tato Lékořice písnička.
0: Ano.
2: To bylo v roce 66, mě bylo 30, mladá holka, ale byl to estrádní večer, jo, a tam jsem říkali slova, a na ty slova si vymýšleli písničky. A na ty estrádě asi 5 písniček za ten večer se vzniklo, jo?
0: No.
2: Ale tahle ta Lékořice, na to si pamatuju.
0: A kde se ta estráda konala?
2: Bylo to, myslím, v Nusli, nebo v Michli, nebo někde prostě, já už to nepamatuju. Mě je teď už 87, takže... bylo mi 30, takže
0: máte neskutečnou paměť, moc vám děkuju, to je skvělá historka tohle, děkuju moc.
2: Ale, no, skutečná, ale to je...
0: A navíc
2: je
0: skutečná.
2: Ano, skutečná, mějte se hezky.
0: Taky, naschledanou. Krásný příběh, pojďme na SMSky.
3: Myslím si, že dnešní tajemný rok je 1966 a to jsem šla poprvé do školy, to nám napsala Jitka ze Šumavy.
0: Díky, Jitko.
3: Přidám další čárku k roku 66, podle Elišky a jejího rodu, to typuje Míša s Příbrami a napsala, no a já jsem ještě nic nezažila, protože jsem ještě nebyla na světě.
0: Ale i tak děkujeme, Míšo.
3: A přidám ještě jednu čárku ke stejnému roku, tu nám poslal Jirka z Prahy a napsal hitovky mého mládí.
0: Díky, Jirko, pište nám dál na 600 318 118 nebo rovnou brnkněte na 800 109 109 a další nápověda už za chvilku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva na Rádiu Blaník. Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
9: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Vytáhni Jendu!
14: Co říkáš? Výtahy jedna?
13: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
14: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
13: Povídám, vytáhni Jendu!
14: No jo, výtahy jedna!
15: Teď my už máme výtahy jedna.
14: Jendo?
16: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
17: Jendo, ty seš ale bedna!
18: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávky. www.výtahy1.cz.
19: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
20: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Kontejnery Siegel, dobrý den.
22: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
21: Oba.
23: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
24: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
25: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
26: Vyslev se na to, Franto!
27: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
28: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
29: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
30: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v...
29: Trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
30: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už první...

0: Legendární dvojice Simon a Garfunkel, Paul Simon a Garfunkel a I Am a Rock, písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A ten dnešní Tajemný rok už jsme si připomněli i jinými písničkami. Z těch českých vybírám Tenhle kluk, písnička, kterou naspívali Ira Kubáková, Jiřina Menšlová a Eva Fatková. Potom jsme tady měli Lékořici od Vaška Neckáře anebo Nepiš dál od Marty Kubišové. A taky seriál Eliška a její rod, který jste poprvé mohli vidět v Tajemném roce. Tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj, Roman, telefonu.
0: Tak, Romane.
3: Zkoušám tipovat.
0: No určitě, jaký no, ty máš?
3: Můžem aj slovensky rozprávat.
0: Ježišmarja, určitě.
3: Takže Kromný hodat podle těch pesniček, té pesničky, která hrá, 1966.
0: A co jsi dělal v roce 1966?
3: Ne, 966.
0: 966, dobře.
3: To jsem zahral ještě národníka v Uhláku. To jsem ještě nebyl ani na světě. Můj ročník výroby je 74.
0: Tak díky moc a do počuťa.
3: Ahoj. Ahoj.
0: Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jana Seplic. Dneska bych si tipla rok 66.
0: Může být, může být a nemusí. Co jste dělala v roce 66, pakli, že jste byla na světě?
4: No, mě bylo 5 let a chodila do školky, takže žádný vzpomínky.
0: Děkuju, krásný den do Teplic, naslyšenou.
4: Taky naslyšenou.
0: A jdeme na SMSky.
5: Já tady přidám tip od Dagmar. Ano, potvrzuji konání takzvané estrády, kde podle několika vylosovaných slov z publika pak vznikaly písničky, přesně jak popisovala předchozí posluchačka. Já byla čerstvá pubertěčka zamilovaná do Václava Neckáře a tipuji rok 1966.
0: A my jsme se před chvílí dozvěděli, že právě takhle vznikla Lékořice. Pojďme na další SMSku.
5: Přidám tip od Lenky, ta přidává čárku ke stejnému roku. To se mi narodila moje úžasná dcera a letos jí už bude 60 let a jenom koukám, jak ty děti rozhodují.

0: cestou.
1: Díky, díky.
0: A potom přidám tip na rok 1967, který nám poslal Jirka z Olomouce.
1: Děkujeme, Jirko, zdravíme do Olmiku a jdeme teda na tu druhou slovní nápovědu. V tajemném roce jste poprvé mohli spatřit ty dva. Jsou to, je to legendární dvojice, legendárního režiséra.
2: Můj strejda je papadá, jeho strejda papadá, má babička, jeho babička, dědečkové mazaní a oba z Kopidlna, to znamená, ty Kubo, že my dva jsme asi bráchové.
1: Medvědi od Kolína spatřili světlo světa právě v tajemném roce, kdy je Břetislav Pojar představil světu.
2: Ryby chytáme z pravidla ve vodě, pane, ve vodě.
1: A 13. května tajemného roku jste poprvé mohli tedy vidět pořád.
2: Pojďte, pane, budeme si hrát.
1: A to byla další nápověda. A další hudební už je připravená. Helena Vondráčková, Mám ráda cestu lesní. 800 109 109 je číslo do studia, na které můžete zavolat 600 318 118. To je to psací.

0: Tak spousta lidí si teď možná vzpomněla na českou verzi téhle písničky, ale tohle byl její originál, Caterina Caselia. Perdono. No a v tom dnešním tajemném roce jsme si kromě písniček už připomněli taky seriál Eliška a její rod, taky slavné medvědy od Kolína a Pojďte pane, budeme si hrát slavné pásmo medvědích pohádek Břetislava Pojara. Taky jste poprvé mohli vidět v tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, Peťo, u telefonu je Pavla Jílové u Prahy Radlík a já chci tipnout. Letošní rok 100% 66.
0: 100%. A co jste takhle v roce 66 dělala vy?
1: No, tak měla jsem krásný 13 pubertální, že? Štval jsem celý svět.
0: No, tak to je normální.
1: Pustili, no, jasně, jak jste pustili prostě tenhle kluk, no tak to okamžitě mi naskočilo, protože to jsem si koupila na gramodesce, na singlu. A strašně jsem s tím jako štvala celý barák, protože vždycky, když jsem přišla ze školy, tak jsem si to pustila na plné pečky, jak se říká. A jak se říká u nás na Valašsku, vyřváňala na celý barák.
0: No, byla to prostě vaše osobní hymna.
1: Ano, byla to osobní hymna, i když jsem žádnou pusu do té doby ještě nedostala, že těch třinášti.
0: Ježíš, krásná vzpomínka.
1: No a potom ten Bob Dylan, houpačka, že, pana Černého?
0: No jasně, legendární pořad, legendární paráda. Moc vám děkuju, krásný den, Pavlo,
1: krásný,
0: naslyšenou.
1: Krásný den, taky naslyšenou.
0: A nositel snad nejhlubšího hlasu v éteru, pan Černý. Pojďme na SMSky.
2: Z Ústí nad Orlicí nám napsala Marie, dobrý den, dnešní rok je 66, bylo mi 6 let a byla jsem sestra na svatbě za družičku, čas letí.
0: Děkujeme.
2: Přidám Ondru, ten napíše z kamionu, taky přidává čárku k roku 66 a to se narodila moje manželka a já byl ještě 19 let na houbách.
0: Děkujeme za vzpomínku.
2: A pak tady máme třeba i tip na rok 1965 a ten nám poslala Marie z Prahy.
0: No výborně, 65. zapisuju, dělám čárku. Co vy? Ještě chvilinku můžete volat a psát, ale já mám pro vás ještě jednu nápovědu. 4. března tajemného roku pronesl John Lennon při jednom interview poznámku o tom, že Beatles jsou populárnější než Ježíš Kristus. Rozpoutala se vlna odporu a rozhlasové stanice ve Spojených státech začaly bojkotovat vysílání hudby Beatles. A v tom též roce Beatles 1. května přestali koncertovat. Nebo 1. května měli poslední vystoupení ve Wembley ve Velké Británii a v srpnu měli potom poslední oficiální koncert v San Francisco ve Spojených státech. Ten důvod, proč přestali koncertovat, je vcelku jasný a poznáte ho podle téhle ukázky. Ony ty koncerty Beatles byly totiž jeden velký chaos a ani samotní členové Beatles se na nich prostě neslyšeli. A začalo je to tak štvát, že se raději uchýlili do studia. Tak to byla poslední nápověda.
3: Tajemný rok na Rádiu Blaník.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
8: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
18: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 404,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Bila. To dobré začíná u nás.
20: Pohodové České rádio.
21: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: se mi vybavili všechny vzpomínky z letošní návštěvy Liverpoolu, Beatles a Yellow Submarine, i tohle je totiž písnička z tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A moc doporučuju tamní Muzeum Beatles, mají tam právě i tu žlutou ponorku. Tak, ale zpátky k tajemnému roku, tady jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, pane Slíva, Bohumil.
0: Krásný den, Bohumile, tak pojďte do mě.
3: Já si tipnu 66 a z toho důvodu, že jsem byl v učení, byl jsem na intru, a tam jsme se na to koukali, teda, no.
0: A kde jste byl na tom intru?
3: Říká se Šembách, ale je to Meziboří.
0: Meziboří. No děkuju za vzpomínku. Bohumile, krásný den. Naslyšenou.
3: Náporovně přijeli na své.
0: Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
4: No dobrý den, pane Slívo. Langrová, Banka. A já bych chtěla tipovat, no je to rok 66. Teď zpívá Helenka Vondráčková, my jsme s kámoškou chodili na jejich představení do divadla Rokoko, který se jmenovalo Listy důvěrný. A Václav Neckář tam taky zpíval Lékořici.
0: Jo, to byla ta slavná rokoková parta.
4: No, to byla nádherná doba, kdy vznikla jedna krásnější píseň než druhá. My jsme samozřejmě milovali Karla Gotta, ale tohle trio taky.
0: Moc vám děkuju za vzpomínku. Mějte se krásně. Naschledanou. Tak slavné divadlo Rokoko, pojďme na SMSky.
5: Já přidám další čárku k roku 1966 a tu nám tady poslal Petr z Teplic.
0: Děkujeme, Petře.
5: Krásné ráno, já tipuji rok 1967 a to je rok, kdy jsem se seznámila s manželem, to nám napsala Mirka.
0: Díky, Mirko.
5: A potom přidám ještě tip od Matěje. Ahoj, Blaníčku, tajemným rokem je dnes rok 1966. Moc děkuju za super písničky a zdar a sílu.
0: Vám též. No tak se na to podíváme. Eliška a její rod, seriál Františka Filipa, který se objevil v televizi v tajemném roce. Slavní medvědi od Kolína, Břetislava Pojara, pojďte, pane, budeme si hrát. A nakonec jsme si připomněli taky poslední koncert Beatles. A pokud jste typovali rok...
1: 1966.
0: Tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní... Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: My jsme u konce hledání, děkujeme vám všem, kdo jste přispěli se svou troškou do mlýna, respektive do tajemného roku. S Adélkou se na vás těšíme zase zítra ráno v 6. Jsme na značkách, za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. A teď ještě jedna vzpomínka na ten rok 1966. Hana Hegerová a...

nezboží se chrám, jak ty bys si přál, ale život sám nám lečí. V duchu počítám, co by nás tak stál, malej dům a krám. Co si hrabiš tam šupleti? Polož to! Polož to! Jo, ty mě chceš dál nad strach? No, no!

0: Tak pojď.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: byl Bruno Mars na vlnách Rádia Blaník. A my si dál budeme hrát hlavně hezky česky zaspívá mistr. Dáme si Argemu. Taky Drákulu, teda Lucku Bílou. Vracíme se každý den a každý den hrajeme hlavně hezky česky, na to se můžete spolehnout. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 10 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes bude většinou oblačno, postupně polojasno, odpoledne a k večeru místy zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, lokálně i slabšími bouřkami. Nejvyšší teploty během dne vyšplhají mezi 24 až 27 stupňů. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
3: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
1: Blaník za volantem.
2: Nehoda vás přibrzdí na dálnici před Prahou, kde přesně ví Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: Se zdržením okolo půl hodiny počítejte na dálnici D10 ve směru do Prahy. Na 5,5 kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda 3 osobních vozidel a kolona se tvoří mezi 10. až 5. kilometrem. A k další dopravní nehodě 2 osobních vozidel došlo na Pražském okruhu na 21. kilometru v levém jízdním pruhu ve směru na Ruzyň.
2: Přejeme vám šťastnou cestu a mějte krásný den.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Ministři budou pokračovat v jednáních o rozpočtu. Sociální sítě plní falešné nabídky dovolených. Před začátkem semestru zdražuje nájemné.
2: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Ministryně financí bude pokračovat v jednáních o podobě státního rozpočtu na příští rok. Už včera přijala polovinu svých kolegů, se zbylými 7 se setká dnes. Jednat bude třeba se šéfem rezortu kultury a obrany. Oba předem avizovali, že budou požadovat víc peněz. Na sociálních sítích přibývá falešných nabídek dovolených. Lidé s rezervací posílají tisíce neznámým organizátorům zájezdu a nakonec přijdou o peníze i o dovolenou. Jak podvod rozpoznat, radí ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
7: Řádná cestovní kancelář neprodává zájezdy prostřednictvím sociálních sítí, může sice inzerovat, ale následně bývá vždy sepsána smlouva o zájezdu, kde jasně vidíme, kdo je pořadatelem, je tam IČO, kontaktní informace, funkční webové stránky, funkční telefon.
2: U každého prodejce je důležité si ověřit, jestli má oprávnění zájezdy prodávat. Nadcházející akademický rok začíná opět šroubovat ceny pronájmu vzhůru. V univerzitních městech nájemné oproti loňsku poskočilo, nejvíc v Praze a Brně a naopak v Olomouci bydlení mírně zlevnilo. Nejlevnější variantou pro studenty zůstává sdílené bydlení. Po kůrovcové kalamitě se na sever Čech vracejí vzácní ptáci. Na Rumbursku ornitologové letos zaznamenali například orla mořského nebo ostříže lesního. Objevili se tam téměř po 50 letech. Vyhovuje jim totiž otevřená krajina. Staví si hnízda na stromech, které zůstaly, mají rozhled a možnost dobře lovit. A tím zprávy končí, slovo má Pepa Černý.
0: Děkuju moc.
1: Pepa Černý.
5: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Minutka a půl nám zbývá do 10. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky povídat. Vydáme se na kontrolu solární elektrárny a právě teď nám zaspívá skutečný mistr. Slavík rekordman, muž, který nám strašně chybí, ale jeho muzika žije dál.
8: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Danny Zuko a Sandy, Pomáda, John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want, teda ty jsi ta, kterou chci, nebo ty jsi ten, kterého chci.
1: Energoporadná Rádia Blaník.
0: Energoporadna, tu pro vás taky máme. Dneska jste ji mohli slyšet, každou středu ji připravuje Adelka Zahradníčková, vždycky někdy kolem půl sedmé ráno a potom je repríza, takže vy tu energoporadnu uslyšíte ještě dneska v půl sedmé večer. Přátelé, navíc my pro vás máme takovou hru. Dobře o ní víte, je na našem webu radioblaník.cz, tam můžete vyplnit takový formulář a následně získat kontrolu vaší solární nebo chcete-li fotovoltaické elektrárny v hodnotě 10 000 korun a k tomu ještě 3 000 korun na ruku. A naším kontrolorem je Lukáš Valenta. Lukáši?
2: I dnes jsme vyrazili za vámi, tentokrát do Brna za panem Petrem.
3: Tuhle fotovoltaiku mám od roku 2019, vzal se ten barák Pladědový, takže vůbec jsem neviděl, co s tím mám dělat. Když jsem rád, že proběhla ta servis a jsem za to moc rád.
2: A nebyl jsem sám, byl se mnou Tomáš Hůzl ze společnosti Solar Energy Service and Care.
4: Jsme tady na speciální instalaci, která je na fasádě. Fasáda není zateplená, panely tam jsou nasázený ve sklonu. Je to instalace, která je zhruba 5 let stará. Na tu fasádu to je rovnou jako špatně nainstalované, protože ty konstrukce se svěšujou, bez plošiny je neumějete. Pánovi jsme doporučili pak, že bude předělávat střechu, jakože bude, aby ty panely dal na jižní stranu a nový panely si dal na západní stranu. Je to instalace, která je spíš atypická než běžná.
2: A pokud byste i vy chtěli zkontrolovat vaši fotovoltaiku, přihlaste se na našem webu na radioblaník.cz.
0: Lukáši, moc krát děkujeme. Možná si teď říkáte, to je škoda, že nemám solární elektrárnu, protože nemůžu vyhrát. Ale tak to není. Vy můžete vyhrát, i když ji nemáte, protože vy vyhrajete pro sebe ty 3 000 a tu kontrolu solární elektrárny od Solar Energy Service and Care za 10 000 tu někomu můžete věnovat. Třeba svému sousedovi, pokud ho máte rádi, nebo svým rodičům nebo svým potomkům naopak, případně kamarádovi, prostě komukoliv. Tak se podívejte na náš web radioblaník.cz, ten formulář tam nemůžete přehlédnout a já vám budu držet palce.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Tak a teď Drákula, Lucie Bílá, Si můj pán. Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky už 27 let.

0: Ty a tvoja sestra, to byli bratři No Name, přátelé. Tahle kapela vznikla 26. srpna roku 1996. To znamená, že přesně za týden oslaví 30. narozeniny. Pánové, už teď všechno nejlepší. No a koncertně to oslaví v O2 aréně v Praze, a to 12.12. magické datum. Tak pokud chcete zažít tuhle velkou oslavu 30. No Name, tak se podívejte na jejich web, lístky by ještě měly být. Za chvilku Xindl X na vodě, anebo Eva Farná Miraj. Vzpomeneš si.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
4: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
7: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
6: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
7: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím stírem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky, podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
6: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
7: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
6: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín CZ.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
9: Oba.
11: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
12: Největší hity osmdesátek a devadesátek, videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
13: Domov, dobrá voda.
12: Atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
13: Domov, dobrá voda u Březnice. Péče, která...

0: Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto, konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
2: Vytáhni Jendu!
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
2: Povídám, vytáhni Jendu!
3: No jo, výtahy jedna!
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo?
5: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna!
7: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
8: Tak co dělá mladej?
9: Ale včera jsem mu málem nařezal.
8: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
10: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
11: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
12: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
11: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
12: Blaník na Facebooku a Instagramu.
11: Je nás tu hodně.
12: A díky vám nás tu bude ještě víc.
11: Děkujeme.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si na Blaníku a my se teď vydáme na internet. Konkrétně na náš web radioblaník.cz. Máme tam totiž pro vás další zajímavé povídání, nebo chcete-li podcast. Tentokrát o autismu. Naším hostem byla zakladatelka a předsedkyně spolku Za sklem paní Marta Pečeňová.
1: Většinou říkám, že když jsme začínali před 15 lety s kampaní Česko svítí modře, tak se uvádělo každé 130. dítě a bohužel dnes jsme na 26. dítěti. Jo. Prostě každé 26. dítě má nějaké spektrum autismu.
0: No, pokud vás tohle téma zajímá, tak se mrkněte na náš web do sekce podcasty a tam je celé dlouhé povídání. A zdravím paní Pečeňovou a celou organizaci Za sklem. Teď se vrátíme k písničkám, co vy na to? Suzy Quattro může být If You Can't Give Me Love? Já myslím, že jo, posloucháte Blaník.
2: Každý dobře ví, že není šunka jako šunka.
3: Tahle je od Leka a hlavně má rovných 7,5 kila.
2: Udělejte si radost a užijte si tu nejlepší českou grilovačku, kterou vám možná už brzy osobně přivezeme.
3: Přihlaste se na našich stránkách radioblaník.cz do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
2: A pak už jen buďte ve střehu.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
16: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
17: Co třeba na delfíny?
16: Do zoo?
17: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
16: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
17: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
18: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
19: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Too much love will kill you. Příliš mnoho lásky tě zabije. To zpíval Brian May na vlnách Blaníku. To je možná slavnější verze, než když to zpíval Freddy s celou skupinou Queen. Mimochodem, jeden člen skupiny Queen má dneska půl kulaté narozeniny. Ještě na něj dojde. František Nedvěd nám zaspívá v následující hodině hezky česky, jak jinak.
1: Nikomu se ani nesní, že má...
0: Zaspívá nebo zachraptí i Dalibor Janda.
2: Kola se kroutí dál.
0: A dáme si i tu oslavnou ke stoletům republiky.
3: Kdo ví, co bude stát.
0: Doufejme, že i za 100 let vám budeme hrát hlavně hezky česky. Jsme Blaník. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 11.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Padá.
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Rádio Blaník, počasí.
12: Rádio Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, lokálně se mohou přehnat i slabší bouřky. Během dopoledne může vysvětnout také sluníčko. Nejvyšší teploty zamíří mezi 24 až 27 stupňů. Teď už jsou tu informace z dopravy.
13: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
5: Blaník za volantem.
12: Kvůli opravám v Aviatické ulici a zúžení před exitem letiště ve směru do Prahy se budete sunout v koloně po dálnici D7 už od Středokluk, zabere vám to asi 20 minut. Postojíte si i v opačném směru od sjezdu na Evropskou. Pozor dejte na D4 mezi kilometry 36 až 41 od Strakonic, probíhají tam práce na sečení trávy a silničáři tu budou do 3 odpoledne, tak doporučujeme snížit rychlost. Podobná situace je na trase z Benešova do Tábora u Bystřice. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Česko trápí extrémní sucho. Před návratem do školy navštivte očního lékaře. V Otrokovicích explodovalo víko průmyslové nádrže. Hezké dopoledne, u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Česko čelí mimořádně dlouhému období sucha. To trápí prakticky celou republiku. Řeky na řadě míst téměř vyschly a některým obcím chybí pitná voda. Kvůli klimatickým změnám, suchu, ale i přívalovým dešťům má vzniknout 20 nových přehrad. O konkrétním návrhu budou poslanci jednat v září nebo říjnu. Konec letních prázdnin je ideální čas na kontrolu zraku dětí. Včasné odhalení očních vad pomůže dětem pak zvládat lépe výuku ve škole. Digitální doba unavuje a očím mohlo uškodit i horké a suché léto. Statistika uvádí, že krátkozrakostí trpí až 1/5 českých školáků. V Otrokovicích na Zlínsku vyhlásili hasiči druhý stupeň požárního poplachu. Krátce před 8 hodinou ráno se v průmyslovém areálu utrhlo víko jedné z velkých nádrží a při pádu na zem poškodilo nákladní auto. Co přesně v nádrži bylo, hasiči zatím neupřesnili. Mělník chce vést děti k pohybu už od útlého věku. Do tamních mateřských škol proto podruhé zamíří projekt Lvíček hýbe městem. V čem to přesně spočívá, vysvětluje mluvčí radnice Jana Nováček.
3: Podstatou projektu je pravidelné docházení kvalifikovaného trenéra do mateřských škol. Jednou týdně trenér připravuje pohybové lekce pro děti ve věku od 5 do 6 let. Výuka probíhá hravou formou a bude zaměřena na rozvoj koordinace, obratnosti, rovnováhy i dalších základních pohybových schopností.
2: Já ještě doplním, že projekt Lvíček hýbe městem navazuje na úspěšný projekt Trenéři ve škole. A to je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno. Na Blaníku už pokračuje Pepa.
4: Je to tak, děkujeme, Hanko.
0: Pepa Černý.
1: Na rádiu Blaník.
4: Krásné dopoledne, přátelé. 11. hodina už klepe na dveře. A co pro vás mám? No hlavně české písničky, jako vždycky. A budeme si taky trochu povídat. Za malou chvilku také dorazí kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky, jako každý všední den. Je to prostě šikula. Taky by tam někdy měl být, ne? V těch zlatých českých ručičkách, já to vymyslím. No a v této hodině se podíváme také na tu píseň, kterou hledáme ve vysílání a která vás může jaksi obohatit, že? Aktuálně o 5 000 korun. No ale zpátky k písničkám. Aleš Brychta, Dívka s perlami ve vlasech, může být? Tak krásné dopoledne.

0: za 100 let.
1: Za 100 let. Přátelé, já jsem to propočítal a zjistil jsem, že Petr Slíva za 100 let objeví 25 000 párů zlatých českých ručiček.
2: Jsme Blaník.
3: A hledáme zlaté české ručičky.
4: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Terezou Schýbalovou. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Kam jsem se vám, Terko, dovolal?
5: Teď jsem doma, obvykle pracuju takhle z domova, takže hezky teplíčko.
4: A to vaše doma je kde?
5: Je to na Andělu v Praze.
4: Mm-hmm. I když ve vašem případě je možná úplně jedno, kde jste doma, vzhledem k tomu, co děláte, protože já vím, že vy se staráte o sociální sítě, pracujete s fotografií a s videem, ale starat se o sociální sítě, to jde vlastně odkudkoliv, je to tak?
5: Je to tak, ale ta moje práce je spíš ve smyslu toho content creatora, takže jak jste řekl, jde hlavně o tu fotku a video. Takže v nějakých případech jde si vzít tohle s sebou i na cesty, ale často je potřeba u toho klienta bejt tam, kde on reálně vytváří ten svůj produkt nebo tu službu a ukázat hlavně jeho a to jeho zázemí.
4: Pojďme se nejdříve věnovat začátkům. Jak jste se dostala k fotografování a k videu?
5: Ta cesta byla taková přirozená, já jsem vlastně fotila už od dětství, maminka měla foťák, takže jsem jí ho fot brala a vždycky mě to hrozně bavilo, fotila jsem hlavně na cestách zvířátka a podobně a pak jsem se dostala i k tomu, že se tím dá jako hezky živit, že to je krásná kreativní práce a je to něco, kde se člověk může realizovat, dát do toho kousek sebe a přišlo to teda i v to video, který teďkon je daleko populárnější, protože ten formát hodně jako krásně ukazuje, co ty lidi dělají a na sociálních sítích samozřejmě to teď hodně frčí.
4: Co jste takhle fotila a točila nejkurioznějšího?
5: To je dobrá otázka. Asi mě napadá, že jsem jednou natáčela v řeznictví. No. To bylo teda hodně kuriozní, protože jsem vůbec neznala ten background a v té době jsem byla ještě vegetariánka, takže to bylo hodně kuriozní pro mě, ale musím říct, že vlastně mi to ukázalo, že to je strašně těžká práce a že to jako má svoje kouzlo.
4: No je to rozhodně těžká práce. Vonělo vám to tam?
5: No to úplně se říct nedá, hlavně to byla strašná zima.
4: No, je mi to jasné. A co jste dělala naposledy třeba?
5: Naposledy jsem zrovna teď o víkendu fotila na festivalu, tak to bylo hezký. To je vždycky taková hezká práce, protože se tam člověk potká s plno lidma, který samozřejmě zažívají příjemné emoce, jsou zrovna jako v tom rouši té akce, takže to se fotí samo, zajímavý interpreti, tak to mě bavilo.
4: Co takhle autosport?
5: Tak tam jsem se ještě nedostala. To je přesně to, že jsou to sice různý segmenty, ale zase přece jenom přitahuju to, co jako je mi bližší.
4: No tam byste se mohla potkat s panem prezidentem, že jo? Byste oba dva měli na sobě tu vestu a fotili.
5: A on fotí na Canon, tak to nevím, no.
4: Dobře. Kdyby si od vás chtěl někdo něco objednat, tak jak to má udělat?
5: Mám normálně webové stránky terezy.space a nebo stačí zavolat, takže je to jednoduchý.
4: A odkaz najdou posluchači taky na našich stránkách po skončení pořadu. Tak Terko, já vám poděkuju, popřeju vám, ať se vám daří. A mějte se krásně, naslyšenou.
5: Děkuju moc, děkuju, naslyšenou.
3: Jsme Blaník
2: a hledáme zlaté české ručičky.
1: Když bych parafrázoval tu klasickou reklamu, tak když potká fotograf fotografa, mají radost oba. To jsme teď byli svědky. Péťo, děkujeme. A teď nám zaspívá František Nedvěd. 19 na Blaníku.

0: Jiří Žbirka, Magdalena Šalamounová a tento song na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, zní to neuvěřitelně, ale 10. listopadu už to bude 5 let, co nás Meky opustil. Je to jeden z těch dnů, na které nikdy nezapomenu. Přesně vím, co jsem dělal, když jsem se to dozvěděl. Bylo to večer a byl to smutný večer. Pamatuju si, že jsem s Mekym strávil celou tu noc. A no, chybí tady strašně Meky, tak ho zdravíme tam nahoru. Dalibor Janda, Hurikán, za chvilku, taky Headway, What is Love a Tereska Mašková, Marek Lambora, Náš příběh. Posloucháte Blaník.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní 25. srpna, výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.

0: rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Vytáhni Jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
6: Povídám, vytáhni Jendu!
7: No jo, výtahy jedna!
8: Teď my už máme výtahy jedna.
7: Jendo?
9: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
10: Jendo, ty seš ale bedna!
11: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
12: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGV, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
13: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
14: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
13: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
14: Člena skupiny Centropol.
13: Vás to nebude stát ani korun.
14: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
13: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz.

0: Marek Lombora a Tereska Mašková. I Tereska zpívá v naší písničce Slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: A tuhle písničku my hledáme ve vysílání Rádia Blaník celé léto, přátelé. A někdy se stane, že tipujete Teresku Maškovou a ono to tak ve skutečnosti není. Kdo pak nám to zpívá?
2: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď a pořád nás to těší.
0: Tak kdo pak to je?
3: No, to je otázka.
0: No, tak povídejte, kdo to je?
3: Tereska Mašková.
0: Tereska Mašková, říkáte. Víte, co vám musím říct?
3: Že jsem se netrefila.
0: Přesně tak. My budeme příště hrát o 15 000 korun. Tak i tohle už se u nás stalo, přátelé, během léta. Ona to byla Kateřina Marie Tichá. Nakonec jí ale posluchačka odhalila a proto 15 000 už je v čudu a teď se hraje o 5 000. Tak hledejte píseň Slunce dál svítí a pořádně si ji nastudujte. Ať potom, až vám pustím já, nebo Iva Lecká, nebo Petr Slíva, nebo kdekoliv jiný tady ve vysílání Rádia Blaník ukázku, tak ať víte, kdo to je. Hrajeme o 5 000 a kdo se dovolá jako první, poté, co ta písnička dozní, tak ten dostane šanci vyhrát.
1: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A když to nebude vědět, tak budeme hrát o 10 000. To je na tom dobré, když se nedovoláte, že budete mít příště šanci hrát o víc. Za chvilku Scott McKenzie, San Francisco, anebo Krištof hned teď. Posloucháte Blaník.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
11: České rádio.

0: Někdejší lídr skupiny Lucie, Michal Penk, na vlnách Rádia Blaník. Odpusťte nám. A víte, co je teď před námi? Česká hodinka a s ní Pavel Vítek. Samá zvířata, tvý kůž, motýly. Jasaď mi na chvíli. Taky Václav Neckář.
1: Tak tohle je on. Trhlatý mídlový princ. Fešák.
0: Česká hodinka startuje už za malou chvilku. Teď je před námi bezprostředně počasí, doprava, taky zprávy. A za 6 minut a malý kousíček bude poledne.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
5: Spokojenýpes.cz, nejen pro příparťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
7: Jde na vás jaro? Na nás taky.
8: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
9: Kdekoliv na světě
10: a 24 hodin denně.
9: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
10: na našem webu radioblaník.cz. Počasí.
11: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně s přeháníkami. Odpoledne bude mraků dál postupně přibývat a opět dorazí přeháníky, místy i bouřky. Teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů. O počasí je to všechno, teď míříme na cesty.
12: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
13: Blaník za volantem.
11: Začneme na dálnici D8. Slovo má Vlačka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
14: Se zdržením okolo 40 minut počítejte na dálnici D8 ve směru na Prahu. Z důvodu dopravního omezení budete v koloně popojíždět mezi 52. až 39. kilometrem.
11: Pozor si dávejte taky na dálnici D1.
14: Porouchanou dodávku stojící na krajnici nepřehlédněte na dálnici D1 na 43,5 kilometru na trase z Prahy do Brna.
11: A silničáře nepřehlédněte na dálnici D4 a to mezi 36. a 41. kilometrem směrem na Strakonice. U krajnice probíhá sečení trávy. Tolik dopravní servis, teď už je tu Monika a zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: V Otrokovicích odletělo výkoprůmyslové nádrže. Meteorologové varují před dalšími bouřkami. V Brně rozebírají varhanáři varhany. Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Jak už od nás víte, v průmyslovém areálu v Otrokovicích od rána zasahují hasiči. Víko jedné z tamních nádrží se utrhlo a při pádu poškodilo kamion. Jak zásah nyní pokračuje, to už dodává mluvčí hasičů z Zlínského kraje Lucie Javoříková.
3: Na místě aktuálně zasahují již 10 jednotek hasičů. Z okolních budov bylo z preventivních důvodů evakuováno přibližně 30 osob. Na místo byla povolána také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Hasiči při zásahu používají těžkou pěnu, která mimo jiné pomáhá snižovat teplotu látky nacházející se uvnitř nádrže.
2: Co přesně v nádrži bylo, zatím hasiči neuvedli. Událost se zatím obešla bez zranění. Česko zasáhne několik vln silných bouřek. Varují před nimi meteorologové, podle kterých bude studená fronta zvolna postupovat přes střední Evropu směrem k východu. Bouřky budou přicházet v několika vlnách od noci na zítřek až do noci na sobotu. Výstraha bude od půlnoci do zítřejších 5 ráno platit pro Karlovarský, Liberecký a Ústecký kraj. Zastupitel Prahy 1 Martin Motl si vymyslel titul z Univerzity Karlovy. Nyní se chystá kandidovat se hnutím Rezidenti 1 i v říjnových volbách a podle serveru novinky.cz se na přímou otázku ohledně titulu také vyhýbal, že Motol získal magisterský titul Univerzita Karlova odmítla. V brněnském besedním domě čistí varhanáři píšťaly. Varhany mají 5 pater a na 4000 píšťal. Prach už ovlivňuje jejich zvuk. Besední dům je sídlem Filharmonie Brno a nástroj se při koncertech rozeznívá několikrát za sezónu. Využití mají také při edukačních programech. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
4: Je to tak, děkujeme, Moni.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Teď jsme zažili takový ten moment, když jdu zavřít okno, protože kolem jede sanitka a ukáže se, že okno vrže mnohem víc, než jak houká sanitka. Tak pokud jste to slyšeli, tak jste slyšeli opravdu tady příběh ze života jaksi. Máme před sebou českou hodinku, přátelé, za půl minutku už je tady poledne, dál si budeme hrát pouze hezky česky a za malou chvilku budeme blahopřát k jedním velkým půlkulatinám. Teď je tady Michal David, když jsou doma galeje. Tak krásné poledne s Blaníkem.

Hvězdičko Blízkavá a Petr Novák na vlnách Rádia Blaník. Dneska je to přesně 29 let, co nás Petr Novák opustil. A taky jsou to přesně 3 roky, co nás opustil jeden z největších sympatiáků československé hudební scény, pan Vašo Patejdl. Moc nám chybí. 3 roky, řekli byste to, mně to přijde jako včera. 57 by dneska měl Chandler Bing, tedy Matthew Perry z Přátel. Matthew Perry nás bohužel taky opustil v roce 2023 a dneska by měl 57. Neměl to úplně jednoduché, trpěl depresemi a tak dále. No, každopádně byl to skvělý herec a jako Chandler zůstává v našich srdcích. Bill Clinton má dneska narozeniny, a to velké, proto to zmiňuju. Dneska je mu 80 let, tak byle všechno nejlepší. A pojďme se podívat na velké půlkulatiny hudební legendy z Velké Británie. Muž, který napsal počet basových linek, které vstoupily do historie. Třeba tuhle. To jsou Queeni, že jo? A víte, kdo to napsal? Basák John Deacon, dneska je mu 75 let. Napsal taky tuhle nesmrtelnou linku. To jsou 2 tóny. A úplně to stačí, takhle to zafrázovat, prostě to vymyslet. Johnny Deacone, všechno nejlepší k 75, hlavně pevné zdraví, a i když už se hudbě nevěnujete, tak vaše hudba žije dál a tak to bude, myslím si, navždycky. Poslední vůbec písnička, kterou John Deacon nahrál a dokonce hrál ve videoklipu, ta byla složena na počest Freddie Mercuryho v roce 1997. Jmenuje se Only the Good Die Young, tedy jenom ti dobří odcházejí mladí. Jak říká František Ringo Čech, miláčkové bohů prostě umírají mladí. Proto John Deacon vlastně opustil ten hudební svět, protože říkal, že bez Freddieho už to prostě nemá cenu. Protože je to česká hodinka, tak si dáme českou verzi té poslední písničky, ve které John Deacon hrál. Naspívali je spolu Petr Kolář a Petra Janů, jako Jsou dál jsou. A tematicky to zůstává stejné. Tak ještě jednou, Johne, všechno nejlepší.

0: To je silná trojice. Lucie Bílá, Petr Muk a Kamil Střihavka. Ty jsi ten déšť. To je písnička z muzikálu Johanka z Arku. A tenhle muzikál napsali Gábina Osvaldová a Ondřej Soukup. A já mám pro vás dobrou zprávu.
1: Pepovi parťáci.
0: Ondřej Soukup kývnul na to, že přijde do Pepových parťáků. Stane se tak začátkem září. Ale protože je dneska středa, tak vás určitě zajímá, kdo přijde dnes. No, dnes bude mým parťákem člověk, jehož hlas zní na Blaníku úplně nejčastěji. Přijde Pavel Novotný. Herec, dabér, taky keramik, trošku sochař, trochu zvonař a člověk, který je naším staničním hlasem. To on říká toto.
1: Léto s Blaníkem.
0: Taky říká toto.
1: Rádio Blaník.
0: Jsem zvědav, kolikrát mi to dneska řekne. Za chvilku Mandraže, Václav Neckář a Tomáš Klusa, Věra Martinová. Posloucháte Rádio Blaník.
2: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
12: Užijte si babí léto plné Hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Dvě legendy poprvé spolu na jednu.

0: firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letnice na 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
3: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: směr.
1: Tomáš Klus a Věra Martinová, Magnetické bouře. Přátelé, už je tady i Valecká.
2: No, to mají všichni radost.
1: Já si myslím, že mají radost, no. Ivuško, pojďme si to přiznat, zažíváme to, čemu se říká okurková sezóna. Jo, to znamená, že všichni jsou na dovolených, jsou různé politické prázdniny, že? A tak se nic moc neděje. Američané nebo Angličané ti tomu říkají silly season, tedy hloupé období. Němci ti tomu říkají Sommerloch, tedy letní díra. Mm-hmm. My tomu říkáme okurková sezóna. Mm-hmm. Nedá se nic dělat. A já si tak občas říkám, jestli si ti různí reportéři a novináři, víš, a ti autoři článků na internetu, jestli si nevymýšlejí některé ty články.
2: No samozřejmě, že vymýšlejí.
1: Že jo, hele, na mě dneska třeba,
2: Maria, to je jasný.
1: Na mě třeba dneska vyskočil článek, že nějaká Italka vyhodila do popelnice, no do koše a posléze do popelnice výherní tiket jako jackpot v loterii, mm-hmm, a našli to popeláři a vrátili. To. Myslíš, že se to stalo?
2: Já myslím, že jo, tohle se klidně stát mohlo. V Itálii určitě, tady by to nehrozilo. Protože tady prostě se některé věci nevrací.
1: Ale tak zas na druhou stranu občas někdo najde velký obnos peněz a vrátí ho. Víš, co se mi jednou stalo tady vedle práce?
2: Co?
1: My tady máme bankomat a já jsem si jednou vybíral takhle 400 korun z bankomatu, mm-hmm, a večer koukám do peněženky, jsem chtěl někde zaplatit a zjistil jsem, že je nemám. Říkal jsem si, kde můžou být. A pak jsem si uvědomil, že se mi tam tutově nechal v tom bankomatu.
2: No a?
1: No tak jsem šel tady do obchodu, nebo co to je vedle, spořitelná nějaká, tak jsem vlez dovnitř a říkám, dobrý den, tam bylo spousta stolů a lidé tam seděli. Říkám, dobrý, já mám takový divný dotaz, já jsem tady včera asi nechal peníze v bankomatu, to je asi blbost, že by to někdo sem dal. A oni říkali, kolik to bylo? Jsem říkal, 400, tak tady je máte. A říkali, že říkali, že normálně tam lidi nosejí peníze takhle z toho bankomatu téměř každý den.
2: To je to hezký. Takhle, já bych udělala to samý. Já bych se nenechala. Já prostě, hele, já věřím na tu karmu, víš. A věřím na to, že prostě, když uděláš něco špatného nebo něco ošklivého řekneš, nebo napíšeš, jo, ono i napíšeš, protože i to je energie, tak se ti to prostě vrátí.
1: Hele, já tě teď trošku zklamu, jo.
2: Jo, jsi to vymyslel.
1: Ne, nevymyslel, ale oni ty lidi to vracejí, protože všichni vědí, že tam je kamera v bankomatu.
2: Myslí, že to je takhle.
1: Takhle to tvrdí aspoň ty v té spořitelně, že
2: strašný.
1: Tam vždycky někdo přijde a říká, tyjo, 2000, tak bych si to nechal, ale tam je ta kamera, tak tady to máte.
2: No,
1: nasperenu.
2: Tak prosím vás, jo, no. Tak jenom, abychom si to ujasnili. Kamera, ne kamera, prostě ta karma vás dožene. Jako,
1: no, je pravda.
2: Tak to prostě je. A nemusí se to stát hned, že jo? Ono se to může stát já nevím, 10 let, 15 let, 20 let, najednou se vám něco šíleného stane a to je to, že se to opravdu vrátilo.
1: Za 10, 20, 30 let. To je naše vědma, Ivalecká.

0: Zkuste naši sluníčkovou písničku chytit v našem vysílání.
1: Zavolejte na 800 109 109 a buďte ve hře.
0: Slunce dál svítí.
1: Každý všední den na Blaníku.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zdrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Radíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
12: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
13: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Lucie a klobouk vekřový. Konec hodiny českých písniček, tak zase zítra. No a za chviličku odstartujeme odpolední vysílání. Za 7 minut bude 13 hodin a bude tu Hanka Zagorová.

0: A jednu pomalejší, ale krásnou, Jaromír Nohavica a Mám je z Vunartu.
1: Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měli a srdce stydělo se.
0: Hezky česky tady na Blaníku i po 13. hodině. Za chvilku startujeme odpolední vysílání.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
9: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.
10: Svítí.
11: Svítí.
10: I na síti všech sítí.
11: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
10: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
11: Blaník na Facebooku a Instagramu.
10: Rádio Blaník, počasí.
11: Rádio Blaník.
12: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme oblohu oblačnou až polojasnou, výjimečně s přeháňkami. Během odpoledne se pak zase začnou postupně vracet mraky. K večeru očekáváme déšť, přeháňky, dorazit mohou i bouřky. A teploty v maximech vyšplhají na 29 stupňů.
13: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
10: Blaník za volantem.
12: Na průjezdu Příbramí v Plynárenské ulici se srazilo osobní auto s chodcem. Provoz je tu řízen kyvadlově, na místě jsou záchranáři, očekávejte tu kolony a ty se tvoří v obou směrech. Nehoda komplikuje provoz taky na Benešovsku za Sázavou směrem do Ostředku před odbočkou na Choratice. Tady bouralo osobní auto a doprava zpomaluje v obou směrech. A na D1 na 43. kilometru směr Brno nepřehledněte odstavenou dodávku. Tolik doprava, teď jsou tu zase zprávy.
10: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
10: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
14: Speciální značky na silnicích se zatím osvědčily. Pavel na Hradě dostal od sportovců dárky. Německo reaguje na sílící dronovou hrozbu. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Nápad Tyrolska se v Česku zatím osvědčuje. Jde o elipsy pro motorkáře namalované v zatáčkách na silnici, které mají držet dál od středové čáry. U nás jsou už rok na Červenohorském sedle a podle BESIPu vypadají první zkušenosti nadějně. Státy už proto zkouší také na Kokořínsku. Podle některých instruktorů ale můžou značky jezdce naopak rozptylovat. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijal letošní mistry světa, šermíře Alexandra Šupeniče, kajakáře Kuba Krejčího, kanoistku Terezu Kneblovou a slalomáře Víta Přinižše. Třeba šermíř Šupenič předal Pavlovi fleret, se kterým závodí, a vodní slalomáři mu předali pádlo. O nejlepší stavbě Plzeňského kraje se rozhoduje právě teď. V soutěži Stavba roku se každoročně poměřují díla dokončená v uplynulém roce a o vítězi ceny veřejnosti rozhodnou tradičně hlasy lidí. Zajímavost letošního ročníku už přibližuje mluvčí hejtmanství Natálie Vajnarová.
15: Zajímavostí letošního ročníku je, že se do nominací dostal vstalo hned několik staveb, které díky rekonstrukci získaly novou funkci a charakter. Například cyklostezka postavená na bývalé železniční trati, původní zájezdní hostinec přeměněný na kavárnu s pražírnou nebo synagoga adaptovaná pro bydlení.
14: Svůj hlas můžete odevzdat na webu soutěže do této neděle. Německo rozvíjí nový protidronový systém. Jde o reakci na sílící dronovou hrozbu. Nové výzkumné centrum má držet krok s nejnovějším technologickým vývojem. Berlín ho otevírá krátce poté, co provoz na letišti v Lipsku vážně ohrozil bezpilotní stroj s výbušninami. Podle tamního ministra vnitra to byl bezprecedentní útok. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Ivalecká.
16: Ivalecká
17: na Rádiu Blaník.
0: A já přeji krásný dobrý den, přátelé. Den se přehoupl do své druhé poloviny. Na Blaníku tedy právě teď startuje odpolední vysílání. Tak pokud se chcete pohodově naladit, usmívat se a zkrátka být v klidu, tak jste na správném místě. Začínáme právě teď a hezky česky s Mirai.
18: Život plne dál.

0: let, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Radio Blaník.
2: Radio Blaník.
1: Radio Blaník.

0: Tak to byla Hanka Zagorová a na věky zůstane pouze čas. Přátelé, my se teď podíváme do fakultní Thomayerovy nemocnice. Ta totiž bude mít konečně nový urgentní příjem. Podrobnosti pro vás zjišťovala naše reportérka Sára Voldánová.
1: Hezký den, tady u plicní kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze je zatím jen prázdná plocha. Dneškem tu ale nemocnice zahajuje stavbu nového urgentního příjmu, který jí dosud chyběl. Během 3 let by tu měla stát nová budova, kde budou moci zdravotníci přijímat a ošetřovat pacienty v akutních stavech. Krtská nemocnice podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha přijímá pacienty nejen z Prahy, ale i z Benešova a okolí. Nový urgentní příjem je proto podle něj potřeba. Součástí stavby bude také parkovací dům s heliportem a celá investice vyjde zhruba na 2 miliardy korun. Hotovo by mělo být v polovině roku 2029. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, děkujeme, to byla dobrá zpráva. Další na vás v našem odpoledním vysílání čekají, tak zůstaňte s námi a my se vracíme k písničkám.

0: Tak to byl David Dale a Potají na Blaníku. Před 50 lety, je to neuvěřitelné, ale je to už 50 let, dal Sylvester Stallone si větu Rockyho. Cesta do Hollywoodu ale nebyla přímočará. Nejtěžší zápas vlastně musel svést ještě před natáčením dneska už legendárního snímku. On měl sice příběh Rockyho Balboy, jenž chtěl jako napsaný, ale chtěl taky hrát hlavní roli, což producenti tvrdě odmítali. Jaká vlastně byla cesta k téhle slavné roli, co všechno bylo takzvaně za oponou. Příběh přiblíží nový americký film Já Rocky. V hlavní roli se představí Anthony Hippolito, který je Stallonemu velmi podobný. Snímek vás přesune do 70. let 20. století, kdy byl Stallone neznámý herec. Nikdo mu nevěřil. Tak se rozhodl prosadit se tím, že napíše scénář a nechá se obsadit do hlavní role. To se nakonec povedlo, ale jak to všechno bylo, to se dozvíte právě v tomhle novém americkém filmu, který do českých kin vstupuje 19. listopadu, tak pokud jste fanoušci Rockyho, určitě byste měli vidět. No a my se tady na Blaníku za hodinu vydáme na natáčení nové české filmové pohádky.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Víte, kdo dneska přijde? Kdo bude dneska parťákem? Bude to muž, který je zvyklý říkat Rádio Blaník. Je to muž, který má strašně silný hlas a taky krásný hlas. Je to náš staniční hlas, herec Pavel Novotný. Laďte Blaník dneska mezi 4. a 5. odpolední.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravíčko, hádáme se se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
8: Oba.
10: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
11: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
13: Spokojenýpes.cz nejen pro příparťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
14: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
15: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
16: Zahrádkář.
15: AU portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje vše.

0: materiálů v regionu. Prkna, hranoly, fošny, OSB desky i další stavební materiál máme skladem za skvělé ceny k okamžitému odběru. Stavte bez čekání. Pilazmrčiny.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
5: Na co?
4: Na naši fotovoltaiku.
5: To je pravda, přitom pracuje každý den.
4: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
5: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
4: Nestačí, důležité je vyrábět naplno.
5: A kdo se o to postará?
4: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
5: Tak to máme jasno.
6: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
7: Chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Eldorado na Blaníku, 8 minut po půl druhé. Krásné odpoledne, my teď míříme do Liberce. A nemíříme tam sami, míří tam i Indiáni. A nemyslím tím hokejový zápas mezi Bílými tygry a Plzní. Příští týden se totiž pod Ještěrem koná šestidenní přehlídka skla, šperku a bižuterie Crystal Bolly Week. A představí se na něm právě i zástupci indiánského kmene Panará z Brazílie. Více nám o celé akci řekne za její organizátory Honza Šmíd.
1: Na 36 lokacích mezi Lidovými sady a Vratislavice se představí 104 umělců, subjektů, skláren, designerů a škol. Ti vlastně ukáží svůj na 80 akcích. Co mě obrovsky těší, je vlastně ta velká pestrost, nebo neuvěřitelná pestrost toho programu, že návštěvníky čekají vernisáže, výstavy, komentované prohlídky, workshopy, různé tvořivé dílny, ukázky sklářských technik, pak třeba řada prodejních akcí, diskuze, multimediální show, performance a akce pro odbornou veřejnost.
0: Tak bude to pestré, jak zaznělo, a bude to nabité, tak ať jdou přípravy podle plánu a my se zase na Blaníku vracíme k písničkám.
2: Za tři české za sluníčkem.
3: Poslouchejte Blaník a poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie.
2: Do 5hvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa. All inclusive.
3: Za tři české za sluníčkem.
2: Už tento víkend u nás na Blaníku.
4: Ahoj, jsem Blue.

0: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
1: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
1: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
1: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do Pařížský.
1: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
3: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: Elitedate.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Byla klubu od dvou kusů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Byla, to dobré začíná u nás.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50

při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek

0: katapulti až. No, až bude 7 nebo odběde 7 minut, tak bude 14 hodin. Dává to smysl? Prostě za 7 minut bude 14 hodin. Za chviličku pokračujeme dál, dáme si Lenku Filipovou.
1: To všechno může čas.
0: Taky opět a Radeček to budou a Hory.
2: Tak sorry, že mám rád Hory. Je to dlouhodobý vztah.
0: A dáme si i Bohnouty a Svaz českých bohémů.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem.
0: Tak pozor, 6 minut nás dělí do 14. hodiny. Za chvilku pokračujeme, počasí, doprava a další zprávy.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Kdo je tam?
7: Soudní exekutor.
6: Nejsme doma.
7: To máte pravdu, už nejste doma.
8: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
9: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
12: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám budou hodit deštníky. Čekáme oblačno až polojasno, výjimečně s přeháníkami. Během odpoledne ale bude mraků dál přibývat a pršet bude četněji. Teploty vyšplhají na 26 až 29. O počasí všechno, je tu další doprava.
13: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
5: Blaník za volantem.
12: Na průjezdu Příbramí v Plynárenské ulici došlo ke srážce osobáku s chodcem. Provoz je v místě nehody řízen kyvadlově, na místě jsou záchranné složky a v obou směrech se tu tvoří kolony. Se zdržením počítejte i na Benešovsku za Sázavou ve směru do Ostředku před odbočkou na Choratice. Tady boural osobák a doprava tu zpomaluje. A na trase mezi Nymburkem a Poděbrady u Velkého Zboží došlo k požáru osobního vozidla. Neprůjezdný je jeden pruh, na místě jsou hasiči, počítejte se zdržením v obou směrech. Tolik doprava, teď už jsou tu opět zprávy.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Senát vrátil zákon o EET se změnou zpět do sněmovny. Dopady sucha řeší už i na horách. Jesenické lázně hlásí dalšího nakaženého. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Senát chce v zákoně o EET zrušit limit pro zdravotní benefity zaměstnanců. Elektronická evidence tržeb by se neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody. Změny dnes Senát přijal přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové. Normu v září znovu posoudí sněmovna, která ale může prosadit původní verzi bez senátních úprav. Česko se potýká s dopady sucha. Podle hydrologů zasáhlo víc než 90% našeho území. Škody sčítají nejen zemědělci, lesníci, ale také obce a města. Třeba v Brně jsou stromy v nejhorším stavu za posledních 40 let. I proto vzniká v jihomoravské metropoli manuál upravující a sjednocující pravidla pro výsadbu stromořadí. Hygienici potvrdili v jesenických Prznicových lázních novovir. Nyní se objevil u dalšího vyšetřeného vzorku. Za posledních 5 dní přibyly už jen 4 případy. Dohromady tak hygienici evidují 115 nemocných. Pokles počtu přičítají protiepidemickým opatřením. Původce virového onemocnění stále hledají. Blíží se oblíbená Hradozámecká noc. Památky po celé zemi nabídnou už tuto sobotu bohatý kulturní program. Jak to bude na Pardubicku, ví za Národní památkový ústav Lucie Bydlasová.
3: Během Hradozámecké noci budeme na zámku v Litomyšli provázet návštěvníky novým takzvaným divadelním okruhem. Ve Slatňanech budou komentované prohlídky zámku. Na hradě Litice máme od 6 hodin program připravený také pro rodiny s dětmi. Budou zde různé soutěžní úkoly.
2: Následovat budou prohlídky hradu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva.
0: Iva Lecká
1: na Rádiu Blaník.
4: Za minutu bude 14 hodin a vám přeju krásné a pohodové odpoledne. Nová česká pohádka se právě v těchto dnech natáčí ve Zruči nad Sázavou. A my jsme jako Rádio Blaník u toho. Doslova u první klapky. Za chvilku se tam podíváme, máme tam naši reportérku. A pak pro vás budeme mít pozvánku na zemi živitelku se Sárou Dvořákovou v dobré zprávě. Tak to je nástin následujících 60 minut. Začínáme hezky česky s Lenkou Filipovou.

0: Mekyžbirka a možno se ti zdá. Na Rádiu Blaník. Já jsem slíbila, že se vypravíme za novou českou pohádkou. A na telefonu už je se mnou moje milá kolegyně Markéta Kovalová, která je právě teď u natáčení nové české pohádky Líné království přímo u první klapky, která právě padla ve Zruči nad Sázavou. Markétko, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj Ivi, já tě zdravím taky a samozřejmě zdravím všechny posluchače. Máš pravdu, jsem na krásném zámku ve Zruči nad Sázavou. Právě před chvílí tady padla první klapka k nové pohádce Líné království. A kdyby vás zajímalo, co se dneska natáčí, tak je to odlet princezny balónem z Královské akademie.
0: No to je neuvěřitelné, tak to možná se tam i tajel dech chvílemi, bych řekla, že jo?
1: Přesně tak, tajil se tady dech, možná i nejenom při této scéně, ale i při scéně, kdy na Maxmiliána Dolanského spadl kufr. Ale já nebudu prozrazovat, jestli to jeho role přežila nebo ne, na to si už budou muset posluchači potom zajít do kina. A můžu prozradit, že do kina se tahle pohádka dostane v březnu příští rok.
0: Výborně, tak to už je celkem brzy. Prozraď nám, kdo tam vlastně bude hrát, protože já mám takový pocit, že tam spousta jmen, které úplně neznáme.
1: Hlavní jméno, to nejdůležitější podle mě, je režie a tu má pod palcem Ivo Macharáček. A právě ten je podepsaný i pod pohádkami Tajemství staré Bambitky 1 a 2, takže rozhodně se máme na co těšit. No a pohádka celá je o tom, že k poznání světa je nejlepší spojit vědomosti s praktickou zkušeností. No a to se během cesty plné dobrodružství podaří právě zvídavé princezně Amálii a praktickému Jeníkovi a ty hrají Sofie Anna Švehlíková a Adam Bárdy.
0: Výborně, tak máme se na co těšit. Já pohádky miluju, takže čím víc jich vzniká, tím mé srdce více plesá, musím říct. Jsem ráda a těším se tedy do kina, jak už jsi říkala, v březnu příštího roku.
1: Přesně tak, já se taky moc těším a my určitě budeme zase u toho.
0: Děkuju, tak pozdravuj ve Zruči nad Sázavou. Ahoj!
1: Ahoj!

0: Za 8 minut už bude 14:30, vy posloucháte Rádio Blaní, pohodové odpoledne, my se za chvilku vydáme na zemi živitelku. Pokud jezdíte pravidelně, letos byste rozhodně neměli vynechat. Bude to o spoustě novinek, podtitul Zemědělství budoucnosti. Dokonce tu bude představena Agáta, tedy umělá inteligence, která má v zemědělství vypomáhat. Co všechno se chystá, prozradí Sára Dvořáková už za malou chvíli v Dobré zprávě.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
2: V dnešním Dobrém ránu jsme oslavili Světový den fotografie.
3: Děkujeme za všechny vaše SMSky,
2: ve kterých jste nám popisovali, co jste vyfotili naposledy.
3: No a zítra oslavíme to, že už je čtvrtek.
2: A to už je vlastně malý pátek. Těšíme se na vás v 6 ráno. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradničková.
1: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: 4 dny, jedno město, tisíce zážitků.
6: Od 27. do 30. srpna ožije Milevskom největší akce.

0: akce i tradiční posvícení Milevské slavnosti 2026. Buďte u toho. Program a vstupenky na milevskeslavnosti.cz.
1: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
5: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
6: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
7: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
8: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
7: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.
9: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo?
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. Výtah 1. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna.
15: Jasně, dělám výtahy 1. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtah 1.cz.
16: Řeznictví Rabit garantuje

0: Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
1: Prázdniny, pádláč, paráda.
2: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
1: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: Tak to byly Eláni a Znovu sama dotkni. Musím říct, že tahle písnička, ta mě teda za srdce vzala, protože má nádherný text, ta se jim teda povedla. No a my jsme vám jí hráli na Blaníku a teď už dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: No a s dobrou zprávou se dneska vypravíme na Zemi živitelku. Je tu Sára Dvořáková, já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi, děkuji za hezké přivítání a já zdravím všechny posluchače. Letos čeká návštěvníky už 52. ročník této hezké akce a výstaviště bude tradičně plné zemědělské techniky, zvířat, českých potravin, řemesel, ale také novinek, které ukazují, jak může vypadat zemědělství budoucnosti. A těch bude letos opravdu hodně. Uvidíte roboty, drony nebo umělou inteligenci využívanou přímo na farmách. Jedním z překvapení bude například Agáta, první umělá inteligence vyvinutá přímo pro potřeby moderního zemědělství. A kdo má rád velké stroje, přijde si také na své. Představí se třeba traktor s výkonem až 435 koní nebo obří sklízecí technika. A chybět nebudou ani historické zemědělské stroje, takže bude pěkně vidět, jak velký kus cesty zemědělství urazilo. Expozice se návštěvníkům otevře zítra už v 9 hodin ráno a pro ty, kteří se chystají dorazit autem, má mluvčí výstaviště České Budějovice Martin Čondl pár tipů.
3: Při parkování návštěvníci mohou využít oficiální parkovací plochy výstaviště České Budějovice, to je před areálem, zejména travnatá plocha, včetně ohrady. Pak je to už v areálu parkoviště P1 a ten největší prostor je pod dlouhým mostem na náplavce. Zde je parkování zajištěno po celou dobu konání výstavy.
2: A ta potrvá až do úterý 25. srpna.
0: No, panečku, tedy to zní zajímavě. Tak já myslím, že určitě je dobré vědět, jaká budoucnost zemědělství čeká, protože všechno se mění, včetně technologií, i příroda se chová jinak, tak určitě vyraste. Děkuju za tip, měj se hezky a zítra ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv. Posloucháte Blaník?
5: A můžeme to vidět.
4: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
1: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
4: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
5: Sluníčkové léto.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
17: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: Na televizi Seznam vám dnes naservírujeme další z příběhů vojenských právníků, kteří řeší složité případy v rámci amerického námořnictva a letectva, od válečných zločinů až po kázeňské přestupky. Hned dva díly oblíbeného seriálu Jack vám nabídneme už dnes na televizi Seznam. Začínáme 5 minut po 18.

0: Přátelé, tak tuhle písničku já miluju, ale to vy víte, protože mě hrála na svatbě, no, tak prostě jako by nic je pro mě, prostě to je moje krevní skupina, tahle píseň. Helena Vondráčková, Jiří Korn, to jsem se zase vrátila v čase zpátky do hezkýho místa a na hezký zážitek jsem si zavzpomínala. Krištof a Sýma Martausová, ti nám budou zpívat už za chvíli. Pro hvězdáři, taky si dáme Činasky a Lásku a Data. Byla to taková, tahle písnička, promiňte mi ten výraz, ale ta má taky koule. A nebo, pozor, Marie Rotrová, Večerem zhýčkaná. Večerem zhýčkaná. Tak tu si taky zahrajeme, to vám slibuju. Za 7 minut bude 15 hodin, za chvilku jsme zpátky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Otestuj Subaru Sedlčany.
4: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
3: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
5: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
6: Tak co dělá mladej?
7: Ale včera jsem mu málem nařezal.
6: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
8: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
9: Kdekoliv na světě.
10: A 24 hodin denně.
9: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
10: Na našem webu radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio Blaník.
11: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně s přeháníkami. Během odpoledne a večera pak bude déšť četnější, deštníky proto rozhodně vezměte sebou. Teploty vyšplhají v maximech na 29 stupňů. O počasí je to všechno, je tu další doprava.
12: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
13: Blaník za volantem.
11: Na průjezdu Příbramí v Plynárenské ulici se srazilo osobní auto s chodcem. Provoz je v místě nehody dál řízen kyvadlově, na místě jsou záchranáři a kolony se tvoří v obou směrech. Na trase mezi Nymburkem a Poděbrady u Velkého zboží hoří osobní auto. Neprůjezdný je tu jeden pruh, na místě jsou hasiči, i tady se zdržíte ve všech směrech. A na dálnici D6 na 27. kilometru ve směru na Karlovy Vary došlo k dopravní nehodě. Zatím se kolona netvoří, dejte si tam ale velký pozor. Tolik doprava, teď už jsou tu opět zprávy.
13: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
13: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Stát už má místo pro novou nemocnici v Praze. Tender na nákup vlaků řeší antimonopolní úřad. Fotbalová Plzeň má potíže s cestou do Bělehradu.
16: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Nová pražská nemocnice má stát na Vinohradech, a to v areálu současné fakultní nemocnice. Umístění do tohoto místa dává podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha smysl kvůli tamním specializovaným centrum.
17: My využijeme část toho areálu, kde vlastně prakticky dnes nic nestojí, a napojíme tu novou nemocnici na některá pracoviště, která vlastně dávají smysl, aby byla zachována. Ale některá pracoviště je možné, a to je právě ta kapacitní studie, o které se bavíme, že budou přemístěna do té nové nemocnice. i z fakulty nemocnice Královské Vinohrady.
16: V nemocnici Královské Vinohrady je už traumacentrum a centrum specializované na popáleniny. Původně se uvažovalo také o Letňanech a Bulovce. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se zabývá tendrem Českých drah. Jde o zakázku za desítky miliard, konkrétně jde o 133 elektrických vlaků. Na nákupu závisí podpis smlouvy se Středočeským krajem a Prahou na 30 let provozu páteřních linek pro pražskou integrovanou dopravu. Liberec musí znovu odložit termín otevření promenády kolem Harcovské přehrady. Původně k tomu mělo dojít dnes. Revitalizace začala na jaře, ale zatím se ji nepodařilo dokončit. Práce přijdou na 80 milionů a finance získala radnice díky unijním dotacím. Nyní je nejzazším termínem dokončení zhruba polovina září. Fotbalisté Plzně kvůli technickým problémům s letadlem zatím do Bělehradu neodcestovali. Zítra by tam měli nastoupit k úvodnímu utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy proti Červené zvezdě. Klub nyní hledá řešení, jak mužstvo do srbské metropole dostat. Tolik zprávy Rádia Blaník. A Ivi, je to tvoje.
18: Iva Lecká na Rádiu Blaník.
0: Já děkuji, aby pokračujeme dál. Další 60 minutovka před námi a v ní spousta hezkých písniček. Některé jsem už nastínila, další posílám a začínáme s Krištofy, Simou Martausovou a písničkou Hvězdáři. Yeah!

0: Oh yeah, tak to byly Fun Factory a teď už nás čeká Mirek Táborský. Vzal nás do Chlumce nad Cidlinou včera, pokud jste poslouchali, tak se tam dneska vrátíme.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Po třetí se vracím do Chlumce nad Cidlinou, abych vám představil další zajímavosti tohoto města. Například historii bývalého hotelu Liverpool. Jeho budovu dal v roce 1878 vystavět Oktavián hrabě Kinský a jméno dostal objekt na památku vítězství kinského koně v britském dostihovém závodě. Však také byla stavba částečně hrazena penězi z vyhrané odměny. V hotelu byly divadelní sál, restaurační místnosti a v patře velkoryse pojaté pokoje. Hotel byl dějištěm řady událostí spojených s rodinou Kinských, s místním společenským a spolkovým životem. Po ukončení provozu v roce 1927, kdy se novým majitelem stalo hospodářské družstvo skladištní a výrobní, byl divadelní sál upraven na obilní sklady a zbytek budovy byl adaptován pro trvalé bydlení. Zajímavostí je, že se popis hotelu objevil v knize Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky. Cituji. Za nádražím bylo vidět všechny překážky na dostihové dráze. Celá ta miniaturní dráha z Velké Pardubické, protože kníže Kinský vyhrál nejen Velkou Pardubickou, ale i Velkou Liverpoolskou. Skoro 1 000 000 liber šterlinků. Bylo to tenkrát tolik peněz, že kníže začal stavět za naší maličkou stanicí obrovský biograf a divadlo a koncertní sál pro naši vesnici, ale nedostavil to, tak se z toho udělal magazín na obilí, nejkrásnější obilní skladiště na světě, do kterého se vcházelo římskými a řeckými sloupy. A tomu skladišti na obilí se říkalo po anglicku Liverpool. Ale pojďme do současnosti. Budově hrozí demolice kvůli plánovanému nadjezdu. A já bych rád na závěr připomněl ještě jednu zajímavost. Za městem je památník připomínající porážku selské rebelie v roce 1775. Tehdy byla část vzbouřených sedláků směřujících z Náchodského panství ku Praze obklíčena a rozdrcena vojskem právě zde, a právě odtud pochází rčení, dopadli jak sedláci u Chlumce. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Ricky Martin na Blaníku. Dneska je středa a tak tady na Blaníku budeme mít už za pár minut milou návštěvu. Dalšího Pepova parťáka. Ovšem pozor, tenhle parťák je tady jako doma, doslova. A u vás doma také, pokud posloucháte denně, tak si ho hlasem žijete. Brněnský rodák, absolvent Janáčkovy akademie muzických umění a staniční hlas Rádia Blaník, Pavel Novotný. Poslouchejte po 16. hodině.
1: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. perfekta@podebrady.cz.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdb.cz.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu.

0: 50% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Firma Havelka Uhelné Sklady, dobrý den.
4: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
5: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plotná padá ty, hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak, toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
12: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
11: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
12: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
11: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
12: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
11: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
12: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
13: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: to byli jeleni. Přátelé, jeleni. Jeleny hrajeme rádi, hrajeme často, vy je máte rádi a taky nám pomohli naspívat písničku Slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Blaní.
0: Tady frontman jejich skupiny samozřejmě. Písnička Slunce dál svítí vznikla k 25. narozeninám Rádia Blaník. A to tak bývá, že oslovíme ty, které rádi hrajeme a máme je rádi tady na Blaníku a oni nám potom naspívají písničku. No a to se povedlo, písnička je krásná, rádi hrajeme i vám. No a v létě dokonce můžete díky tomu vyhrát slušné peníze. Celé léto máte šanci, celé léto máte možnost chytit tuhle písničku v našem vysílání. Já mám takový pocit, že už dlouho nezazněla, co? No, tak třeba zazní v průběhu zbytku dnešního dne, anebo třeba už zítra, kdo ví. Každopádně, pokud se tak stane, všeho nechtá, volejte sem k nám do studia na 800 109 109 a pokud budete první v pořadí a správně odpovíte na otázku, kdo zpívá v konkrétní ukázce z této písničky, takže si ji nastudujte. No tak můžete vyhrát 5 000 korun. No a když se vám to nepovede, tak těch 5 000 přehodíme do dalšího kola a někdo další vyhraje 10 000. Už jsme tu předali i 15 000 korun, takže se to může vyšponovat i do daleko vyšší částky. Ale teď jsme na 5 000, no a vy poslouchejte dál, protože písnička Slunce dál svítí může skutečně zaznít kdykoliv a byla by to škoda, kdyby vám to uniklo.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Ano, slunce dál svítí, Blaník hraje dál, no a za chviličku tu bude Pepův parťák, jak jsem slíbila, Pavel Novotný, určitě poslouchejte. Já se s vámi loučím a my se uslyšíme zase zítra úderem 13. hodiny.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvilu plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
12: Yeso!
13: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelný. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži?
5: Nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
16: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.

0: Sandra a Everlasting Love na vlnách Rádia Blaník. Ale my vám na Blaníku hrajeme hlavně hezky česky a v tom budeme pokračovat. Zaspívá nám sám mistr.
1: Svět byl fajn, svět byl náš, léta
0: a on už tady sedí, jeden velký mistr. Milovník Karla Gotta, můj dnešní parťák, Pavel Novotný. Za chvilku si budeme povídat. Doufám, že ho potěším olympikem.
1: Dušku nemít, nic mi nepoví.
0: Taky doufám, že má rád Petra Koláře.
1: Jednou nebe zavolá.
0: Zatím to vypadá podle toho, jak se dívá, že jo. Tak snad jo. Posloucháte Rádio Blaník. Za chvilku začnou Pepovi parťáci. Do té doby počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a malý kousíček už budou 4 hodiny odpoledne.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Prázdniny, pádláč, paráda.
6: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
5: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
7: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
8: Na pláži u moře,
9: ve stínu Eiffelovky,
8: anebo na dovolené v Tatrách.
9: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
8: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
3: Radio Blaník, počasí.
10: Radio Blaník.
11: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítřek bude oblačný až polojasný, výjimečně s přeháníkami. Během odpoledne se nicméně postupně zase vrátí mraky a déšť bude četnější. Teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů. Tolik počasí, na řadě je opět doprava.
12: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
3: Blaník za volantem.
11: Na trase ze Žatce na Plzeň na výjezdu z Jesenice odklízí hasiči olejovou skvrnu. Dávejte tam velký pozor. Na trase z Benešova na Tábor u Bystřice probíhá sečení trávy. I tady dejte pozor a silničáře nepřehlédněte. Silničáře potkáte i na dálnici D1 mezi 94 a 65 kilometrem směr Praha. Pracuje se v levém pruhu a práce údržby probíhají taky na dálnici D3, a to mezi 116 a 115 kilometrem ve směru na Prahu. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě opět zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
13: Půdní sucho zasáhlo většinu Česka. Tomajorova nemocnice v Praze bude mít nový urgent. Skalní hrad na Českolipsku otevře veřejnosti svou další část. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko se potýká s nedostatkem půdní vláhy, a to v rekordní délce. Na 30% území se totiž vyskytuje už od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a také o závětrnou stranu u Krušných hor. Podle portálu Intersucho, ale půdní sucho zasahuje i další oblasti s vyšší nadmořskou výškou a také částečně hory. Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze dnes zahajuje stavbu budovy urgentního příjmu a podrobnosti zjišťovala na místě naše reportérka Sara Voldánová.
14: Hezký den, zatím je tady u plicní kliniky prázdná plocha. Během 3 let by tu ale měla vyrůst právě budova urgentního příjmu, která zatím fakultní Thomayerově nemocnici chyběla. Krajská nemocnice podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha přijímá pacienty nejen z Prahy, ale i z Benešova a okolí. Její spádová oblast je proto poměrně široká a možnost zajistit akutní péči přímo v nemocnici je podle něj potřeba. Výstavba budovy včetně parkovacího domu s heliportem by měla vyjít zhruba na 2 miliardy korun. Z Thomayerovy nemocnice v Praze Sára Voldánová.
13: U vážné dopravní nehody zasahují záchranáři. Došlo k ní na Uhersku Hradišku mezi Buchlovicemi a Starou Hutí a jde o čelní srážku 2 osobních aut. Nehoda si vyžádala zranění 6 lidí. Všichni byli převezeni do nemocnic a silnice je stále zavřená. Skalní hrad Sloup na Českolipsku otevře spodní nádvoří. To bylo desítky let veřejnosti nepřístupné a nyní poslouží jako jednosměrný vstup do hradu. Navíc je tu také křídlo rytířských schodů, které známe jako cestu do pekla v pohádce Z čerty nejsou žerty. Hotovo by mělo být na podzim. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
0: Je to tak a nejsem tady sám.
8: Pepovi parťáci
9: na Rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, přátelé. 16. hodina právě odbyla a mým dnešním parťákem je člověk, který je tady na Blaníku jako doma. Je to člověk, jehož hlas slýcháte z éteru Rádia Blaník úplně nejčastěji, protože i když moderuju já, tak mluví. I když moderuje Petr Slíva, tak mluví. Dokonce i Ivě Lecké do toho leze, ale my jsme za to strašně rádi. Víte, my máme 2 staniční hlasy. První řeknu dámu, Reginu Řandovou, a tím druhým je muž, velký muž, muž velkého hlasu. Pavel Novotný. Pavle, dobrý den, vítejte na Blaníku.
15: Dobrý den, děkuji vám za přivítání ve vašem rádiu.
0: No, ježišmarja, slyšíte to, jo? To je, jak když tady byl Michal Dlouhý, možná ještě jako mohutnější. Přátelé, tohle bude trošku složitý rozhovor. My spolu s Pavlem máme nastavenou tu komunikaci takovým zvláštním způsobem, ale teď jsme se přešaltovali, zvládli jsme to. A mě by zajímalo, Pavle, hned na úvod. Vy vždycky, když přijdete a chodíte sem každý týden, celý rok, vždycky máte tričko, na kterém je nějaké zvíře. Minule to byla gorila. Dneska je to bizon. Proč? Vy máte rád zvířátka tolik?
15: Tak kdybych chtěl být hodně vtipnej, tak vám řeknu, že mám tričko podle toho, jak se cítím. Dneska tam mám nějakýho vola s rohama. Ne, to je náhoda, protože momentálně jsem v takovém tělesném rozpoložení, že nic jiného neoblíknu, takže proto.
0: Jakože je to velké tričko.
15: Je to velké tričko.
0: Je to velké tričko. Má ho na sobě velký člověk a bizona má možná i proto, že se narodil jako bík. Sedí to na vás, že jo?
15: Ano, to jste uhod, tam mi to asi víte, že jo?
0: No, já to vím. A taky vím, že máte rád Karla Gotta.
15: Ano.
0: Takže písnička, která začíná udělá radost?
15: No samozřejmě. Tak buď s Bohem, brácho.
0: Je to tak, jdeme na ní.

0: Takhle válí Django, to byl Olympik na Blaníku.
1: Pepovi parťáci.
0: Je tady Pavel Novotný, náš staniční hlas, přátelé. Pavle, ještě jednou vítejte na svém rádiu.
2: Ještě jednou děkuji a dobrý den.
0: Dobrý den. Pavle, když jsem tady oznámil, že tento týden přijde Pavel Novotný, tak přišla taková úvaha, budeš k tomu potřebovat, ale titulky, jak je dostaneme do rádia. Já jsem říkal, proč bychom k Pavlovi potřebovali titulky, a oni říkali, no on drmolí a není mu moc rozumět. Já jsem až potom pochopil, že myslí starostu Řeporí.
2: Jo, tak.
0: Si říkám, jestli se vám taky někdy stane, že řeknete někomu Novotný a Pavel, a oni jako řeknou, aha, vy jste starosta.
2: Ne, Pepo, mně se to nestává. A zahájit rozhovor se mnou touto úvahou nebylo zrovna taktické.
0: My už jsme začali před chvilkou a tím gotem si myslím, že jsem to jako napravil.
2: No trošku jste si to tak jako předvyžehlil, ale jenom málo. Takhle. Pozor, dá se to lehce pokazit.
0: Já to moc dobře vím, dávám si pozor. Teda začnu. Radek Mastný, to je, pokud mám správné informace, vaše postava v policii.
2: Nedáváte si pozor.
0: Jak to? Takhle, Radek Mastný, to je postava, kterou hrajete už strašně let v seriálu Ulice. Ten seriál je, myslím, jako nejsledovanější v čase v Česku. Jako v českém vysílání. A určitě si na vás, protože ta postava, to musíme říct, není úplně kladná, určitě si na vás někdo občas vybije vztek. Je to tak nebo ne?
2: No tak, abych to uvedl všecko na pravou míru, tak tou dlouhou dobou, kterou jste takhle uvedl, tak je ve skutečnosti přesně 20 let.
0: 20 let.
2: A to, že se některý seriál v jakékoliv televizi, v jakémkoliv státě drží 20 let v hlavním vysílacím čase, neboli, jak se dneska latinsky říká, v prime timeu, a Matilku nesnáším, podotýkám, předesílám, tak to o něčem svědčí. To svědčí přinejmenším o tom, že ten seriál si našel své diváky, kteří nám zůstávají věrní, a to mohou dosvědčit i z takových těch různých akcí, na kterých se s těmi diváky setkáváme. Že to není úplně kladná postava, samozřejmě. Vždycky, to je takové už taky okřídlené a už to všichni posluchači dávno znají.
0: Že se to lépe
2: záporák hraje. Se lépe hraje, no samozřejmě je to pravda jen na půl. Ale navíc pravda na půl je i to, že Radek Mastný je jenom záporák. Třeba je nesmírně milovaný dědeček, on je, myslím si, docela správný otec, a když se bavíme o tom otcovství seriálovém, tak vždycky, když mi někdo říká, buďte hodnější na tu vaši dceru, to říkají takhle lidi, když se potkáme jako v samoobsluze. Tak já na to říkám, většinu věcí, které Radek Mastný udělal ve vztahu ke své dceři, bych udělal taky. Takže kde je to padoušství? Samozřejmě on není krystalický charakter, to není, ale jde si za svým zkrátka.
0: A stane se, že vejdete do obchodu a tam stojí paní, otočí se na vás a řekne, Ježišmarja, vy jo, no teda, vás jsem potkat opravdu nechtěla.
2: Pepo, nebudete mi to možná věřit, ale to se mi nikdy za těch 20 roků nestalo. Ne. Občas se mi stávalo, že mi někdo řekl, vy nejste taková svině, jak vypadáte v té televizi. Ale to spíš člověka jenom rozesměje. Lidé zase nejsou až tak vtíraví a až tak důvěrní, jak se říká, to není pravda.
0: Já jsem teď začal koukat po těch letech, kdy to bylo populární a teď už asi není, na Hru o trůny, jo, to je seriál americký, a tak jsem si říkal, jak to může být takhle dlouhý, jak se to dá vůbec napsat. A pak jsem si říkal, že vlastně ono stačí vytvořit třeba 8 různých rodin a do toho dílu se vám z každé rodiny vlastně vejde třeba jenom jedna, maximálně dvě scény. A v Ulici je to podobný, že?
2: No, já se přiznám, že jsem nikdy nepochopil, když teda budeme dál ještě mluvit o seriálu Ulice, jak se vlastně taková věc vytváří. Protože ten tým těch lidí, kteří to píšou, samozřejmě není to jeden člověk. No. Musí mít dokonalý přehled o tom, kdo s kým kdy. No. Za těch 20 let, pozor, za těch 20 let měl co dočinění, protože divák je pozorný a mohl by odhalit, že tohle to třeba by byl nesmysl. Takže oni musí být 20 let neustále na pozoru, s původními postavami, se současnými, s novými postavami, které přicházejí, v tom, jaký mají vztah k těm původním. Já bych to nechtěl dělat.
0: Pavle, a už tam došlo někdy k nějakému nesmyslu? Odhalil někdy nějaký divák?
2: K nesmyslu to nevím, to já tak až zase nesleduju. Jednou došlo k nesmyslu, že jsem vcházel do hospody s dlouhými vlasy a vešel jsem s krátkými. Už jsem to byl čistě můj nesmysl, to byl můj omyl, protože jsem maskérně řekl, holky, klidně mě ostříjte, já už v tomhle cyklu nic nemám a byla to chyba moje samozřejmě. Tak nevím, jestli si to diváci všimli, ale můžeme mluvit i o jiných projektech, než je jenom Ulice. To je zajímavé, že já jsem hrál téměř ve všech seriálech, zejména detektivních, ano, které běžely a běží. A všichni mi předhazují Radka Mastného. No, asi tak, to bude těmi 20 lety, tím pravidelným se vyskytováním na obrazovce a teď jako si nechci stěžovat. Já jsem naopak rád, protože... A říkám to v každém rozhovoru, řeknu to i tady a tím to můžeme klidně uzavřít. Víte, já tam přijdu několikrát do měsíce odehrát si několik svých obrazů. Ale ta parta těch lidí, kameramani, zvukaři, maskéři, rekvizitáři, jsou tam na směnu, od rána do večera, celý týden, celých 14 dní, oni se střídají po cyklech. A to, že dokáží vytvořit atmosféru, ve které se dá pracovat, to není samozřejmě. Já si toho nesmírně vážím, protože tam přijdete a tam panuje, a věřte mi to nebo ne, tam panuje dobrá nálada.
0: Pavle, chodíte stejně rád i k nám?
2: No tak když vás nepotkám, tak jo.
0: Tak na přání, no, bude písnička na přání.

0: Vladimír Mišík, legenda. Variace na renesanční téma na vlnách Rádia Blaní.
1: Pepovi parťáci.
0: Je tady můj dnešní parťák, Pavel Novotný, náš staniční hlas. Muž, který se teď sám ohlásil, sám řekl Pepovi parťáci. A teď tady sedí a usmívá se, to jsem rád, že má dobrou náladu.
2: No, já se směju vám.
0: Proč si mi smějete? Protože jsem hlasatel,
2: protože
0: že jo?
2: Jste řekl renesanční, říká se renesanční.
0: Je to náš věčný sport. To není spor.
2: Já mám pravdu a vy ne.
0: Ano, já totiž říkám koncert, víte? A taky říkám režisér. Já tam všude cpu to z...
2: Ano, což je samozřejmě absolutně proti češtině a posláním jakéhokoliv média není informovat v první řadě. V první řadě vychovávat.
0: Pavle,
2: v první řadě udržovat krásu českého jazyka.
0: Pavle, já jsem se k tomu chtěl dostat, k tomuto tématu, protože existují takové nešvary, jakože některý moderátor, vašimi slovy tedy hlasatel, vkládá do slov Z tam, kde má být S. A pak existuje takový nešvar, na který upozornil kdysi dávno Zdeněk Svěrák. A to je to, že lidé dávají důraz na špatná místa. A strašně často to slyším i ve vysílání Blaníku, musím přiznat, že někdo řekne třeba, podíváme se do Olomouce.
2: To je to, co jste tady, co se pokoušíte pojmenovat, je řečeno tedy odborněji důraz na předložku, protože ano. V českém jazyce je vždycky důraz na předložku.
0: Je to tak.
2: A existuje na to jeden vulgární příklad, který tady nemohu uvést, ale zkrátka vždycky musíte dát důraz na předložku. I když chcete to slovo sebevíce zdůraznit, tak nikdy nesmíte říct na předložku, ale na předložku.
0: Ten příklad bude asi začínat na D a to druhé slovo bude na P.
2: Já myslím, že posluchači to už vědí, nemusíte jim dávat.
0: Já jsem se chtěl sám jako přesvědčit, jestli to tak je. Přátelé, tak tady ten nešvar, ten Pavel taky špatně snáší, já ho naštěstí jako nezneužívám nebo nedopouštím se této chyby. Renesanční téma.
2: Ano.
0: Písnička, která je krásná a zároveň tady máme renesančního člověka. Nejenom, že je to herec, taky dabér, ale je to taky keramik, dá se to takhle říct?
2: No tak to byste musel každému, kdo má nějakého koníčka, říct, že je taky to, co dělá jako koníčka. Já keramiku dělám sice 40 let, ale pořád je to jenom koníček.
0: No, koníček, ale když dva dělají to tež, není to to tež. Já vám sválně, až budete koukat na video, tak se podívejte, ukážu teďka na kamery, jak vypadá jedno z jeho děl. Prosím vás, Pavle, teďka představte si, že jsme v nějaké aukční síni třeba, jo, i když to neprodáváme právě teď. Zkuste nám uvést to dílo, které právě přichází na scénu.
2: Na scénu přichází dílo, které nese název Exhibicionista čas. Je to věc, teď už je asi vidět, že ta věc jsou hodiny, které jsem věnoval vašemu kolegovi a mému velmi dobrému kamarádovi Petrovi Slívovi z Rádia Blaník. A tím je snad řečeno vše. To je zkrátka postava jakéhosi prapodivného napůl klauna, který rozhaluje plášť a v plášti je vidět, že se pohybuje perpentikl, neboli kyvadlo. A myslím, že do dalších podrobností zabíhat nebudu, protože z toho názvu té keramiky je každému jasné, jak to bylo myšleno.
0: Víte, mě by zajímalo, on ten klaun má náušničku a má ji na levém uchu.
2: Ano.
0: A vy taky?
2: Ano.
0: To jste vy?
2: Ano. Ne! Ne, to je určitá samozřejmě taková drobná autobiografická maličkost, kterou jsem si dovolil.
0: Ale jinak na tom autobiografického nic není.
2: Ne, Kriste pane, jak jste na to přišel?
0: Já nevím, já když vidím ten kabát. Pojďme dál. Petr Kolář, Jednou nebe zavolá. Může zaznít tato píseň? Máte rád Petra Koláře?
2: Proč by nemohla?
0: Že má hezký hlas.
2: Má hezký hlas.
0: Že vy jste milovník velkých hlasů.
2: Ano.
0: Sonorních.
2: Ano.
0: Vy taky dobře zpíváte.
2: No, to jste řekl vy.
0: No tak vystudoval jste jamu,
2: ne? Já to o sobě tvrdit nemůžu. Vystudoval jsem činoherní herectví s rozšířenou výukou muzikálu.
0: Tak.
2: Tenkrát jsme byli experimentální ročník, tenkrát se na nás udělal takový pokus. Jestli by eventuálně činoherci byli schopni taky se naučit zpívat muzikálově, musím říct, že se mi to v životě mnohokrát hodilo.
0: A kolikrát vám někdo řekl, že se hodíte do opery, že by to šlo?
2: Tak tohle mě kdysi řekl jeden naštvaný kolega jenom jako na dávku, nikoli do opery, ale do operety. Když jsem se zachoval tak jako trošku teatrálně, tak říká, že jak v operetě. Čímž samozřejmě já nechci snižovat operetu ani cokoliv jiného, ale že bych já měl zpívat operu, to si skutečně nedokážu představit ani já a myslím, že ani nikdo jiný.
0: A vy jste hlasem bas?
2: Ne, já jsem basbariton.
0: Basbariton, takhle.
2: V lepším případě, dneska jsem tak něco mezi altem a tenorem.
0: Je tady Pavel Novotný.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic tím neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
9: Atención, señoras y señores!
10: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
9: Yeso!
10: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
9: La Tropical!
11: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
14: Oba.
16: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu.
13: 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
14: Oba.
16: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.

0: se na to, Franto!
1: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
2: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.

0: Má taky hlas jako zvon, jmenuje se Pavel Novotný, je to náš staniční hlas a když jsem řekl zvon, neřekl jsem to náhodou. Já mám pocit, že vy jste taky vyráběl zvony, ne? Nebo se na tom aspoň podílel nějak?
1: Tak, teď jste to napravil, Pepo, protože vždycky o mě říkají, že jsem vyráběl zvony, ale to není pravda, zvon vyrobit nedovedu. Ne. Zvon dovede vyrobit dobře jenom několik málo lidí. U nás konkrétně, pokud vím, tak jenom dva zvonaři, kteří dokážou vyrobit opravdu velký zvon tak, jak má být vyroben. A mě potkalo to štěstí, že jsem s jedním z těchto zvonařů mohl několik let spolupracovat jako grafický výtvarník, jako výtvarník toho, co vlastně ten zvon na sobě nese, to poselství, což je taky úžasný a jako výtvarná práce je to nesmírně naplňující a zajímavý. Ale vlastně, když se to vezme jaksi sakum pikum, abych se vyjádřil krásně česky, tak jsem se účastnil té výroby toho zvonu od začátku, protože vy nějakým způsobem si to nakreslíte, pak to odsouhlasí ten, kdo musí, a pak to vyrobíte nejdříve z vosku, pak se to přenáší na ten voskový model zvonu, pak musíte hlídat, aby vám to někdo nepokazil, aby do toho někdo nerýpnul, nebo aby to dopadlo tak, jak má. Pak se udělá ta forma, pak se to z té formy vytluče, když tedy se tam nalije samozřejmě ta zvonovina a celé to v té zemi za třeba týden zatuhne. A teď zas musíte dávat bacha, aby vám to cizelér, tomu člověku se říká cizelér, ale většinou je to někdo, kdo má v ruce flexu s kartáčem a velice náhrubo ten zvon takzvaně opucuje, abych se zase vyjádřil krásnou češtinou. A může se stát, že vy tam máte nějaký detail a ona vám ho odpálí, protože si myslí, že je to nějaká nečistota. Takže u toho taky stojíte, hlídáte to. No a nakonec vlastně poslední a vlastně snad nejúžasnější zážitek je ten, když se můžete účastnit i té instalace zvonu do té věže nebo toho místa, kde má ten zvon být.
0: A můžete si na něj i zazvonit?
1: No je.
0: Jo.
1: No tak totiž nejenom když je ve věži, ale i celou tu dobu, co se vyrábí, co už je vlastně jakoby vycizelován a je připraven, tak se zkouší, jaký má tón, protože, jak jsem řekl na začátku, důkazem naprostého mistrovství toho zvonaře, který má jako svoje tajemství, je to, že ten zvon zvoní tak, jak ten zvonař chce, ne tak, jak zvoní náhodou. Ten zvonař si předem řekne, v jakém tónu a v jaké barvě ten zvon bude znít, a když je ten zvonař dobrý, tak se to taky tak stane.
0: Navíc nejenom zvonařství je umění, ale dokonce i zvoník musí být trošku umělec. Jednoho znám, Ondru Boháče, moc ho zdravím. Pavle, pojďme se dostat k dabingu. Mě by zajímalo, abych zase nešláp někam, kam nemám. Říká se dabér nebo dabingový herec?
1: No já myslím, že se říká obojí.
0: Může se obojí
1: je správně, jo. Samozřejmě.
0: Výborně, tak máme tady i dabéra,
1: to
0: i herce.
1: To byste měl vědět, Pepo.
0: No počkejte, ale já znám jednoho slavného dabéra, který, když slyší slovo dabér, tak se otáčí a opouští studio, že v rozhovor nebude pokračovat, protože on je dabingový herec.
1: Jo, takhle.
0: Jo, někdo si na to potrpí.
1: Já ne, já ne. Jestli jste mu v omylem řekl dabler,
0: ne,
1: to by byl kaskader, dabler, to by,
0: ne.
1: To by bylo jinak.
0: To by mi dal pan režisér, ne, režisér samozřejmě se říká. Pavle, chci se dostat k tomu dabingu, protože vy jste propůjčil svůj hlas i muži, který teď půjde opět do kin. V listopadu půjde do kin film Já Rocky. A vy jste taky namluvil Rockyho, že jo?
1: Ne, jak jste na to přišel?
0: Jste mi to vyprávěl?
1: To se mám nemohl vyprávět, protože by mě Pavel Rímský zabil.
0: No, Pavel Rímský samozřejmě k Rockymu patří, ale Sylvestra Stalloneho jste někdy mluvil, ne?
1: Pokud moje paměť sahá, a to neznamená, že je to tak, no, ale moje paměť pokud sahá, tak ne, nikdy.
0: Tak vidíte, to jsem se splet. Je nějaká postava, nějaký herec, ke kterému prostě patříte?
1: Ne, nemám takové to univerzální právo na někoho. To kolegové mají samozřejmě, ale já po hříchu toho dabingu zase nedělám tolik, protože jsem mimo pražský. A zkrátka se k tomu nedostanu tolik, takže ne, několikrát jsem daboval různé zajímavé figury a pozoruhodné postavy, ale nemám na nikoho copyright, jak se říká.
0: A jsem tam nějaký ten dokument, že jo, doprovodíte slovem?
1: No, jsem tam nějaký, ono je toho hodně. Těch dokumentů je opravdu dost. No.
0: A jaké téma dokumentární je vám nejbližší? Jsou to válečné dokumenty nebo o zvířátka?
1: Ne, já miluji zvířátka, přírodu a všecko. A jeden čas dokonce jsem pro určitou takovou skupinu, takovou společnost ty texty těch pokrývacích dabingů i psal. A vyhledával, protože to ještě nebyla umělá hlava a podobné vymoženosti na internetu, takže jsem to i vyhledával v knihách, abych se co nejvíc dověděl o těch zvířátkách. A pak jsem se vždycky těšil, jak s tím budu frajeřit. Takže jsem to celý napsal, upravil, nadaboval a okamžitě zapomněl. Takže bohužel tohle se mě nikdy nepodařilo, že bych dělal ramena, že vím, jak vidí moucha nebo něco, to jsem vždycky okamžitě zapomněl. Hmm.
0: Pavle, je pravda, že umíte zpívat trošku jako Milan Chladil?
1: No, když to říkáte. Hmm.
0: No, vy si to občas zaspíváte s manželkou, ne? Nějakou
1: nám se občas přiházívá, já jsem vám to tady před chvilkou říkal, a vy teď děláte chytrýho.
0: Nedělám chytrýho, to dneska říkal Petr Síva.
1: U nás jednou chtěli někde, abychom zaspívali Simonovou s Chladilem. My jsme z legrace s mojí ženou si tři písničky připravili a od té doby to po nás je všude pořád. Takže tohle je geneze celého toho, co jste se teď ptal.
0: Dlouho ti to dva na Blaníku nespívali?
1: No tak...

0: Nechte to dohrát, říkal Pavel.
1: Pepovi parťáci.
2: Protože nevím jak komu, ale mě třeba trošku vadí, když se v rádiu nenechá doznít písnička, protože často ta píseň má ať už hudební nebo slovní pointu na samém konci a do toho většinou hlasatel už něco prohlásí, což se mně zas dvakrát nelíbí. Omlouvám se.
0: Víte, já jsem zvyklý vás poslouchat a tak jsem to udělal, ale já u některých písní, u kterých vím, že to tak je, tak to tak dělám. Třeba Bohemian Rhapsody, jo, tam je na konci gong a já ho vždycky nechám doznít, protože
2: to
0: tam...
2: To je hodné. Na druhé straně je celá dlouhá řada písní, které bych přerušil už v jejich úvodu.
0: Ano, ale o tom dnes mluvit nebudeme, protože takových písní je opravdu velká spousta. Pavle, pojďme se podívat na prkna, která znamenají svět. Já vím, že vy jste hned po škole hrál v Šumperku, že jo?
2: Mm-hmm.
0: A je pravda, že jste tam narazil na Vladimíra Čecha?
2: To zase není pravda.
0: Není to pravda?
2: Já to uvedu, jestli to někoho vůbec, kdo sedí u přijímače v tuto chvíli zajímá. Tak my jsme celý ročník Janáčkovy akademie muzických umění v Brně podepsali smlouvu se Šumperským divadlem a s velkou slávou jsme opravdu celý ročník, včetně jednoho ročníkového představení, které jsme hráli v činoherním studiu Janáčkovy akademie, odešli do šumperského angažmá. S výjimkou jednoho jediného člověka všichni jsme tam přešli a tenkrát se o nás psalo v Mladáku, Mladý svět, podotýkám, to už asi dneska nikdo neví, co to bylo, to byl takový oblíbený časopis.
0: Tam byla Sally.
2: Ano, tam byla Sally. Je vidět, že si pamatujete to podstatné, Pepo. No a my jsme odešli celý ročník do Šumperku a byli jsme tam po hříchu, bohužel nám tedy jednu sezonu většinou, protože jsme kluci měli před sebou vojnu, že jo. Tenkrát se muselo na rok na vojnu, když jsme absolvovali vojenskou katedru na škole. S Vláďou Čechem se potkala moje žena, která ještě před školou byla jako elevka v Českém Těšíně. Tam se s ním setkala a oba jsme se s ním setkali poté, co dva roky před revolucí přišel do pardubického angažmá. Vidíte, co jsem teď udělal?
0: Co jste udělal?
2: No důraz mimo předložku, řekl jsem do pardubického. Ne, já jsem do pardubického angažmá.
0: Já jsem to před chvilkou udělal taky. Já jsem řekl na Vladimíra Čecha.
2: No, tak takhle, ne, přátelé. Nicméně, já bych to dopověděl. Vláďa nastoupil dva roky před revolucí, přišla revoluce, tedy tím slovem myslím to, co se událo v roce 89 listopadu. A protože Vláďa z velké většiny moderoval ta setkání před divadlem s lidmi a jak si to, co se dělo, komentoval a lidé ho za to tak nějak jako měli rádi, tak za Občanské fórum nastoupil potom do patřičných míst v Senátu nebo v čemže to bylo vlastně a skončilo jeho angažmá v Pardubicích. Takže my jsme spolu na jevišti trávili pouhé dvě sezóny před revolucí.
0: Vladimír Čech významně patřil na Blaník stejně jako vy, protože u nás měl pořad na cestách s Vladimírem Čechem. Bohužel už mezi námi není. Kdo mezi námi pořád je, to je člověk, na kterého jste narazil v Pardubicích, v divadle taky. A to byl Michal Malátný, tehdy ještě Michal Novotný. A traduje se, že jste se tam potkali a vy jste mu řekl tu zásadní větu. Je to tak?
2: No, je. To je to tak, dámy a pánové. On mě za to vláčí tiskem, televizí, vším možným. Protože vy, jak i vy, Pepo, jste si už stačil za těch několik roků všimnout, tak já velice rád vytvářím takové jako falešné zdání, že jsem příliš korektní a příliš nepřístupný, což samozřejmě vůbec není pravda, aspoň teda si to o sobě myslím, že to není pravda. No a udělal jsem takovej fór, že když Michal Malátný nastoupil do pardubického angažmá, ještě jako, jak jste správně řekl, Michal Novotný, tak jsem jednou taky v nějakém hovoru s ním řekl, pane kolega, by bylo jasno. Novotný jsem tady já. A čekal jsem, že se zasměje a tím to skončí, on se zasmál, nicméně za několik dnů vyšlo obsazení na Fermanu a u role, kterou hrál Michal Novotný, stálo Michal Malátný. Já jsem za ním přišel, říkám, Mišo, co blbneš, jako, to byl for, to jsi pochopil. Ne. Ty jsi nechtěl, abych byl Novotný, tak já nebudu. On to měl dávno připravený, on dávno věděl, že si nechá, ano, že si, on si dávno vymyslel tuhletu přezdívku nebo tenhle pseudonym ale mě si takhle vychutnal. Mě nechal v tom, že jsem si myslel, že já můžu za to, že Michal se přejmenoval. Takže
0: Michal trochu kecá vlastně. Pavle, máme před sebou posledních asi 20 vteřin. Já, ale hlavně pan ředitel Daniel Rumpík, píšeme texty všech anoncí a všech různých zvukových obalů k nám na Blaník. Jak se vám to čte?
2: Co chcete, abych odpověděl? Řekněte, nebo mě to ukažte nějak prstovým písmem, já jako bez... Jo, ano, výborně se mi to čte. Pepo.
0: Děkujeme moc krát. Pavle, díky, že jste přišel, že jste se tady zdržel po natáčení. Mějte se krásně.
2: Rádo se stalo, děkuju vám.
0: Byl tady náš staniční hlas, sympaťák a bourák Pavel Novotný. Posloucháte Blaník.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Báječné letní odpoledne, posloucháte Rádio Blaníka, za chvíli se dáme Bratry opět a Radeček.
2: Nemáme to za pár, ale za tři.
1: Na Blaníku také Alice Springs.
3: Nechci trápení, nechci strach a pláč, chci se ti dívat do očí.
1: A v rámci letního odpoledne i Daniel Landa.
4: Touha je žít, zůstat a neodejít.
1: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky, přeji krásné odpoledne.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků. Půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
7: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
8: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
9: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
10: Rádio Blaník, počasí.
11: Rádio Blaník.
12: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám budou hodit deštníky. Obloha sice může být místy až polojasná, přes den ale bude spíše převažovat oblačno, dorazí i přeháníky a déšť. Místy se mohou odpoledne objevit i bouřky. Teploty v maximech vyšplhají na 29 stupňů. O počasí všechno, míříme na cesty.
13: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Blaník za volantem.
12: Na trase ze Žatce na Plzeň na výjezdu z Jesenice odklízí hasiči olejovou skvrnu. Nadále tu buďte velmi opatrní. Na dálnici D5 na 13,5 kilometru směr Plzeň stojí odstavené osobní auto. Nepřehledněte ho. Na D3 mezi 116. a 115. kilometrem ve směru na Prahu pak probíhají práce údržby. I tady buďte velmi pozorní a na silničáře dejte pozor. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
10: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
10: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Datovky mění doménu pro přihlášení. Česká ekonomika bude zrychlovat. Temelín i Dukovany chystají speciální prohlídky.
16: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Datové schránky budou dostupné už jen na nové doméně. Od 26. srpna budou jejich uživatelé automaticky přesměrováni na datovka.gov.cz. Postupný přechod z původní domény Moje datová schránka.cz na novou začal koncem června a má pomoci s důvěryhodností webu a bezpečím uživatelů. Česká ekonomika letos zřejmě vzroste o 2%. V příštím roce pak podle České bankovní asociace zrychlí na 2,3% bodu. Mění se ale struktura růstu. Výhled spotřeby domácností, investic i exportu je příznivější a opírá se o silnější mzdy, úvěrovou aktivitu a odolnější zahraniční poptávku. Za pomalý internet je možné žádat nápravu, anebo dokonce i slevu z ceny, pokud připojení neodpovídá tomu, co je sjednané ve smlouvě. Jak při reklamaci postupovat, vysvětluje mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
17: V reklamaci je vhodné popsat, v čem konkrétně se vada projevuje. Svá tvrzení o nedostatečné kvalitě připojení vyšetření můžete podložit výsledky testu. Využít k tomu lze například nástroj od ČTU. Výsledky je dobré zdokumentovat, například stáhnout PDF soubor nebo udělat záznam obrazovky a zaslat je poskytovateli společně s výzvou k nápravě.
16: V reklamaci ale potřeba jasně uvést, co požadujete. Obě jaderné elektrárny, tedy Dukovany i Temelín, nabízejí noční prohlídky. Proběhnou během 4 zářijových pátků a povedou třeba i do strojové na skladu použitého jaderného paliva. Zúčastnit se jich můžou lidé s českou státní příslušností starší 15 let. Zájemci se na obou místech můžou na tyto exkurze přihlásit do 31. srpna. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Císař.
1: Ano, jsem tu, krásné odpoledne, za minutu 17 hodin.
6: Martin Císař
7: na Rádiu Blaník.
1: Každé všední dopoledne mezi 9 a 10 je tu tajemný rok a my se na ně podíváme. Takovou malou nápovědu nabídnu už za malou chvíli. Bude to i hezky česky opět a Radeček, také skupina Krištof a tohle je Touha a Daniel Landa. Já vám přeji hezké odpoledne a krásný letní čas s námi.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: 3 minuty máme 17:15. Přeji vám krásné letní odpoledne, posloucháte Rádio Blaník. S vámi je Martin a vinčuji vám krásný dobrý den i dál s námi. Zítra se úderem 9. opět podíváme do minulosti. V 9 hodin dopoledne to bude do jednoho roku, z kterého si budeme hrát písničky, vzpomínat, co tehdy se všechno stalo. A vzpomeneme také na zítřejší tajemný rok, protože v tom roce se konaly volby do sněmovny. A takhle to dopadlo. Tohle je prezident republiky Václav Havel.
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
0: Tak co, vzpomínáte?
3: Jsem se rozhodl požádat předsedu ČSSD jakožto strany, která získala ve volbách nejvíce poslaneckých křesel, pana Zemana, o to, aby neodkladně zahájil politická jednání o budoucí koalici.
0: Tak a tímhle ta dnešní indicie končí. Tajemný rok opět zítra mezi 9. a 10. dopolední a těší se Petr Slíva a Adéla Zahradníčková. A vy se taky těšte.
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.

0: Odpolední jízda tady na Blaníku, to byla Alice Springs a písnička Jízda, jasná věc, hezky česky celé léto pro vás.
1: Listopadový písně od léta už slýchá.
0: I když je fakt, že tahle další to bude spíš podzimní. Nicméně za chvíli taky Krištof a nebo Michal David a písnička Nonstop. Nonstop hezky česky tady u nás. Krásné odpoledne.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
3: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemněživitelka.cz.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Pila Smrčiny hlásí, čekání patří do fronty a ne na stavbu. Proto je tu Pila Smrčiny České zemědělské univerzity. Největší sklad řeziva a deskových materiálů v regionu. Prkna, hranoly, fošny, OSB desky i další stavební materiál máme skladem za skvělé ceny k okamžitému odběru. Stavte bez čekání. PilaSmrčiny.cz.
10: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí k lidem. SenLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
11: Spokojenýpes.cz nejen pro příparťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
14: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
15: Třikrát zelená smažák.
16: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
17: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
18: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
19: Na co?
18: Na naši fotovoltaiku.
19: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
20: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
19: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
20: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
19: A kdo se o to postará?
20: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
19: Tak to máme jasno.
21: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
22: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Jedna podzimní a říct doma, že už jenom týden prázdnin, tak to je teda pekelná situace, pokud máte děti.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Dva roky prázdnin vám u nás na Blaníku slibovat nebudeme. Ne, to určitě ne. Ale ty letošní prázdniny si klidně s námi můžete prodloužit. A nebude vás to stát, bratru, ani jednu jedinou korunu. Jak to udělat? Poleďte s námi za tři české za sluníčkem do slunné Albánie. Máme pro vás totiž letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní s all inclusive. A to do 5hvězdičkového hotelu Dima Resort and Spa. 5hvězdičkový hotel. Tak tedy zkuste tuhle sobotu a neděli najít v našem vysílání hned 3 různé písničky od stejného interpreta, které zazní bez jakéhokoliv přerušení. Jakmile dozní třetí z nich, tu chvíli vemte do ruky telefon a volejte 800 109 109. Když budete první, vyhráváte a letíte za tři české za sluníčkem do Albánie.
1: Za tři české za sluníčkem. Na rádiu Blaník.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
0: Držím palce, ať vám to klapne.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
4: Nákupy v onlineshop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: krásný podvečer, posloucháte Rádio Blanika, dál si budeme hrát třeba Ilonu Čákovou.
1: Malý vůz čeká, mě leká, je to neznáma sama, tak sama, tak sama.
0: Divokýho byla.
2: Když je to jako síť, kolem celýho těla.
0: A přidáme i řeku lásky Marie Rotrové.
3: Řeky lásky, kolem nás teda.
0: Jo, tak to jsou oni. Hrajeme si hezky česky, české písničky jsou tu pro vás.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.
6: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
7: Jde na vás jaro? Na nás taky.
8: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
4: Rádio Blaník, počasí.
9: Rádio Blaník.
10: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami. Během odpoledne a večera ale postupně dorazí opět déšť, přeháňky, místy i bouřky. Teploty vyšplhají na 26 až 29. O počasí všechno, je tu doprava.
11: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
4: Blaník za volantem.
10: Dvě dopravní nehody se vyšetřují na pražském okruhu u Černého mostu směrem k D10 na 59. až 60. kilometru. Počítejte se zdržením, od Lanového mostu až k Bouračkám budete poskakovat asi půl hodiny. Na Lounsku mezi Pnětluky a Kounovem srazilo osobní auto zvěř. Místem nehody se zvýšenou opatrností projedete a na trase ze Žadce na Plzeň na výjezdu z Jesenice hasiči stále odklízí olejovou skvrnu, tak tam dejte velký pozor. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
10: Meteorologové varují před bouřkami. O vytažení lodí z Orlíku a stav zatím velký zájem není. V Mostě pěstují rostliny bez půdy.
8: Rádio Blaník.
10: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí silné bouřky. První vlna se objeví v noci na zítřek. Varování platí do 5 ráno. V pátek se pak můžou objevit také v pásu na jihovýchodě země. Doprovázené budou nárazy větru i možným krupobytím. Povodí Vltavy pomáhá vytahovat rekreační lodě z Orlíku a Slap. Kvůli suchu výrazně poklesly hladiny vodních nádrží. Tento týden můžou majitele plavidel na přehradách využít jeřáb zdarma. Zájem ale není velký. Vlastníci lodí zřejmě čekají, že se do konce září situace zlepší. Podle povodí tomu ale předpovědi nenasvědčují. Už čtvrtstoletí pomáhá rodičovská linka lidem v náročných rodinných situacích. Služba Linky bezpečí letos slaví 25 let od svého vzniku a s jakými problémy se na ně rodiče nejčastěji obracejí, přibližuje jí zástupkyně Michala Klovcová.
12: Nejčastěji se na linku obracejí rodiče v oblastech výchovy dětí, sporů o dítě, rozvodu či rozchodu, ale také psychických potíží dětí, kterými jsou sebepoškozování, sebevražedné chování dětí a dospívajících, anebo také úzkostné a depresivní stavy.
10: Na rodičovskou linku se můžou obracet všichni dospělí, kteří řeší problémy nebo náročné situace spojené s dětmi a dospívajícími. Technické služby města Most postavili speciální skleník, pěstují v něm zeleninu ve věžích, půdu k tomu nepotřebují, živiny a vzduch se ke kořenům dostávají automatizovanou technologií. To urychluje růst a snižuje spotřebu vody. Zelenina teď míří do místních restaurací, časem by ale mohla končit i ve školních jídelnách. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
0: To už je všechno, Moni.
10: Úplně všechno.
0: Ty mizíš.
10: Zase ráno.
0: Tak jo, budu se těšit.
4: Martin Císař
13: na Rádiu Blaník.
0: Za půl minutky 18 hodin a tohle je moje oblíbená. Za první zprávařka a za druhý Hanka Zagorova.
13: Rádio Blaník.
0: Tohle je krásná písnička. No Moni, řekni, řeka zázraku.
10: Je nádherná.
0: Je nádherná. Mm. Tak jo, tak si ji pustíme právě teď. A za malou chvíli přidám jednu báječnou informaci. Čehože se ta informace bude týkat? A víte co, tak poslouchejte Blaníka, dozvíte se víc. Teď už Hanka Zagorova. Hezké, pohodové, už ne odpoledne, už spíš podvečer.

0: pohodový, klidný podvečer letní s Rádiem Blaník. To vám přeje Martin a já připomenu včerejší vysílání tady u nás 16. hodina, dopravní expert Rádia Blaník a také mluvčí ředitelství silnic a dálnic v jedné osobě, tedy Honza Riedl. A řeč byla také o tématu Česko-Lipsko. Co je tam nového, co se tam chystá, to nám prozradil.
1: Kolem České Lípy máme z velké části postavený obchvat, ten si myslím, že i v České Lípě krásně využíváte. Nedávno jsem tam jel a krásně jsem si ho užil já taky s dovolením. A pokud jde o propojení, je to zhruba 10 km mezi Novým Borem a Českou Lípou, tak tady ten proskok, krásný kapacitní, pohodlný, plynulý, budeme stavět od roku 30 a je to stavba tak na 2 a čtvrt roku. Teď v tuhle chvíli dokončujeme ještě papíry, myslím si, že se tam někdo odvolával kvůli nějakým živočichům, ale nevím detail.
0: Celé včerejší a nejen včerejší povídání si můžete opět poslechnout na našem webu radioblaník.cz v sekci podcasty. A s Honzou si budeme povídat opět za týden, tedy příští úterý zase v 16 hodin. Tady u nás, kde jinde. Co nabídnu dál, tak to je Pavel Vítek a jeho modlitba.
2: Sluníčkové léto
3: na Blaníku.
0: Přeji krásný podvečer.

0: minut
1: a možná i mnohem víc.
0: Tolik peněz si nevydělá ani špičkový manažer velké firmy.
1: Vy můžete. Poslouchejte prázdninový Blaňák a dozvíte se jak.
0: Slunce dál svítí.
1: Sluníčkové léto na Blaňíku.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
4: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
5: Otestuj Subaru Sedlčany.
6: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
5: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
11: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
12: Oba.
14: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
15: Spokojenýpes.cz, nejen pro příparťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
16: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
17: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
18: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
17: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
19: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
20: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
19: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
21: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.

0: Krásný dobrý večer, tohle byla zpěvačka Lucie Bílá, za chvíli nabídnu Nedvědy a bude tu Petr Habka, Kocour se skoulil na tvůj klín. A po 19. hodině tam už to bude ve vaší režii. Ano, jsou připraveny i dnes večer písničky na přání. Teď naše Adélka a její energoporadna.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
2: V uplynulých dílech jsme si ukázali, že mít fotovoltaiku v perfektním stavu znamená bezpečný domov i maximální úspory. Cílem společnosti Solar Energy Service NCare je to, aby cesta k bezproblémovému chodu vaší elektrárny byla co nejjednodušší, nejrychlejší a bez zbytečného papírování. Pokud chcete mít jistotu, že vaše investice na střeše funguje na 100%, poslouchejte pozorně. Mým hostem je dnes Tomáš Huzl právě ze společnosti Solar Energy Service NCare. Tomáši, když chci mít jistotu a objednat si u vás kontrolu, jaký je nejrychlejší postup?
3: Nejrychlejší postup je zavolat na naše call centrum, kde operátor určí přesnou cenu a hned vyhledá vhodný termín servisní prohlídky.
2: Funguje na vašem webu jednoduchý dotazník, kde jen vyplním své město a typ elektrárny?
3: Ano, na našem webu je kontaktní formulář, kde je třeba zadat kompletní

0: údaje a do poznámky přesný požadavek s parametry fotovoltaické elektrárny.
1: Ale když přeci radši telefonuju, máte pro posluchače Rádia Blaník nějakou infolinku?
0: Ano, máme k dispozici velké telefonní centrum, které zajišťuje veškeré informace o prohlídkách a o termínech možných výjezdů.
1: Musíme mít před návštěvou technika připravenou nějakou původní dokumentaci k elektrárně.
0: Výborný dotaz. Ano, je potřeba si připravit veškerou dokumentaci, podle které technik kontroluje skutečný stav.
1: Tomáši, moc děkujeme za všechny užitečné rady. Připomínám posluchačům, že stačí zavolat na infolinku 734 877 778 nebo vyplnit formulář na webu. Mým hostem byl Tomáš Hůzl ze společnosti Solar Energy Service & Care. Bezpečný provoz a spoustu ušetřené energie přeje Rádio Blaník.
2: Energoporadna Rádia Blaník.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
4: V dnešním dobrém ránu jsme oslavili Světový den fotografie.
1: Děkujeme za všechny vaše SMSky,
4: ve kterých jste nám popisovali, co jste vyfotili naposledy.
1: No a zítra oslavíme to, že už je čtvrtek.
4: A to už je vlastně malý pátek. Těšíme se na vás v 6 ráno. Petr Slíva
1: a Adéla Zahradníčková.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do Pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
17: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

Pak tohle byly Ricky Povery a písnička Acapulco. Vy posloucháte Rádio Blaník. Já přeji krásný dobrý večer a za 5 minut už máme celou tedy 19. hodinu. A jasně, že zní písničky na vaše přání. Jaké tu budou, tak třeba skupina Škor.

0: ale taky Lady Karneval a Karel Gott.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Já tíhnu duší, jen Lady Karneval.
0: Tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky. Přeji vám krásný večer.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra očekávejte oblačnou, místy polojasnou oblohu. Pršet ani bouřit by nemělo a teploty poměrně vysoké. 27 až 32 stupňů. Tak zítra to rozhodně na koupání bude. Tak hezký večer.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva.
4: Vyslev se na to, Franto.
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Investujte do dluhopisů eFinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
2: Martin Císař
8: na rádiu Blaník.
0: Jsem tu a se mnou také písničky na vaše přání a za 3 minuty 19 hodin. Tady je první písnička, kterou budeme hrát podle vás a ta písnička bude se skazem Matýsku a Dominičko. Užijte si prázdniny u babičky a dědy, ještě se dvakrát vyspinkáte a přijedu. Bára, máma. Tak maminka nechává zahrát jednu pohádkovou, tady je najednou Moniky Absolonové. A kdo zná tu pohádku Ledové království, tak ví, která by je.
2: Písničky na přání.
8: Na rádiu Blaník.

0: bez konce život svůj.
1: Skvělý večer, posloucháte Rádio Blanika, tohle jsou písničky na vaše přání a mám tu další zkaz. Milý Blaniku, prosím, zahraj tuhle písničku pro naší babičku za to, jak se o nás hezky stará na dovolené. Moc se nám tu líbí a děkujeme za tebe, tvé vnučky Natálka a Anička. A s písničkou je tu Karel Gott.
2: Rádio Blaník.
0: Hezky česky celé léto.

0: Písničky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
3: Milí blaníku, naše maminka a babička Irena Žovková dnes slaví krásné životní jubileum, tedy kulaté sedmdesátiny. Hodně štěstí, lásky, především zdraví a do dalších let jí všechno jen to nejlepší přejí manžel Josef a děti Lenka, Milan a Irena s rodinami. A s písničkou pro mámu jsou to holky. Posloucháte Blaník a hezký večer.

0: Milí Blaninko, prosíme, zahrajte naší milované babičce Jarušce ze Struhařova. Ke krásným dnešním kulatým narozeninám plať, babičko. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí a pohody, máme tě rádi. Tvůj děda Fanda, holky s klukama, vnoučátka Adámek, Magdička a taky Lidunka. No a s písničkou už je tu Michal Tučný.
1: Rádio Blaník.

0: Blaníčky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Skvělý a maximálně pohodový dobrý večer, tohle je Blaník a písničky na vaše přání, naše milovaná Jano. Všechno nejlepší k dnešním kulatým narozeninám, hodně zdraví, lásky a pohody. To přejí manžel Petra, synové Péťa a Tomáš. A s písničkou Ještě, že tě lásko mám, je tu Petr Kolář.

0: na rádiu Blaník.
1: Děkuji ti, Blaníku, že jste zahráli moje přání, které se mi splnilo. Řekla ano. A jestli bych mohl, tak bych poprosil zahrát Aleně Loucké ke svátku Alenku v říši divů. A podepsán jeden z našich posluchačů, který nechává zahrát tuhle krásnou.
2: Hrajeme vám česky.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
0: Blaník.
1: A na vaše přání za chvíli dvojka Bobra Motýla Vyznání anebo Kabáti a Malá dáma.
3: Telegram. Z adresou svět.

0: divů. Báječný večer, posloucháte Rádio Blaník. V sobotu a v neděli pro vás zase něco budeme mít. Jo, koupat se v moři, v Albánii, to by byla paráda. A od nás to můžete mít naprosto gratis. Jak na to? Poradíme.
1: Dva roky prázdnin vám slíbit nemůžeme.
2: Ale ty letošní si s námi můžete klidně prodloužit.
1: Poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie.
2: Do 5hvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa s All Inclusive.
1: Za 3 české, za sluníčkem.
2: Už tento víkend
1: u nás na Blaníku.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
4: 4 dny, jedno město, tisíce zážitků. Od 27. do 30. srpna ožije Milevskom největší akcí léta, Bartolomějským posvícením. Čekají vás koncerty Janka Ledeckého, Proteuse, Alkeholu, Petra Kotvalda, Jakuba Děkana a dalších. Rodinný program, street food, atrakce i tradiční posvícení. Milevské slavnosti 2026. Buďte u toho. Program a vstupenky na milevskéslavnosti.cz.
5: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
6: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru.
7: Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
8: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
9: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz.
12: Starnet internet.
13: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
14: Oba.
16: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
17: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
18: Vyslev se na to, Franto!
19: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.
5: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
14: Pila Smrčiny hlásí, čekání patří do fronty a ne na stavbu. Proto je tu Pila Smrčiny České zemědělské univerzity. Největší sklad řeziva a deskových materiálů v regionu. Prkna, hranoly, fošny, OSB desky i další stavební materiál máme skladem za skvělé ceny k okamžitému odběru. Stavte bez čekání. PilaSmrčiny.cz.
20: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
21: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
20: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
22: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.

0: česky celé léto.
1: České písničky i na vaše přání dnes večer 19. srpna. Posloucháte Rádio Blaník a hrajeme další písničku, tentokrát dvojka Bobr a motýl a vyznání. Prosím tuhle písničku pro pana Ludvíka Mikeše k jeho svátku. Za ty 4 roky, co jsme spolu, je to pořád krásný. I když jsme už pokročilém věku, ty jsi úžasný muž a já tě mám moc a moc ráda. Podepsána Dana.

0: na rádiu Blaník.
1: A je připravena další česká písnička Kabáti a malá dáma a k tomu rovnou tři zkazy. Zahrajte prosím senátorce Janičce, podepsán je Beník. Milí Blaníku, tuhle písničku prosím pro Matýska a Julinku od babičky Jiřinky a dědy Ivoše. A zkaz číslo 3, dobrý večer, tuhle píseň prosím pro naší partu kamarádů k týdennímu ohýnku do Drhleny. A tak posíláme Kabáty a písničku Malá dáma.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Posloucháte Rádio Blaník, písničky na vaše přání. Za chvíli Gamb, Život je pes, také Petr Naď anebo Síla starých vín a skupina Škor.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Dík a Míša spolu strávili nádherný čas plný slunce, moře, smíchu, pohody v bazénu a společných zážitků. Chorvatsko děkujeme, bylo nám všem s tebou krásně a určitě zase někdy přijedeme. A teď už nám prosím zahrajte písničku, posíláme velký pozdrav všem posluchačům Rádia Blaník. A druhý zkaz, krásný večer, zahrajte tuhle písničku prosím, a to pro moji nejmilovanější ženu, Kejžinko moje. Děkuji ti za krásnou neděli, strašně moc tě miluji, modlím se, ať ti těch pár týdnů uteče jako voda. Jsi moje silná holka, to už je nic proti tomu, co jsi zvládla. Děkuji ti za to, že jsi, zbožňuju tě, navždy tvoje Dejdarka. Pozdravuj všechny holky a drž se. A ještě jeden zkaz, milý Blaníčku, prosím tuhletu písničku zahraj pro mého manžela Peťu, kterého moc a moc miluji. Je moje všechno celých 8 let, co jsme spolu. Podepsána tvoje Jiřinka.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

A je tu další písničkové přání a k tomu tři zkazy. Milí Blaníku, posíláme pozdrav z Chorvatska, pomalu se loučíme s naší báječnou dovolenou. Monča, Toník,

Posloucháte Rádio Blaník a písničky na vaše přání. Teď už je tu Gump a písnička Život je pes a tohle se zkazem milí Lukášku a Kendíčku. Přejeme vám všechno nejlepší k vašim narozeninám. Hlavně hodně štěstí a zdraví. To přeje Verča a Ivetka. Blaníku, krásný večer. Chtěla bych nechat zahrát písničku svému tátovi Michalovi. A to s pozdravem a láskou jeho dcera Míša. A tady je...

0: Milý Blaňku, tuhle písničku prosím pro moji lásku Ona Duňu Kristýnku. Mám jí moc rád, podepsáný Víteček.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: jedeme dál na vaše přání. Tady u nás na Blaníku jsou připraveny další písničky Olga Lounová a Narozeninová. Blaníku, zahraj tuhle písničku pro moje divošky do garážového posezení u žíznivé dásně v Luži. Holky, pozneste skleničky a připijíme si na naše setkání na naši divošku Věrku, která před 14 dny oslavila narozeniny. A také na naši novopečenou babičku Ivu D. Divošky, děkuji za to, že jste a mám vás moc a moc ráda. Podepsána je také divoška Iva Eš. No a tenhle zkaz také s písničkou bude i pro Tomáše Zajpta z Markovic, který slaví 15. narozeniny. Můj milý synu, k narozeninám ti přeji spoustu dobrodružství, úspěchu a radosti na každém kroku. Máme tě moc a moc rádi. Všechno nejlepší přeji rodiče, sestra Jana s rodinou, bratr Aleš s přítelkyní Natálí, dále je to bratr Lukáš s přítelkyní Bárou, synovec a neteřinka a taky babičky a dědové.
1: Sluníčkové léto
2: na Blaníku.

0: Páteční večer posloucháte Rádio Blanika. V písničkách na přání už té další hodince Hana Zagorová. Verona, na mě nečekej. Dáma při těle a Petr Spálený. A spousty dalších a dalších, dál si budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Čechy, Morava, Slezsko, tady shodně, zítra většinou oblačno, místy i polojasno na jihu, jihovýchodě. A teploty mezi 27 a 32 stupni. A zítra by pršet nemělo.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak toho musíme rychle objednat.
1: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavné. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
1: Martin Císař
7: na Rádiu Blaník.
0: Přeji vám krásný dobrý večer, posloucháte Rádio Blaník a tady jsou písničky na vaše přání. Blaníku přejeme tatínkovi Ludvíkovi do Višňové k svátku všechno jen to nejlepší. Hlavně hodně sil, zdraví, štěstí, lásky. Tak to přejí dcery Zuzka, Katka, dále je to Verča a Marcela a samo sebou i manželka Věrka.

0: Písničky na přání na Blaníku pokračují dál, jedeme podle vás na vaše přání a hrát budeme holčičkám z Lipečka se zachtěla, totiž písnička. Danuš, Ivuš a Simonky se při téhle písničce vždy roztrhají silonky a děkujeme za písničku a posíláme Adamovi sladkou hubičku. Pá, díky, podepsána je pod tím Renča. A ještě jeden zkaz k téhle písničce tady vidím. Tuhle písničku prosím zahrajte pro Martina se zkazem, že na něj moc myslím jeho Simonka. Tak jo, tady je Adam Ďurica.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

Milí Blaníku, tuhle písničku Toníkovi do Sokolovny panoší újezd. A dnes je to rok, co nás náhle opustil náš milovaný bratr a strýc pan Jiří Rampír. S láskou stále vzpomínáme, jmenovitě jsou to Jana, Aleš, Nikola a Tereza. Rádio Blaník.

0: Písničky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
3: Milí Blaníku, rádi bychom vzpomněli na našeho tatínka, dědu, tchána, hostinského Pepu Duška, a to z Jílového u Prahy, který nás odpustil před 7 lety. Moc na něj vzpomíná manželka a děti, prostě celá rodina. No a štangasti, co si pamatují, a kamarádi. Moc děkujeme, že mu dnes zahrajete.

0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Milá babičko a dědušo, přejeme vám velmi šťastných let s námi, vaši vnuci. A druhý zkáz hezké narozeniny, hodně štěstí a také zdraví. Moc děkuji za všechno, co pro mne děláš. Posílám písničku a taky pusu.

0: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
1: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
2: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Postelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
4: 4 dny, jedno město, tisíce zážitků. Od 27. do 30. srpna ožije Milevsko největší akcí léta Bartolomejským posvícením. Čekají vás koncerty Janka Ledeckého, Proteuse, Alkeholu, Petra Kotvalda, Jakuba Děkana a dalších. Rodinný program, street food, atrakce i tradiční posvícení Milevské slavnosti 2026. Buďte u toho. Program a vstupenky na milevskeslavnosti.cz.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
7: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
8: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
9: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
10: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Další písničku budeme hrát pro Pavla Králíčka z Rosovic k 50. narozeninám. Přeji ti všechno jen to nejlepší k narozkám, hodně zdraví a klidu, máme tě moc a moc rádi. Přítelkyně Jana a dcera Janička. A tohle je skupina Keks.

0: Milí Blaníku, prosím Matouškovi k 9. narozeninám pro radost. Máme tě moc a moc rádi, máma, táta a babička.
1: Rádio Blaník.
2: Sluníčkové léto.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: i na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Milí Blaníku, prosím o zahrání písničky American Bull od Aleše Brichty a bude to pro Ladislava Pazderku k jeho narozeninám. Přejeme ti zdraví, štěstí a prosím tě, usmívej se a nebruč. Všechno nejlepší k narozeninám ti přejí syn Matěj, rodiče Pojbuk a Radenína a také manželka. No a s písničkou je tu Aleš Brichta.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky celé.

0: písničky na přání, tady u nás na vlnách Blaníku pokračují se skazem Milá maminko. Přeji ti všechno nejlepší ke krásným 57. narozeninám. Ať si zdravá a veselá, to přeje tvoje dcera Verunka.
1: Letos

0: skvělý a maximálně pohodový dobrý večer.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: A my hrajeme dál podle vás. Krásný večer všem. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro moji dcerunku Verunku ke krásným 10. narozeninám. Se zkazem Verunečko moje, si to nejdražší, co mám, přeji ti, ať jsi zdravá, šťastná a stále veselá. Moje Rušťanda. Užívej zbytek prázdnin, tvoje mamča.

0: I na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Tománku, posílám ti tvou oblíbenou písničku, i když je lítosná, věřím, že ji vyslechneš s úsměvem na tváři. Tvá ženuška Kačitka. A tohle je skvělá Hana Zagorová, Líto, je mi líto.

0: na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: To je celé, ten příběh končí. Jenom sněle, teď už to nevím.

0: Milí Blaníku, chtěla bych nechat zahrát písničku Michala Davida To zas byl den a bude to pro moji kamarádku Elišku jen tak pro radost po náročném dni. Doufám, že ti písnička udělá radost, krásný a pohodový večer přeje Vanessa Podrazilová. A budeme hrát pro bezva partu na rybách. Chlapi, ať máte ty největší úlovky na tomhle rybníku. Moc děkujeme za zahrání a rádi vás posloucháme. Jo, super, díky.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.
0: Michal David a písnička To zas byl den, na vaše přání za chvíli Kapátě a Houby magický, anebo skvělá zpěvačka Marie Rotrová a písnička Lásko voníš deštěm. Posloucháte Blaník, já přeji dobrý večer.

0: báječný a maximálně pohodový. Dobrý večer vám všem, od mikrofonu přeje Martin Císař. I po 21. hodině pokračují písničky na vaše přání a bude tu třeba skupina Čechomor. Ty velické zvony. Věra Špinarová. Ty lásko nečekej. Marie Rotrová. Petr Spálený a spousty dalších a dalších. Hrát si budeme dál. Hezky česky přeji, krásný dobrý večer.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Čechy, Morava, Slezsko, zítra 20. srpna většinou polojasno, odpoledne i oblačno, k večeru přibývání oblačnosti, místy zaprší, ale možná i zabouří. Teploty 27 až 32 stupňů.
1: Legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
2: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
1: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
3: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
1: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
0: Jedeme dál, hrajeme dál písničky na vaše přání, pokračujeme i po 21. hodině. Za chvíli Marie Rotrová, Láskovou níž deštěm, a tahle písnička se zkazem Krásný večer. Ta písnička je pro milovaného kolegu pana Adámka. Mám vás moc a moc rád. Písně.

na přání na vlnách Rádia Blaník. Ahoj, zahrajte nám na cestu z Chorvatska, ale také pro všechny, co právě někam cestují. Zároveň pozdravujte všechny v Amazonu na noční a vyřeďte jim, že v pátek večer už je přijdu podpořit pracovním úsilí. Podepsán je Martin a tohle je písnička od Maxim Turbulence. Jede, jede mašinka. Za chvíli Věrka Špinarová nebo Petr Spálený. Další písničky na Blaníku na vaše přání.

0: Tohle byly Maxim Turbulence, vy posloucháte Planíka, písničky na přání, tu další bude mít Věra Špinarová, Hej, lásko, nečekej. A tahle písnička se zkazem všem lidem, ať mají dobrou náladu, a dceři Milušce, s láskou, mamka.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

0: Písničky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
3: Už je to 7 let, co si opustila tento svět. Maminka, přístav, co se nikdy nezavře, člověk, který nikdy neřekne ne. Ruce, co vždy pohladí, láska, co nikdy nezradí. Byla si tu vždy pro nás a my pro tebe. Nikdy nezapomeneme, dcera Jana a syn Jarda.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blaník.

0: Za námi jsou písničky na vaše přání a ty další zase zítra večer. Ano, vždy mezi 19. a 21. a pokud jich přijde obrovská hromada, hrajeme samo sebou i po 21. na vaše přání. Už teď si můžete nějakou objednat a napsat. Samo sebou ideální cestou je radioblaník.cz, naše webové stránky. Tam si kliknete na odkaz, vyberete písničku, jakou kdy chcete nechat zahrát a tohle odesíláte k nám. A potom si samo sebou můžete počkat i na potvrzení, že vám právě tu vaší zahrajeme. Tak držím palce, aby to klaplo zase v těch dalších dnech, nicméně v 19 hodin písničky na přání, tam žádná jiná šance není. Večer mezi 22. a půlnocí pro změnu písničky z lásky. Tak si to nenechte ujít a poslouchejte dál Blaník. Budem za to rádi.
1: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte. Dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
8: Atención, señoras y señores!
9: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
8: Yes, so.
9: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
8: La Tropical!
10: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
11: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
12: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
13: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.

0: pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na 7. schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je LED.

0: Parádní večer přeji vám všem, kteří posloucháte Rádio Blaník. A tohle byla skupina Lucie a písnička Marie a tohle je třeba panenka od poutníků.
1: Otevři oči, ty úspěcha má.
0: Další nádhernou, tu si pustíme za chvíli, kočovní herci.
2: Kočovní herci tu jsou, máky kvetou.
0: A nebo mě napad Valdemar Matuška, tahle písnička, kterou zná snad úplně každý.
3: Jo, přesně králi, sladký přesně králi.
0: Co mají tyhle písničky společného, no je to jasné.
4: Písničky táboráku.

0: jsou to přesně ty, které si zpíváme u táboráku. A pozor, v sobotu a v neděli vždy mezi 18. a 19. tady u nás na Blaníku hrajeme ty nejkrásnější písničky k táboráku. A vy máte velkou šanci samo sebou slyšet i jednu nedvědovku z našeho vysílání. A pozor, na rádiu Český Blaník, který můžete poslouchat DAB+, tedy v digitální vysílání, máte šanci vychutnat si romantické písničky k táboráku mezi 19. a 22. Tak hezký večer a poslouchejte Blaník dál. Úderem 22. jsou tu pro změnu ty z lásky.
1: Písničky k táboráku.

0: Večer na Blaníku pokračuje dál. Za chvíli písničky z lásky a v nich skvělá Jana Kratochvílová.
1: Mě schází má ruč chlapská.
0: Dále to bude Hanka Zagorová.
1: Za každou chvíli s tebou platím víc, než se ti může zdát.
0: A nebo Michal David.
2: Je to blízko, ale jak mám za tím jít, je to blízko.
0: I v dalších minutách a hodinách vám budeme hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Zítra bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, na jihu jeho východě i polojasno. Teploty přes den poměrně vysoké, 27 až 32 stupňů. Já vám přeji krásný letní večer a zítra skvělý letní den. Buďte s námi dál.
5: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
3: Písničky z lásky.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme většinou polojasno, přechodně se objevuje velká oblačnost, na severu místy také přehánky a bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů. Čtvrteční obloha bude většinou oblačná, ojediněle bude pršet, objeví se i bouřky. Odpoledne a večer pak postupně může být až zataženo. Místy mohou být srážky i četnější. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Dotace opravdům po babičce? Ne, dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
4: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
3: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
4: Renovace bez úroků? No jasně, bezúročný úvěr. Úrok nula.
3: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
4: Maxi dotace.
5: Písničky z lásky na rádiu Bl-

0: Trápí vás špatná okna?
1: Netěsní.
0: Loupe se lak?
1: Nebudou stěžka otvírat?
0: Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme většinou polojasno, přechodně se objevuje velká oblačnost, na severu místy také přehánky a bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů. Čtvrteční obloha bude většinou oblačná, ojediněle bude pršet, objeví se i bouřky. Odpoledne a večer pak postupně může být až zataženo. Místy mohou být srážky i četnější. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

I v noci vám hrajeme jenom české písničky, které máte rádi mezi půlnocí a čtvrtou raní. Potom mezi pátou a šestou, to je hodinka, kdy vás probouzíme českou písničkou, a k obědu každý den mezi 12. a 13. Ale pozor, a to každé první pondělí v měsíci. Tak na to nezapomeňte. Další české připraveny, já přeji klidnou noc.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: zasažen.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Momentálně máme většinou polojasno, přechodně se objevuje velká oblačnost, na severu místy také přehánky a bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů. Čtvrteční obloha bude většinou oblačná, ojediněle bude pršet, objeví se i bouřky. Odpoledne a večer pak postupně může být až zataženo. Místy mohou být srážky i četnější. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
3: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
7: Kdekoliv na světě
8: a 24 hodin denně.
7: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
8: na našem webu radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je čtvrtek 20. srpna, dnes má svátek Bernard a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes bude pokračovat 29. schůze Senátu, ten by měl mít na programu kontroverzní novelu stavebního zákona. Hodinu popolední proběhne na Berounsku slavnostní zprovoznění obchvatu Hořovic. Slavnostní zahájení veletrhu Země živitelka se koná v 10 hodin dopoledne, a to na Českobudějovickém výstavišti. Akce potrvá do 25. srpna. Hradní nádvoří ve Strakonicích hostí od 8. večerní 26. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu Strakonice. Končí 23. srpna. Program najdete na www.dudackyfestival.cz. A v 6 večer začíná na koupališti v Kostelci nad Orlicí 3. ročník hudebního a divadelního festivalu Kostelecké rozmarné léto. Potrvá do 25. srpna. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: strachy. Si nakoupíš.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme většinou polojasno, přechodně se objevuje velká oblačnost, na severu místy také přehánky a bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů. Čtvrteční obloha bude většinou oblačná, ojediněle bude pršet, objeví se i bouřky. Odpoledne a večer pak postupně může být až zataženo. Místy mohou být srážky i četnější. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
3: Investujte do dluhopisů eFinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisu. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. FL Brány.cz. Prostě pohoda.